Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Texas. Man.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Please, allow me to show you something.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čaute, tu Viktor Ory, počúvate Radio Wave.

0: přidej mi dnes cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Ahoj, tady Sifon z VVček, posloucháte Radio Wave.
1: Někdo klepe na

jako host. Židle se pod ním celá třese. Začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host. Ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host. Ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít.

0: mira. Io non sono partito.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
2: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 1 odpoledne na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 8. hodina raní odbyla, je neděle 30. srpna a právě začíná víkendový On Air na rádiu Wave.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Shady Dynasty a Mat 213 odstartovali nedělní dopolední playlist víkendového On Airu. No a odpálili tak 4 hodiny plné muziky, kulturních tipů, hudebních novinek nebo ukázek z podcastu Rádia Wave. V playlistu 8 hodiny na nás čeká chilská hudebnice Akryla, jejíž novinka Parte de mi, Parte de Dety od středy parkuje v naší rotaci. V dalších hodinách si pak pustíme ukázky z druhého dílu série Expedice, kam si Pavel Sladký tentokrát pozval vejvýho kolegu Prokopa Pidharta, spoluautora podcastu Podhoubí. Pak nás taky čeká festivalový Impact, no a po 11. Chudáčci. Pozveme se taky na antickou Štvanici, která bude mít premiéru už 1. září v úterý, to bude něco z divadelních zážitků, no a samozřejmě si pustíme mraky muziky. Tou nejbližší je rapper Denzel Curry, Kenneth Blum, pak taky Lick Lee nebo Darko Don. A ze studia zdraví a příjemný poslech přeje Michal Lirý.

Pražský rapper Darko Don doznívá a my se teď na chvíli vydáme do Španělska a do naší zprávařské sekce. Tisíce lidí totiž ve středu dorazili do španělského města Buñol na slavnost La Tomatina. Jestli vám tenhle název nic neříká, tak se záhy dozvíte, že to je festival, který se koná každoročně poslední středu v srpnu. Jeho původ sahá do roku 1945, kdy po sobě během pouliční slavnosti začaly házet rajčata místní děti. Tomuhle festivalu se dostala pozornost televizních médií v 80. letech a pomohla tak proměnit La Tomatinu v národní událost, no a později i v mezinárodní atrakci, píše agentura AP. Festivalovým davem projíždí naložené kamiony s lidmi na korbách, kteří hází rajčata po účastnících oslav a tím je zase hází naspátek, uvádí server Euronews. V jednu chvíli se na festivalu zdálo, že policie použila pepřový sprej k rozehnání části davu, ale slavnostní atmosféru to prý absolutně nenarušilo a rychle se obnovila. V posledních letech výrazně vzrostl počet návštěvníků z Indie na tomhle festivalu. Přispěl k tomu film z roku 2011 s názvem Žiješ jen jednou. V tom filmu ten film zachycuje rozlučku se svobodou pár přátel, kteří se vydávají na cestu po Španělsku, a právě ten film festival La Tomatina rekonstruoval a představil ho tak milionům indických diváků. Na tenhle festival každoročně dorazí kolem 22 tisíc účastníků, kteří pak čekají na přezrálá rajčata, aby je mohla začít házet. Návštěvníci zaplatí za vstupenku zhruba 15 eur, jak píše AP. Budovy v okolí, kdyby vás zajímalo, jestli pak tím město trpí, tak budovy v okolí se zhruba hodinu před začátkem slavnosti zakrývají plachtami, aby se neušpinili. No tak kdyby vás takováhle akce zajímala, i když já si myslím, že na mě už by to bylo asi trochu moc lidí, tak můžete i vy příští rok vyrazit do města Buñol na konci srpna na festival La Tomatina. Kam vyrazíme ale hned teď je zpátky náš nedělní playlist, protože před námi je Die Slaughter anebo taky praští I Love You Honey Bunny.

0: I Love You Honey Bunny nás posunuli k 8:30 a posunuli nás taky k prvnímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mrkneme se na divadlo, a to konkrétně na divadlo v Ústí nad Labem. Dnes tam totiž na zahradě činoherního studia budou od 18 hodin hrát Bratrstvo kočičí pracky. V režii člena souboru ústeckého činoheráku a dokonce i jeho bývalého uměleckého šéfa Jana Plouhara. Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé bydlo, Štětináč a Bohouš. Je všechno, co se píše v tantamu, neochvějná pravda, nebo bylo všechno malinko jinak? Můžete nahlédnout na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách mladého hlasatele. Hrají Jan Hušek, Lukáš Černoch v alternaci s Adamem Trnkou Ernestem a taky Petr Uhlík. Některá jména jsou možná posluchačům Rádia Wave známá, protože v téhle inscenaci se potkává moderátorské duo chudáčků Adam Trnka Ernest a Petr Uhlík. Takže můžete je vidět i právě v této inscenaci. V Ústí nad Labem na zahradě u činoherního studia od 18 hodin Bratrstvo kočičí pracky.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
3: na Rádiu Wave.

Laser Viking v 8 hodin a 41 minut a před námi první novinka ještě stále ranního playlistu. Fernanda Patricia Sepulveda Tapia aka Acryla, což je chilská hudebnice, která na sebe před 2 lety upozornila debutem Epistolares. Míchá na něm pop, plak a reggaeton. Vloni Acryla vydala EPko se švédským producentem Dinamarca a 4. září vychází novinka Lucimiro al mundo y noto que está girando. Tak doufám, že jsem to moc neskonil, protože španělština není moje nejsilnější stránka. Nás ale každopádně teď nejvíc zajímá aktuální single Parte de mi, parte di, což znamená část mě a část tebe. A ten si přesně jdeme pustit.

0: Slovenská zpěvačka a rapperka Mess nás přenesla do závěru první společné hodiny. Mimochodem právě s Mess u příležitosti její Phono Session vedla na rádiu Wave kolegyně Tereza Havlínková rozhovor, který můžete najít na našem webu. No a samozřejmě tam najdete i tu Phono Session. Ještě připomenu, že Mess vystoupí 18. září v pražské Cargo Gallery po boku Tokyo Drift a Beaty. No ale zpátky k našemu on airu. Je 8 hodin a 51 minut. No a tak ještě Alexander Giannascoli aka Alex G, Dua Saleh a jihlavská trojice 58G. No a potom už načneme playlist 9.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

program deváté jsme začali ukrajovat za doprovodu americké textařky a hlavně taky zpěvačky Absal a taky kanadské Superstar Weekend. No a ještě než vyrazíme na výlet s Pavlem Sladkým a Prokopem Pithartem v ukázce z nové expedice, tak si pustíme další z hudebních novinek mladého hudebníka Šimona Havelku, který vystupuje pod pseudonymem Bear Cloud a jeho skladbu Come and See z debitové desky Nube Nubes.

0: the lies.
1: Teď si pustíme ukázku z nového dílu minisérie Expedice. Dokumentarista, ochránce přírody a spoluautor podcastu Podhoubí na rádiu Wave Prokop Pithart nás v dalším díle letní série podcastu Casablanca provedl obyčejnou jihočeskou krajinou. Celý díl můžete najít na našem webu a nebo ve vašich podcastových aplikacích. Tady už je ukázka.
2: Přicházíme k rybníku, je tady cedule zákaz vstupu na led, nebezpečí utonutí, ale to teda úplně nehrozí, tady hrozí jiné věci.
3: Ano, tady hrozí, že když strčíte ruku do téhle vody, tak dostanete asi tak nějakou jako vyrážku, bych typoval. A to je bohužel případ teď velké části našich vodních ploch, nejvíc teda vodních přehrad, kam tečou ještě k tomu odpadní vody. Samozřejmě tady lužnice, která proteče Třeboňskem a nabere tu vodu z rybníků, které jsou přerybněný, tak potom ovlivňuje kvalitu vody v Orlíku, ale do toho splachy ze zemědělské půdy. A to ještě tenhle rybník není tak hrozný. Mohly by tady být takový ty zeleně zářící jako synice, ale i tak bys tam prostě nevlez. A je to fakt jako škoda. Tady si můžeme taky sednout, hele.
2: Jo.
3: Bacha, tady je vosí hnízdo, hele.
4: Ale něco ho vybralo, čověče. Už je pryč.
2: Kde? Kam si ukazoval?
4: Tady pod tou lávkou je vosí hnízdo, tady vlastně.
2: Jo.
3: Jsme ještě viděli nedávno vosy, ale teď je to pryč.
2: Jsme přišli, tak naskákali žabky do vody, pak naskákal tvůj pejsek.
3: Tak,
2: čekám, že nás pokropí za chvilku zezadu, až se oklepe pořádně. Máš nějaký kout Česka, který málo znáš?
3: Jo.
2: Že bys tam vyrazil proto, že to tam moc neznáš?
3: Ale určitě, určitě. Jako třeba takový Slezsko vůbec neznám. Tam jsem snad nikdy nebyl a chtěl bych. Byl jsem jednou v Jeseníkách v zimě, ale moc rád bych tam jel na jaře. Znám hodně Šumavu, ale zase jako takový části, který by furt jsem mohl jako rozšiřovat ještě to... Ty krajiny, který bych chtěl prozkoumat. No. Takže těch míst je spoustu a mám moc rád vlastně českou přírodu. Přijde mi, že si tady s ní můžu vystačit na celý život. Samozřejmě tu a tam klidně i někam odjedu, ale už třeba nejezdím tak daleko, už mě to tolik neláká, už jsem se docela vyřádil. A přijde mi, že česká krajina je skvělá a hlavně mi na ní záleží.
2: Kde ses nejvíc vyřádil, jak jsi to říkal? Ty jsi byl někde v oceáni, v Tichomoří,
3: jo,
2: jsou ostroví Tonga?
3: Ano, ano.
2: Tak o tom třeba nevím vůbec nic.
3: Já jsem žil po střední škole nějakou dobu v Irsku a tam jsem byl u kamarádů, vlastně Jirka Karbus a Káťa Hamšíková, jsou takový freediveři a potápí se. A Jiří fotí, točí. A v té době, když jsem tam žil, já jsem tam měl prostě na zkušenou, měl jsem tam nádobí a byl jsem na place. Dokonce jsem v zimě jako byl i au pair, staral jsem se o děti. Ale Jirka vlastně točil v té době nějaký podvodní záběry pro BBC, tak jsem u toho byl, tam vlastně se začaly rodit ty myšlenky na to, že bych z toho focení jednou rád docela přešel na točení. A potom on jednu chvíli řekl, hele, jedeme na Tongu, chceme to prostě už asi 10 let, pojď s náma, já budu prostě fotit a ty budeš točit, třeba z toho potřebuji i nějaký video. Takže jsem hodně jako se učil freediving, třeba ta Káťa učí vlastně freediving, ale pak jsme tam odjeli do té Polynésie a vlastně to točení pro mě bylo úplně nový, jako skočil jsem do vody s kamerou, kterou jsem viděl, jak se jako zapne, ale to je asi tak všechno. A do toho tam ty keporkaci, protože jsme opravdu jeli tam kvůli keporkakům, který tam rodí mláďata a pářej se tam, takže tam jsme intenzivně se každý den potápili s keporkakama a bylo to úplně neuvěřitelný. Bylo zajímavé, že já jsem v tom Irsku žil dlouho v takým přesvědčením, že už se do Čech vlastně nevrátím, že jsem naštvaný. Vlastně teď jsem taky naštvaný, ale vím, že s tím něco snad jako dokážu a chci dělat. Ale předtím jsem si řekl prostě kašlu tady na tuhle postsocialistickou zemi. Rodiče mě štvali a byl jsem fakt takový jako revoltě vůči všemu. No ale jakmile jsem se dostal takhle úplně daleko, strašně daleko, no, vím, že prostě se mi tam nějak začalo jako pomalu jako stejskat.
0: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

si mi ztratila našla jen otázky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že

0: V nedělním vysílání rádia Wave můžete dnes od 19 hodin ladit reprízu filmově kritických čelistí. Aleš, Vítek, Martin, jejich malá sestra se podívali na zoubek novému animáku Rickyho Gervaise, taky Charles Manson Tapes, dokumentu o fotbalovém trenérovi Jose Mourinhovi, no a nevyhnuli se ani novému českému filmu Čika Čeka. No a je toho samozřejmě mnohem víc. Tak si nechte doporučit nebo se nechat odradit a nebo si jenom porovnat svoje pocity z nových filmů a seriálů. Rozhlasové kulomety Aleš, Vítek a Martin už dnes v 19 hodin.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Charlie XCX a společný track s Rinou Savajamou Back For You v 9 hodin a 40 minut. A před námi je hned další porce muziky. Producent Danger Mouse a rapper Black Todd společně s Rag & Bone Manem. Pak gansko-australský rapper Genesis Owusu a jeho Life Keeps Going. No a předtím vším středeční novinka londýnská kapela Sorry. Skladba Tom Will Smack Your Ass. Vzhledem k názvu si myslím, že si můžete živě představit, co se děje v klipu téhle písně. Ten klip, který natočili Flow Web a zpěvačka Soriasha Lawrence, můžete najít i na našem webu v sekci hudebních novinek. Sorry tímhle singlem navazují na povedené loňské album Cosplay a dva únorové singly.

0: Genesis Ovusu začal pomalu uzavírat 9. hodinu na rádiu Wave. No a se zástupci tuzemské scény to dorazíme úplně. Choras Fakion a taky Pacino. Anoga RS nás už pak překlopí do druhé poloviny nedělního dopoledního on airu. A v těch dalších 2 hodinách nás čekají chudáčci, tedy Adam Ernest a Petr Uhlík a ukázka z nového dílu, kde se chlapci věnovali pornografii. No a dáme si Impact, který se zase věnoval tématu festivalu. Kulturistán nám pak poví něco o antické štvanici a do 12. nás neminovaní další novinky v naší hudební rotaci. To všechno v nedělním On Airu s Michalem Lyrý.
1: Psycho. Popkulturní pořad se 2 psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Druhou polovinu nedělního dopoledního programu na rádiu Wave odpálili Bokojut a Led Byher. A ve víkendovém playlistu budeme pokračovat nedávnou novinkou tuzemské duo Candy Pumps a jejich Bonbon, pak australská zpěvačka Chloe a Kalin a jeho single Woa. No a potom už si pustíme ukázku z nového Impactu, který se věnoval festivalům.

0: New Boss ve světě hudebních akcí, to je produkční Andrea Blahová. Přinejmenším podle seznamu mezinárodního časopisu IQ Magazine, který vybírá nejtalentovanější mladé osobnosti koncertního a festivalového průmyslu. Blahová ale navzdory tomu mluví o finanční nejistotě. V tom seznamu je jediná, co má dvě práce. To dobře ilustruje rozdíl mezi mezinárodní a lokální scénou. Jak vypadá práce v zákulisí zdánlivě nablízkaného festivalového světa a jak se dnes daří českým a slovenským festivalům? To všechno si můžete poslechnout v nejnovějším Impactu na Wave.cz, Můj rozhlas v podcastových aplikacích. Tady už je ukázka.
1: Co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
2: Myslím si, že jsou to viaceré věci. To je poprvé to, co jsme si hovorili so zvyšovaním nákladů úplně všade. Vlastně aj tie mená stojí zásadně viac, ako stáli před 3 rokmi, 4 rokmi. Toto sa šialene posúva. No a potom je to určite návštevnosť. A to je presne preto, že ja si nemyslím, že by bolo málo akcií v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že ich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší a jednoducho si vyberajú, za čo vlastne ten peniaz dajú, čo je úplne pochopiteľné. A myslím, že to ide ruka v ruke presne s tým zvyšovaním nákladov všade a vo všetkých sférach. A myslím, že s tým teraz veľmi tie festivaly bojujú. A vždy vlastne vyhráva tak trochu iný festival vlastne. Že buď to je festival, ktorý sa vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nejaký iný festival na tej scéne, že sa jednoducho nevypredá. A takto si to trošku pinkajú medzi sebou.
1: A máme ich moc? Tých festivalov?
2: Tých letných festivalov, ja si myslím, že ich máme dosť. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalov.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Winston Surfshirt, tak Genesis Ovusu krátce před 10:30. Na filmově kritické čelisti jsme se už dneska pozvali, ale hned po nich přináší Krištof Šimek další epizodu Boys. No a do nového dílu Boys dorazil legendární Vicky Cabadaj, a.k.a. Jan Antonín Duchoslav. V upřímném rozhovoru vzpomíná na dobu, kdy bojoval s tím, jak ustát rychle nabitou slávu a že se mu to podle jeho slov úplně nepodařilo. Prozradil, proč nevydržel jenom u herectví nebo jak vychovává svoje děti. To všechno se můžete dozvědět v nové epizodě Boys dnes od 20 hodin.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Jim Legacy za námi, naopak před námi slíbená pozvánka na divadelní antickou štvanici.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Konec prázdnin a začátek září, to já konkrétně už mám pár let spojené s antickou štvanicí. Každý rok se totiž na začátku divadelní sezóny pražský ostrov Štvanice promění v jeviště pod otevřeným nebem. Tento rok konkrétně 12 večerů, jeden příběh a žádné opakování. Plenérová událost Antická štvanice přivádí antické drama zpátky tam, kam patří, do krajiny a taky do noci. Současná adaptace tragédie o síle a velikosti oběti, ale taky o její pošetilosti. Ta dramatická zápletka se vlastně točí kolem toho, že král Admétos má možnost nechat za sebe zemřít náhradníka, ale jediný, kdo je ochoten se obětovat, je jeho milovaná žena a manželka jeho dětí Alkestis. Dramatik Matěj Samec se skladatelem Matoušem Hejlem koncipují novou adaptaci pomenuté antické tragédie jako melodram. Plenérová událost vzniká v koprodukci souboru Tygr v tísni a divadla Vila Štvanice. Režie a dramaturgie se ujímá ústřední tvůrčí duo Tygra v tísni Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. V hlavních rolích pak uvidíte Rozálii Malinskou a Tomáše Havlínka. A teď konkrétně k těm termínům. 1. září je premiéra a pak se hraje každý den až do úterý 8.9. No a pak ještě 11., 13., 14. a derniéra 16. Takže pokud chcete vyrazit na možná ne úplně tradiční divadelní zážitek na antiku na Štvanici, tak Alkestis už od 1. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Londýnská DJka a zpěvačka Aiva Akira doznívá ve víkendovém playlistu v 10 hodin a 52 minut a přibližuje nás zase o kousek víc poslední hodině dopoledního on airu. K té 11. nás doprovodí opět zástupci československé scény, konkrétně Dukla a jejich podzimně laděný track Poločas, pak slovenská zpěvačka Timea. Britská zpěvačka Lola Young pak se singlem Messi odpálí finální playlist, který nás provede až ke 12. hodině.
1: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Je 8 minut po 11. Před námi newyorská kapela Pretty Sick v čele se songwriterkou Sabrinou Fuentes, pak Berlin Manson a Jakub Stach aka Nobody Listen s trackem 16, nebo britská raperka Little Sims. Potom už si pustíme ukázku z chudáčků, kteří se zamysleli nad pornem, no a zhruba o půl zamíříme do naší zprávařské sekce a povíme si něco o El Niño a o tom, jak to vypadá s teplotou oceánu. A jak asi tušíte, hezky to nebude. Ale čím si pak můžeme spravit náladu, tak v playlistu 11. vidím i novinku Bay K Thrifted Book. Tak to je takový program na následující minuty nedělního on-airu.

0: Chudáčci se v nové epizodě postavili čelem k pornografii. Jaká je Petrova oblíbená zápletka a uměl by Adam v takovém kousku zahrát roli lépe než nějaký anonymní svalovec? Jsou scénáristé tohoto žánru docenění a proč nemůže Petr vyhnat z hlavy scénu s poslíčkem, který roznáší pizzu? Poslechněte si diskuzi dvou budoucích pornohvězd Petra a Adama. Tady je ukázka.
1: No a neříkám si, že bych to zahrál líp. Mně totiž jako...
2: Oni ty situace totiž nejsou úplně jako za mě vystavěný, dobře, jo. Oni mají většinou docela jako logický konec.
1: Jako konec.
2: Ono to tam celou dobu nějak směřuje, já mám pocit, že prostě to tě nikdy nepřekvapí, jo. A je to prostě, je to velmi zvláštní v tomhle smyslu. Jako, já mám rád takový ty switche. Když se koukám na film, normální, obyčejný, prostě nějaký film, tak třeba se tam najednou stane něco, co tě rozhodí. Tady tě nerozhodí naprosto nic. Máš naprostou jistotu, s čím budeš odkázat.
1: Jo, jako je to pravda, no.
2: No, a jako ty příběhy, samozřejmě, já bych hrozně chtěl zažít třeba to. Představ si, že najednou bude hvězda, že se objeví jeden z nejlepších scénáristů pornografie. Kdo to jako je?
1: Myslíš, ale to takový, nikdo nebude vědět.
2: Jsou nějaký, jako, je nějaký porno, který je fakt dobře zahraný? Jako...
1: Ono, být dobrý scénárista v žánru, který je pověstný tím, že expozici všichni přeskočejí.
2: No ale právě, ale nemusíš, že jo, kdyby to bylo dobrý, představ si, že tě to vtáhne
1: kecáš,
2: a ty si řekneš,
1: ne, vůbec.
2: Jo, ono je to porno. Ježimare, já jsem se na to koukal s tím,
1: jenom,
2: že najednou...
1: To by se v životě nestalo, takže prostě ty naklikáš jméno té stránky a říkáš si, no to dneska bych chtěl se trošku předtím jako trochu zamyslet, nebo možná jako, nechci jít rovnou na to, dneska mám trochu víc,
2: třeba
1: času.
2: To tam ani nebude.
1: Chtěl bych se... A to by bylo skvělý.
2: To by bylo skvělý. Třeba to prostě nebude, no.
1: Jo, to by bylo... To by bylo super, skvělý. Že by byla produkce, že bys jako nikdy nevěděl.
2: Každý den by vyšlo video a tupe, takže ten čas.
1: Prostě...
2: Jo, no jasně, chápu, klimatická.
1: Takže jako tohle jsme zase jednou se dotkli hvězd.
2: No možná se tím jednou budem živit, Adame.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: tak asi, na ní zehraj si.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Dělá

0: Deb Never krátce před 11:30 a my teď od muziky na chvilinku zamíříme do naší zprávařské sekce. Světové oceány se v minulém víkendu ohřály na nejvyšší zaznamenané teploty a v příštích měsících se pravděpodobně oteplí ještě víc. V pondělí to oznámila Evropská služba pro změnu klimatu Copernicus. Jak píše například agentura AP, pod vlivem stále sílícího a mimořádně mohutného přírodního jevu El Niño se a klimatické změny způsobené člověkem dosáhla teplota povrchu světových oceánů minulý pátek a minulou sobotu 21,1 stupně Celsia. Tím těsně překonala průměrný denní rekord z března 24, uvedla to zástupkyně ředitele služby Copernicus. No a když se oceán otepluje, stává se kyselejším a obsahuje méně kyslíku, což poškozuje potravinářský průmysl závislý na moři. Mění se taky oceánské proudy a vzorce počasí. Bouře získávají více energie, což přináší vydatnější srážky. Vzhledem k tomu, že většinu jižní polokoule tvoří oceán, dosahuje světová teplota povrchu moře obvykle svého vrcholu v březnu a dubnu, kdy tamní léto končí. No ale letos byl rekord stanoven už v srpnu. Oceány se proto budou ještě dál oteplovat, dokud současný jev El Niño nedosáhne svého vrcholu a k tomu by podle všeho mělo dojít někdy mezi listopadem a lednem. No a samozřejmě na tyhle věci jsou navázány další jevy, o kterých se můžete dozvědět právě třeba v téhle zprávě v naší sekci Wave News na našem webu. My už se teď vracíme zpátky do našeho víkendového playlistu, protože před námi je Archivní chlapec a nebo taky Never Touch.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Já.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.

0: finská popstar Alexandra a taky Never Touch za námi. Naopak před námi slíbená poslední hudební novinka tohoto dopoledne. Zpěvačka Beata Kyzlinková, a.k.a. Bea Kay. Tak té bylo teprve 13 let, když soutěžila v hitparádě neobjevených starter s debutovým singlem But Wait. Bea Kay kolem sebe sestavila velmi sehranou kapelu, neúnavně vystupuje, sbírá zkušenosti a píše niterné songy o každodenních strastech dospívání. Po předchozí skladbě Hard Decisions o náročném rozhodování v souvislosti s výběrem studijního směřování, teď 15-letá zpěvačka přichází s novinkou Thrifted Book. Debutového alba Bea Kay se máme teprve dočkat, ale už v polovině září čeká Radio Wave Studio Session. Tak tady taková malá ochutnávka.
1: Novinka na Radio Wave.

0: Kongrát Sakoasi nás posunuli do samotného závěru dopolední části nedělního On Airu. Je 11 hodin a 52 minut a tak těch posledních zhruba necelých 8 minut do pravého poledne bude patřit Mitskimu a Kim Petras. Nedělní 12. hodina to na rádiu Wave znamená Casablanku s Pavlem Sladkým. Toho v jednu hodinu vystřídá Slejvák, který se věnoval českému hudebnímu mainstreamu. No a ve dvě hodiny si už k mikrofonu stoupne kolega Jarda Petřík a provede vás odpoledním on airem až k šesté. Tak určitě dejte poslech, užívejte neděli i celý následující týden, ve kterém se definitivně překlopíme do září. Season changing. Mějte se krásně a čus.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nechty.
4: Špína.
6: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
8: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Doběhla kompletní naše jarní minisérie Města, ve které jsme se věnovali pěti evropským regionálním nebo státním metropolím, městům, která ještě nejsou zatížená overturismem a přetížená algoritmy, ale rozhodně stojí za návštěvu. Casablanca dál pokračuje a věnujeme se nejrůznějšímu poznávání a nejrůznějšímu dobrodružství. Dneska hodně ve vzduchu, protože je tady Jakub Rot se mnou. Ahoj.
3: Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
2: Budeme se bavit o létání všeho druhu, protože to bude trochu možná hike and fly, trochu speed fly, disciplíny, o kterých já ani moc nevidím. Možná tam namotáme rogalo do toho, paraglidy, všechno možné, protože tomu všemu se Jakub věnuje. Jak ses tomu dostal a proč tě to tak chytlo?
3: Koukám, že jsi o mě už něco zjistil, Pavle, dopředu, to je hezké. Jak jsem se dostal k lítání? My jsme původně rodina hodně sportovní, tatínek odjakživa windsurfing, maminka taky, kitesurfing a takovýhle už trošku vzdušní lítací sporty, takže já jsem od dětství závodil na windsurfu spolu s bráchou, který dostali shodou okolností, měl asi před 3 lety.
2: Ano, Honza Rot, věrní posluchači a posluchačky Casablanky si možná vzpomenou, to jsme se bavili o paddleboardu hlavně.
3: Takže jsme taková bláznivě sportovní rodina. A lítání u nás v rodině nebylo úplně, že bychom jako někdo z rodiny lítal. Táta kdysi zkoušel motorový paraglide, ale velmi jenom zkoušel krátce. A já jsem se někdy ve 22 letech, tak jsem se tak nějak nudil s kamarádem v hospodě, a co budeme dělat, tak budeme skákat z letadla, ne? No tak jo, tak jsme si našli nejbližší letiště, klubový aeroport, aeroklub Plzeň-Líně, Plzeň-Bory. A začali jsme skákat z letadla a když jsme odskákali tu první sezonu těch 40 seskoků, tak jsem říkal, hele, to je fajn, a co takhle lítat na tom paraglidu nebo ty speedfly, koukali jsme ty videa, a on říká, jo, to by mohlo být dobrý, takže jsme se přihlásili rovnou na paraglidový kurz a začali jsme lítat. A v tu chvíli musím říct, že to vzalo na nějaký čas dost všechny ostatní sporty stranou a pro člověka bylo hodně jenom to lítání na začátku. Je to sport, který člověk jako chytne. A v podstatě jakákoliv volná chvíle a aspoň trošku lítatelný, občas bohužel i nelítatelný počasí, tak člověk musel zkoušet lítat a dostat se do toho vzduchu a na 4 roky v podstatě nebylo nic jiného.
2: Tolik endorfinu ti to přinášelo, jo?
3: Je to, paraglajing není jenom o tom asi endorfinu, adrenalinu, ale i to propojení s tou přírodou, ten lifestyle, hodně se učíš o aerodynamice, o meteorologii, což je nádherný. Sleduješ v podstatě, co ta příroda dělá, ptáky, kde lítají, krouží, a ta komunita je super, takže opravdu to člověka na začátku hodně pohltí a jo, funguje to.
2: A jak se cítíš, když seš ve vzduchu? Je to spíš pocit sebejistoty, nějaké jakoby až všemocnosti, to, že prostě letím, jsem v té říši ptáků a nejsem svázaný s tou zemí, nebo je to naopak pocit nějaké absolutní křehkosti, jsem takhle maličkej ve velkých mracích, pád je možný třeba, nebo tak?
3: To záleží, určitě se to vyvíjí s tou leteckou kariérou, tak na začátku člověk v podstatě ty první lety, nebo pro mě to tenkrát byly první seskoky z letadla, když jsem měl poprvé vyskočit z toho letadla, stál jsem v těch otevřených dveřích a koukal jsem se do tu kilometrový hloubky pod sebou a říkal jsem si, každá buňka v těle na tebe křičí, neskákej, zabiješ se, ten přirozený reflex pudovej toho člověka. Jakmile tenhle to překonáš, začneš si zvykat i v tom volném pádu, lítáš s kámošma okolo sebe, tleskáte si rukama, tak to začne být sranda. A v tom paraglidingu je to o tom, že z začátku ty se učíš lítat na plitkých kopcích, kloužeš 1,2 metra nad zemí, tak to je wow, ono to letí a klouže, já jsem pták. To byl zážitek. A postupem času se dostáváš do těch větších vejšek, jak v tom výcviku, tak pak ve svém vlastním lítání, kde už funguje nějaká ta termika, už jsou tam ty silnější vzdušní proudy, to křídlo nad tou hlavou není vždycky úplně stabilní, takže na začátku ti to umí, když se to v celé křídlo lehce zahejbe, tak ti to umí velmi rozbušit srdíčko. Říkáš si, je tohle ještě v pohodě, nebo už mám něco řešit? Ale postupně, jak se vlítáš, tak zjišťuješ, že to křídlo je opravdu, dá se říct, jednoduchý nástroj, který funguje skoro za všech podmínek. a zvykneš si na to. A takový to běžný poskakování, nějaký první klapance, větší, si zvykneš a zjistíš, že je to pohoda, a když to postupem času za ty stovky a tisíce hodin, co nalítáš, když tě to baví a chytne, tak se ti dostane takovýho podvědomí, že už ty reflexy jsou přirozené jako příchůzy. Takže já, když dneska už letím, nechci to brát jako jistotu, protože když člověk bere něco jako jistotu, tak se něco stane, to tak víme. Ale cítím se, že už s tím opravdu hraju, s tím křídlem, že už jsou to moje jako srostlý křídla vlastní a můžu si v tom vzduchu dělat dost, co chci. Na tom startu si pobíhám, poskakuju. Když

0: si tak do toho vzduchu, už to není, že ten vítr ovládá mě, ale já ovládám ten vítr. A když mi to křídlo nad hlavou klapne, tak je to, že vím, co s tím dělat a v podstatě mě to neděsí. A je to pocit volnosti. Je to neskutečná volnost. Když jsem zažíval na kajtu, když jsem kajtoval v tom svém píku, když mi bylo těch 17-18, tak jsem kajtoval hodně a bylo to, že si tím člověk mohl hrát na té vodě, poskakovat si, točit se. Tak to zažívám posledních pár let na tom paraglidu, kdy opravdu letím tam, kam chci, tak rychle jak chci. A třeba když teď učím své studenty, neskutečně baví, že opravdu za nimi dokážu rychle doletět. Když jsou níž, tak stočím výšku za nima, zavisím si je za sebe do háku, odvedu je v té rmice někam vejš a že se člověku dostane do ruky, že to je opravdu. A pak je to volnost a čistý potěšení a spojení s přírodou.
1: K nějakému učení a k těmhle věcem se možná ještě taky dostaneme, ale úplně laicky vysvětli nám, co je to ten klapanec. Je to prostě, když se křídlo nějak jako zavře, splaskne, nebo prostě nějaký jako drobná potíž?
0: Tak co to je? Klapanec je termikus náš, termín velmi odborný samozřejmě. A je to o tom, že ty letíš na tom křídle a křídlo samo o sobě je látka. Není to pevný profil jako u rogala nebo větrně nebo dopravního letadla. A ono je ofukovaný ze spoda vzduchem, úhlem náběhu nějakým vzduchem a klouže poté nakloněný rovně dolů. No a když se stane, že vlivem nějaký turbulence, změny větru, tak ti do toho křídla foukne ze zhora, tak to křídlo tím, že je to látka, tak se jako zavře, zaklapne se dolů, ty nasávací otvory se zaklapnou. V tu chvíli to křídlo pod jako podpadneš, ono se otevře, letí dál a na začátku to umí hodně rozbušit srdíčko, ale je to v podstatě žádoucí věc, aby jsme si do toho křídla nespadli, aby se zastavilo. Takže čím víc lítáš, tím méně se ti to stává, protože dostáváš do podvědomí ty reflexy a těm klapancům předcházíš už těma správnýma zásama do toho řízení a opravdu už mi letos klape, nebo poslední rok už mi klape křídlo velmi málo. Ale jsou větry, které dokážou zaklapnout ty Boeing, takže občas se to stane a může to být jízda a je to v podstatě jeden z nejčastějších jako příčin, nebo je to jedna z nejčastějších nesnází, kterým se naučíme v podstatě z nich vycházet, reagovat na ně dopředu, jak se řeší a tak dál.
1: Jak moc je pro tebe lítání spojené s cestováním?
0: Hodně. Lítání, cestování a cestování, lítání. Můžu říct, že jsem díky lítání procestoval opravdu kus světa a naštěstí jsem měl tu příležitost, jak časovou, tak finanční, že jsem dokázal cestovat opravdu po celém světě, většinou přes zimu, protože přes léto cestuju pořád, ale já rozlišuju cestování po Evropě a cestování po světě, takže po Evropě v podstatě neustále vyjíždíme do Alp, protože ty podmínky jsou tam samozřejmě mnohem lepší a zábavnější na to lítání. Takže Rakousko, Itálie, Slovinsko, to jsou takový jako víkendový výlety, kde jezdíme pořád s kurzama. Teď jsem se o víkendu vrátil z Itálie a na závody různě. Teď jdu příští týden do Rakouska na závody, když teda dolečím rychle zranění, co mě teď trošku trápí z kola. A pak přes zimu tak jsem vždycky cestoval za teplem na jižní polokouli, protože samozřejmě přes zimu dá se lítat, ale není to ono. Takže jsem procestoval Austrálii, Nový Zéland, Kolumbii a spousta Keniu, takových hezkých zemí. A bylo to vždycky za tom lítání a je to hezký, člověk necestuje jako turista za těma, já nikdy jsem necestoval za městama, ale cestuješ za tou přírodou, za těma kopcema a za tou paraglidovou komunitou a dává to úplně jiný náhled na to cestování. Člověk tam okamžitě pozná ty místní lidi a já se většinou snažím cestovat raději spíš na víc měsíců než na víc týdnů, abych měl opravdu čas si to tam užít a i vychytat ty dobré letové podmínky, poznat spousta těch kopců a tak dále, takže jo.
1: To je takový obvyklý, ale možná ne někdy na první pohled zřejmý efekt, že když člověk cestuje s nějakým velice konkrétním záměrem, že do toho regionu jede třeba právě s tím, že tam chce lítat, nebo že chce prostě něco velice, abych uvedl úplně opačný příklad, něco archeologického řešit, nebo nějaké památky do hloubky poznávat, tak tu zemi procestuje tak jako tak, ale dostává se k něčemu, co je tím hlavním motorem té cesty a je tam potenciál k tomu, aby ho ta cesta zavedla jako o kousek dál, protože vyhledává specifické lidi, má specifické jako potřeby nebo otázky, aby ho to zavedlo tam, kam původně chtěl, ne?
0: Je to tak, přesně jak říkáš. A člověk pozná i to běžné cestování, takže když samozřejmě jedu lítat do Austrálie, no tak nevynechám operu a zajdu se na tu operu podívat. Ale
1: Sydneyskou myslíš asi.
0: Ano, myslím Sydney operu samozřejmě.
1: Nebo jsi milovník opery obecně?
0: Nemůžu říct úplně.
1: Okay, okay.
0: Mám rád nějakou klasickou hudbu a tak dál, ale opera mezi to úplně nepatří.
1: Jo.
0: Takže byl jsem se podívat na operu v Sydney, samozřejmě je to hezký to jako vidět, ale nemusím v tom Sydney strávit týden, ale spíš tam a pak pokračuji do té přírody.

0: ale je to taková jako redneck vesnice, že jako klasická australská farmáři a všichni tam lítají letadlami, protože nikam je autem trvá strašně dlouho. A já jsem tam přijel a původní plán byl, že se teda popojedu nějakým vlakem a autobusem a tady do té vesnice a volal mi kamarád, který tam už byl týden a říká, hele, tady teď 3 dny pršelo a následující 4 dny to lítání bude relativně mizerný kvůli té vlhkosti v té půdě. Já se vracím na pobřeží naštěvit nějaký kámoše. Říkám, no tak co, teď jsem tady jako na pobřeží a nemám co dělat a nemám v podstatě, chtěl jsem jít s vlakem někam, tak jsem napsal do padáčkářské komunity, ahoj, jsem Jakub z Čech, paraglidista, skáním nějaký auto, nemá nikdo na půjčení nějakého kombíka, nebo jí dá nějaký ven jako na cestování, co bych si mohl jako pronajmout. Ozval jsem úplně super chlápek a říká, hele, já prodávám svoji obytku a nikdo se moc nevozývá, tak si to přijeď půjčit a půjčím úplně skvělý hippie auto, se kterým jsem tam prostě projezdil několik týdnů v pobřeží.
1: A nepokoušel se ti ho prodat teda, jo, ale prostě ti ho půjčil.
0: To je hezký, ta padáčkářská komunita jsou opravdu pro mě jako nejčistší lidi, co jsem má. Jsem dělal spousta různých sportů, od motokrosu, downhillu na bajku, surfování s bráchou, paddleboardování. A můžu říct, že ty padáčkáři jsou takový jako nejčistší, nejpřírodnější lidi, co jsem zatím potkal. Takže klučem mi poslal odkaz na inzerát a nešlo to zobrazit. A pak mi poslal fotky a já jsem třeba říkám, hele, víš, proč se ti na ten inzerát neozývá? A on říká, no ne, proč, říkám, protože ten inzerát nefunguje, nejde zobrazit. A říká, jo, a říkám, no tak, a říkám, no v pohodě, já už jsem to slíbil, že to půjčím, jak si to půjčím takhle na 3-4 týdny a když se mezi tím někdo vozil a mezi tím jsme začali volat lidi, tak jsem mu to pak přivez a byl super.
1: Takže to takhle opravdu funguje, že i když nemáš nějaké jako přímé kontakty, že přes někoho už tu lokální komunitu znáš, ale jenom tak trochu random se ozveš těm lidem třeba online, tak seš jejich člověk.
0: Tak to přesně funguje. Paragliding má tu výhodu, že je to svým způsobem trošku zákonem svázaná věc, že máme nějaký předpisy, co musíme dodržovat, musíme mít všichni pilotní průkazy. A vznikají ty komunity v těch jednotlivých městech, jsou tam vždycky ty kluby. A když člověk přijde nějakou startovačku, jak tam většinou bývá napsaný kontakt na nějakou WhatsAppovou skupinu toho místního klubu, tam se člověk zaregistruje, většinou zaplatí nějaký poplatek za to, že používá ty startovací plochy a tak dá, zeptá se, jaký tam foukají větry, na co si dát pozor. A napíše, a nepůjde někdo večer na pivo a 10 pilotů napíše, jo, jasně, rád poznám evropský pilota a půjdeme na pivo. Takže tohle je skvělý.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Jakub Rot je hostem dnešní Kasablanky, bavíme se o paraglidingu, o padáčkářích, o cestování s paraglidem a o všech souvisejících věcech, které mě dneska ještě budou dál zajímat. Co je to ten speedflying? Jak by si tuhle subdisciplínu nějak přiblížil posluchačům, posluchačkám, kteří o tom, dejme tomu, nikdy neslyšeli?
1: Speedflying je forma paraglidingu, dá se říct taková hodně extrémní. Vždycky tady nějakou kraje byla, poslední dobu je trošku vytlačovaná parakajtama, což je taková podobná věc, už bychom moc zacházeli do technikálí. Ale speedflying, když se to zjednoduší, tak je paraglidový křídlo, který je velmi malý. Jo, plocha normálního paraglidu na mojí váhu je zhruba 23, 24, 25 metrů čtverečních. Plocha tandemu, na kterém lítám tandemy, tak je zhruba 41 metrů čtverečních, aby to uneslo dva lidi, protože se zvýší váha. A ten nejmenší speedfly, co aktuálně lítám, má jenom 8 metrů čtverečních, což je pár stolů přiražených k sobě.
0: A takže pětina toho tandemového třeba?
1: Pětina, no. A to křídlo tím, že máš větší plošné zatížení, tak výrazně zrychlí. Takže místo toho ten paraglide běžně letí 35 na plný takzvaný šlapce, což je, když se mění ten úhel náběhu, tak zrychlí třeba na 60 a závodnička až na 65. Tady ten 8-metrový speedfly tak běžně lítá těch 65-70 a do zatáčky ho utáhnu přes 100 km hodině. A lítá se s tím hodně nízko nad zemí, protože je to skvělé. Není to křídlo dělen primárně na to, aby se s ním stoupalo, chytali ty teplý vzdušní proudy a lítali několika hodiny přelety, ale je to spíš na to jako vyběhnout kopec a rychle spálit dolů. Je to v celkový lyžování, se dá říct, v letě. A často lítáme tou 80 km rychlostí s tím, že tahneme prostě nohu v trávě. A tadyhle to křídlo na rozdíl od paraglidu je velmi přesné řízení, že opravdu se dá ovládat na centimetr tím, jak je malý, rychlý, přesný. A dělají se na takový ty různé salta bokem a tak dál. Je to, bych řekl, hodně adrenalin, right? Je to jako, pumpuje to adrenalin, ale vyrábělo to v minulosti poměrně dost mrtvol. Ty křídla bývaly nebezpečné, samozřejmě, jak ta technologie se posouvá, osvěta se posouvá, tak dneska je to bezpečnější a bezpečnější. A já můžu třeba si za sebe říct, že na začátku jsem spíš speedflyoval, říkal jsem si sletař a postupem času, jak se to vyvíjí, tak spíš tíhnu k té disciplíně hike and fly, běhání v horách a lítání na tom velkém křídle a dalším přeletům. Protože člověk jak stárne a upozaďuje to ego a sklidňuje se, tak si začíná uvědomovat, že se úplně nemusí tahnout 100 km hodině v 10 cm nad zemí, ale byly to hezký zážitky, třeba na Zélandu jsme lítali na Glacier ledovec San Jose, tak jsme lítali helikoptérou nahoru a na Speedflake jsme lítali dolů a takový jako hezký věci. Neříkám, že nebudu speedflyovat, speedflyuju pořád, ale speedflyuju čím dá tím méně a méně.
0: Já to znám jenom z videí, samozřejmě, ale je to teda trošku zážitek, že si říkám, ježišmarja, Jesus, prostě tohle už musel mít odřený kotníky, protože to bylo fakt třeba ještě v nějakém žlabu horském a opravdu to jako připomíná to lyžování jako obloučky, ale skály nalevo, napravo a pak vidím, jak ten letec třeba po nějaké hraně jako nabere trochu na jednu výšku nad tím terénem a okamžitě udělá nějaké jako otočku, kterou bych laicky přirovnal k saltu skoro a zase valí jako těsně nad tou skálou a je to pro mě podobně jako třeba, nevím, base jumping, něco už trošku na hranici uvěřitelnosti.
1: Tak to je, má to zrovna k base jumpingu, se dá říct, i velmi blízko tou svojí dynamičností. A často i chodíme na podobné exity s basejumperama a třeba zhoníme, že oni skočí dolů tím volným pádem a my na tom malým křídle zatočíme za nima dolů a v podstatě jsme schopni se dorovnat na podobnou rychlost. Jak se lítají wingsuity, tak jsme schopni se s wingsuitem za letu chytit za ruce, že se pohybujeme na stejných rychlostech.
0: A crazy.
1: To, o čem si mluvil, je to, musím říct, že to je crazy a je to krásný zážitek, ale je potřeba to dělat hodně s rozmyslem a v tu chvíli to ego hodně upozadit, aby člověk opravdu lítal jenom pro to potěšení. To, o čem si mluvil, třeba ten deep dive za tou hranou, nádherný, nad tím jsem na Novém Zélandu, člověk tam řeže tu trávu těma horama dolů a pak je potůček, vodopád a kolem toho vodopádu to člověk takzvaně nadajuje, že se pošle deep dive a kolem toho vodopádu se točím 360 km letím kolmo k zemi, tou 100 km rychlostí. Je to nádherný, ale čím dál tím víc nacházím zalíbení jenom v tom, že někam letím na tom velkém křídle a užívám si ty výhledy.
0: Jo, vlastně ještě jedna věc je možná, ke které bych ten speedfly, to speedfly odvětví jako přirovnal, a to je, že to připomíná let dravce, který se jako spouští vlastně za kořistí. Jak sokoly a tyhle dravci jako se vrhnou do toho pádu a teď vidíš tu zem, jak se přibližuje, tak ještě tohle mi to trochu připomíná.
1: Jo, a ještě stávalo se, už se to snad tolik nestává, že jistře třeba slítá v Alpách, tam se často pasou ty ovce a dobytek na těch loukách, sjezdovkách, tak někteří ty speedflysti měli radost v tom, že přesně na tom speedfly to vzali a poslali to na ty krávy a ty se rozutekly samozřejmě strachy. Naštěstí už se to v komunitě neděje, vzniklo kvůli tomu spousta problémů, řešilo se to, že samozřejmě farmář pak byl naštvaný, že se mu tam rozutíká dobytek, když se nezlomí nohu. Ale tadyhle ten pocit to přesně vyvolávalo asi i v těch kravách, že na ně padá ten dravec ze zhora. A je tohle, a já se k tomu vracím jak ve svých kurzech, tak ve speedflyingu, v lítání, že to je ego. A v tom lítání není největší nebezpečí. Spousta lidí si myslí, že největší nebezpečí bude nějaký technický selhání, tak to se neděje vůbec, to je 0,5% z těch nehod. Pak to bývá často jako změna počasí, jo, že se rychle změní počasí, něco se blbej vítr a tak dál. A já bych řekl, že největší nebezpečí v tom lítání je lidské ego. Jo, že lidi mají potřebu lítat pro to, aby ukázali, že oni jsou ty piloti, že doletí dál, že sletí zrovna tenhle kopec, že půjdou lítat do těchto podmínek. A z toho se pak stávají ty nehody. Já se hodně snažím učit ty lidi s tímhle s tím pracovat, aby lítali opravdu pro radost, a ne protože musí něco vyhrát a něco sletět a chtějí si vyčistit hlavu od práce nebo čehokoliv. O tom to není a nemělo by být. Letecká amatérská asociace, to je takový český klub, co nás tady zaštiťuje pod ministerstvem dopravy, tak má hezký logo, mají lítáme pro radost. A o tom si myslím, že by to mělo být, že jsme měli lítat pro to, aby jsme si užívali to, co se tady děje, a to, že máme tu možnost lítat. Bůh nám nedal křídla, ale dal nám tu mysl, aby jsme si je mohli vymyslet, a já za to děkuju.
0: Ty máš za sebou nějakou nehodu, která by stála takhle v Casablance za řeč?
1: Drbu se na hlavě, mám samozřejmě za sebou nehodu. Patří to trošku k tomu, je to samozřejmě adrenalinový, nějakým způsobem rizikový sport lítání. Já vždycky říkám, že pokud člověk nebude lítat egem, bude lítat do slušných podmínek, takže je to bezrizikový sport a dobrý paraglidista je starý paraglidista, protože se toho dožila, nic mu nestalo. Nejrizikovější bývají ty první 2-3 roky toho lítání, kdy ten člověk je opravdu nadšený a neví, co neví. Jo. Když se na to pak zpětně podívá, tak ví, co nevěděl, nebo tuší, co nevěděl. A já jsem si svoji druhou sezónu lítání, první sezónu lítání, tak jsem si udělal kompresní zlomeninu páteře, což zní strašně, protože když se řekne zlomená páteř, tak si člověk představí autonehodu nebo lyžařskou nehodu, kdy ta páteř dostane ten zásah z boku a přeruší se ta mícha a ten člověk už nechodí. U těch padáčkářů je to tak, že zpravidla oni někde tvrdě přistanou na nohy nebo na zadek, ta páteř si v tu chvíli sesedne a tím tlakem se rozdrtí nějaký ten obratel. A v podstatě ta mícha je v tu chvíli bezpečí neporušená. Znám, říkáme tomu padáčkářská rýmička, takže znám poměrně dost padáčkářů. Myslím si, že v lednu tady byl Hugo, který měl tu samou rýmičku. A takže znám spousta padáčkářů, kterým se to snalo, ale znám jednoho jediného, který dneska nechodí. A je to relativně, je dobrý se tomu vyvarovat, ale občas se to stane, takže se to stalo. Sešrobovali mi tu páteř, byla to 100% kompresní zlomina, takže ten obratel jsem v podstatě jako slisoval, oni to museli otevřít, roztahnout, ale druhý den, třetí den mě postavili na nohy, protože to drží to železo. 3 měsíce po tom úrazu už jsem byl zase ve vzduchu a lítal jsem, i když jsem asi úplně neměl, ale tenkrát jsem byl mladý a měl jsem tam, rád si to přiznám, hodně ega v tom lítání. Zase mě to posouvalo rychle dopředu a dostalo mě to tam, kde jsem dneska, ale mělo to svá specifikace.
0: Takže je to příběh boje s vlastním egem. Tvůj příběh jako začátku a postupného rozvíjení paraglidingu a lítání.
1: Určitě ano. A neřekl bych, že jenom můj, ale troufám si říct, že 95% těch pilotů, co přijdou, a dneska já ty žáky vidím, že dneska už jsou poměrně ty lidi uklidnění, ta osvěta nějakým způsobem funguje, ale spousta pilotů začalo lítat hodně egem a postupně se téměř všichni vyklidnili do toho, že lítají pro radost. Nemůžu říct, že úplně všichni, znám piloty, kteří lítají léta a už jsou i starší a pořád lítají pro to, aby jako show. Ale jo, je to tam involved určitě vždycky a je potřeba se s tím naučit pracovat.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
3: Casablanca.
2: Casablanca na Rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave, dneska s Jakubem Rotem. Bavíme se o různých tématech spojených s létáním. Jaká je pro tebe ta sportovní stránka? Ty jsi Dolomitenman, máš za sebou účast na celé řadě závodů. Jak důležitá je pro tebe ta výsledková nebo výkonnostní část toho létání?
1: Nedůležitá. Závody dělám už od začátku, v podstatě od 2., 3. roku, co jsem začal lítat, tak jsem se začal účastnit nějakých závodů, protože to člověka velmi posouvá, učí se od těch nejlepších, co jsou nad ním a může následovat a učit se, kde oni chytají termiku, kudy si vyberu tu stopu toho letu a zlepšovat se tímhle tím způsobem velmi rychle. A samozřejmě na začátku jsem závodil pro nějaký výsledek, ale neměl jsem na to, takže ten výsledek tam nebyl, až postupně se člověk dolítával a dneska jsem v té fázi, že závodím pro radost, proto abych si to užil a opravdu na ty závody jezdím, snažím se jezdit bez toho, abych tam měl nějakou touhu se nějak umístit a ono to pak docela vychází. Takže na těch závodech je hezký, že zrovna ta moje disciplína, které se jmenuje nejvíc, což je hike and fly, to je kombinace horského běhu ultra. Což je kombinace horského běhu ultramaratonu, tak člověk běží do hor a pak tam rozbalí to křídlo a letí směrem ten další otočný bod, i klidně několik desítek až stovek kilometrů, jsou to několika denní závody. A já jsem třeba s loňským mistrovství České republiky, Hike and Fly Moravian Challenge, co se běžel v červnu, v květnu, tak původně jsem ani neměl v plánu tam jet, protože jsem měl hodně práce v Rakousku s tandemama, ale pak nějak nevyšlo v Rakousku počasí, mě se tam uvolnilo místo, tak jsem říkal, jo, tak pojedu a kouknul jsem se na tu startovní listinu a teď jsem tam viděl všechny ty kluky, jsou to moji přátelé, znám, ale Stanislav Majer, Tomáš Matera, takový jako velký jména z historie, Xpir, Xalps piloti, a říkal jsem si, tak s těmhle lidma, tak cokoliv mezi 4. až 7. místem by bylo moc hezký. A jel jsem tam opravdu bez nějakého jako velkého očekávání, ještě to byl bivakový závod, těch závodů máme několik stů, ten bivakový spočívá v tom, že si člověk sebou nese spacák, karimatku, nějaký sušený jídlo a samozřejmě smí si po cestě nakoupit jídlo, ale spát musíš v lese. A nějak se mi tam dařilo letecky, je to asi těma stovkama hodin, co každý rok trávím ve vzduchu, že se to člověk dostává do kůže, takže ten první den jsem v podstatě všechny přeletěl a když jsem večer dobíhal v těch 9 na, jo, člověk končí, běží se od rána, často ty závody od 6 do 9 do večera. Tak jsem dobíhal v těch 9 večer a koukám, říkám, jo, já jsem první, tak bych měl si začít víc závodit, tlačit na to, ale věděl jsem, že druhý den mě čeká běh asi 50 km přes hranice do Polska, kde nebylo možné letět, protože to bylo proti větru a proti silnému větru. A říkal jsem si, já za mnou standardmér maximálně 2 hodiny, ten mě jasně doběhne, to jako nemám šanci. A mě to nějak běželo, nebo se tam vlastně nějak flákal, takže se mi to podařilo dokončit první a bylo to hezká přidaná hodnota, ale v podstatě jezdím na ty závody s tím záměrem si to užít a ono se to pak daří. Stejně to pak vyšlo měsíc poté v Itálii, takže super.
0: Jaké to bylo v Kolumbii? Tam jsi byl možná i víckrát než jednou?
1: Ne, v Kolumbii jsem byl jenom jednou.
0: Jednou.
1: V Kolumbii jsem byl loni přes zimu, já většinou hodně pracuju přes léto, mám spojenou všechnu práci s lítáním, takže tam jdeme v Rakousku a tady učení v Čechách a pak přes tu zimu nemám úplně tak moc co dělat, nebo musel bych si hledat nějakou jinou práci, což se mi úplně nechce a většinou přes to léto jsem schopný vydělat dostatek peněz na to, abych tu zimu nějak přežil úspěšně, takže v zimě utíkám za teplem na tu jižní polokouli, takže loni to byla zrovna Kolumbie, kam jsem s přáteli na 3 měsíce. Odjížděli jsme někdy po Vánocích a vraceli jsme se někdy v březnu. A Kolumbie byla hezký zážitek, určitě jiný. Hezký lítání, tam je to vyhlášené, protože vždycky cestujeme na nějaké místo, které je vyhlášené za lítáním, takže Kolumbie je vyhlášená, že se tam lítají poměrně velký trojúhelníky, to znamená, že člověk letí nějaký trojúhelník s návratem. A byl to zážitek jak kulturní, protože samozřejmě ten jejich lifestyle je pomalej a oni jsou takový, že člověk jde na oběd a čeká 15 minut, než mu přinesou jídelák a pak 20 minut, než mu přinesou pití a pak zapomenu, že se objednal jídlo, tak Evropana, který je zvyklý na trošku jiný standardy, tak to umí jako otočit vnitřně, že už jako to, ale zároveň se tomu člověk jako docela rychle přizpůsobí a je to veliký klid a pak veliká volnost. Já vždycky snažím cestovat na několik měsíců, abych se opravdu jako s těma místníma seznámil, žil a koupil jsem si tam motorku a s kamerami jsme tam přijeli na motorkách jako poměrně velký kus Kolumbie. Po těch místech, které jsme měli oznámeno, že se smí, pak tam byly místa, kam se opravdu jako nesmělo ani lítat. Byli tam zrovna závody loni, jeden polský pilot si blbě zaletěl, blbě přistál a už se nenašel. A když se člověk pohybuje tam, kde má, tak se tam cítí po celé bezpečně a ta příroda je tam zajímavá. Ty lidi jsou fajn, jsou často otevřený. Občas tam člověk cítí trošku jako nejistý. Nikdo tam skoro nemluví anglicky, takže je potřeba se rychle naučit španělsky, ale to tam naskakuje pro mě jako ty základní věty velmi rychle, takže...
0: A kafe dobrý v Kolumbii? Nebo ani ne?
1: Ku podivu ani ne. My jsme zvyklí, nebo jako nebylo špatný, ale my jsme tady požitkáři v Evropě. Jo. Jsme i pražská kavárna zvyklí chodit na ty libový kafíčka, který si jako připravujeme přesně. V Kolumbii jsou lidi přírodní, zemitý, žijou, jo, nejsou tak vepředu, což má ty nevýhody, že přesně nemáš jídlo za 5 minut na stole a nemáš to nejlepší výběrový kafe, ale prostě pije se tam zrovna kafe, jaký je, a to dobrý kafe asi spíš vyvážejí. Ale má to i ty výhody, že ty lidi žijou mnohem víc třeba spolu, mají na sebe čas, nespěchají a tak. Takže kafe dobrý v tom, že na něj máš čas a nemusíš ho pít jako v Evropě v nějakém stresu a prsu.
0: Jakou krajinu si z vrchu během letu nejvíc užíváš? A jak podstatné to pro tebe je, jestli letíš nad zalesněnými kopci nebo nad nějakými impozantními skalními štíty, jestli je to krajina, která ti třeba v něčem připomíná tady střední Evropu nebo vůbec naopak, jako kdyby si letěl prostě nad pouští, tak to oceníš víc, protože to je větší změna, nebo nevím?
1: Zajímá otázka, když se nad tím krátce zamyslím, tak určitě vnímám to okolí, je to v podstatě to, proč lítám, protože člověk vidí svět ze zhora jako pták a je to úžasný. A pak je i hezký zase, když člověk někde přistane a musí od někud dlouho jít. Třeba si jednou jsem šel 2 dny na Zélandu takovým zařezaným údolím, odkud nešlo odletět nic.
0: Dva dny si šel z místa do letu, jo?
1: No, bylo na závodech na Zélandu, kibivakový závody a tam ani nešlo jít po cestě, takže jsem šel asi 3 hodiny řekou a bylo to docela náročný, pěkný adventure. Ale abych ještě, můžeme se k tomu pak vrátit, ale abych dokončil myšlenku, co si užívám. Nejraději mám hory, já jsem horský letec, miluji pohyb v horách, takže úplně nejradši ze všech hor mám Dolomity. Dolomity jsou nádherný a to lítání, ať už je tam člověk lítat pro radost, nebo třeba si nějaký závody, tak je vždycky veliký zážitek a ty skalní masivy jsou krásný, podařilo se mi třeba přistát na hoře na Marmeládě na ledovci a takový hezký zážitky. Pak jsem si moc užil lítání v té Austrálii, kde ta příroda je opravdu krásná a podle těch vodopádů a nad těma ledovcema a tou nedotčenou přírodou, kde je opravdu, když člověk jde napřed v Austrálii, tak se rovnou zabalí na bivak na 2 až 3 dny, protože se opravdu může stát, že přistaneš někde, odkud není jak se dostat a opravdu jdeš několik dní zpátky. Stalo se to, tak rád. A Austrálie byla, tam se lítají roviny a zase trošku jiný výhledy, nádherný, pak sopky na Kanárech a všechno má něco svýho a ta změna je na tom, asi bych řekl, to nejhezčí.
0: A jak by vypadal pro tebe jako nepovedený let, nebo let, který jsi neužil?
1: Let, který jsem si neužil, by bylo něco, když jsem odstartoval do něčeho, že jsem věděl, že bych neměl startovat. Špatné počasí, silný nárazový vítr, blížící se bouřka, cokoliv. A já bych celý ten let řešil, abych se bezpečně dostal na zem. Tu chvíli vím, že bych si to neužíval, protože chci lítat pro tu radost, pro ten pohyb v tom vzduchu. A padáčkáři mají spousta hezkých příslovích a jedno z nich říká, je lepší být na zemi a přát si být ve vzduchu, než být ve vzduchu a přát si být na zemi. Takže když člověk odstartuje do něčeho, nebo se změní to počasí a on opravdu jako je vyděšený v tom vzduchu, sevřený a neužívá si to, tak a je mi jedno, kde by to bylo. A do takových situací se člověk bohužel záleží. Když budeš lítat jenom opravdu, že do dobrýho počasí, nebudeš na nic tlačit, tak se do toho dostat nemusíš. Jakmile začneš trošku závodit, tak už občas ty podmínky nebývají ideální. Říká se, že máme hezký letový počasí, počasí, který už tak hezký není, ale závodit se v něm dá. A pak počasí, který už není letový, ale azijští tandem piloté pořád létají. Tak přesně člověk začne jako tlačit z nějakého důvodu na to, že musí do vzduchu, ať už jsou to závody, nebo když jsou to azijští tandem piloti, kteří musí vydělat peníze, nelítejte tandemy fázi.
0: Okay.
1: Tak,
0: budeme si pamatovat tuhle radu.
1: Oni jsou dobrý piloti, mají často nalítáno stovky hodin, ale tím, že potřebují vydělat peníze, často mají poměrně starý, blbý vybavení a lítají do podmínek, kdy vy to vůbec neodhadnete, oni to odhadnou, ale troufnou se do toho a pak se tam stávají z toho mané jako problémy, takže když už lítat v Ázii, tak s evropským pilotem a vyhodit za to pár peněz navíc, že to bude stát víc než asijský pilot, ale stojí to za to.
0: A ty teda mimochodem, když se dostaneš jako vlivem špatného odhadu, nebo tím, že jsi to nějak hrotil, nebo tím, že se počasí prudce změnilo, což v horách taky může být, do potíží, tak jak seš nebo nejseš schopný z toho jakoby odejít?
1: Seš schopný z toho odejít, odletět? Dobrý je, že už od základu tak se učíme spousta meteorologie, takže my jsme pro nás ta příroda, ten vítr, to počasí je to, co o nás rozhoduje, takže my se musíme naučit skvěle číst mraky, skvěle číst údolní větry a tak dál. A ty jsi schopný relativně rychle zjistit podle toho, že se podíváš tamhle na cumulus lenticularis, že dneska je fénová situace, může hrozit silný nárazový vítr a tamhle víš, že tam začíná cumulus castellanus, to znamená, že je velká instabilita vzduchu a může to přirůstat do bouřek, do cumulonimbů. Jsi schopný to odhadnout relativně dobře dopředu a jsi schopný relativně rychle vyklesat. Je několik vyklesávacích manévrů, ten dá se říct nejextrémnější spirála, jsi schopný krátkodobě opadat 15 až 20 metrů za sekundu, je tam samozřejmě velký přetížení, ale jsi schopný vytratit prostě spousta výšky za relativně krátký čas. Blbá situace je, když tajlons to neodhadneš a k tomu kumulonimbu se, nedej bože, přiblížíš. Tam jsou velký zestupní proudy, které můžou dosahovat až 30 až 50 metrů za sekundu a to už nejseš schopný uklesat ničím.
0: Prostě tě to volný. Tahá nahoru, jo?
1: Tahá tě to nahoru do té bouřky, ta bouřka si nasává vzduch z širokého okolí, je to vlastně největší nebezpečí pro pilota, nebo jedno z největších ta bouřka. Když se do tohohle dostaneš, no tak nejlepší je se do toho nedostat a málo pilotů se do tohohle dostane. Zaznamených pár situací, kdy se nějakým lidem stalo. Někteří to přežili, někteří bohužel ne. A z té bouřky už se blbě utíká pak. Jo, a samozřejmě tam hrozí, že to člověka nasaje do velkých výšek, kde už není kyslík, takže nějaká hypoxie, velká zima, takže omrznutí, kusy ledu, blesku. Je hezký film, nebo dokumentární film, jmenuje se to Zázrak bouři, Eva Višněrská. Asi půlhodinový dokument o nějaký polský pilotce, kterou to v roce 2000, nevím, nasálo při závodech, zrovna v té Manile v Austrálii, kde jsem závodil, kde jsem byl, tak to nasálo na mistrovství světa do cumulonimbu. Vysálo jí to do veliký vejšky a ona zázrakem přežila.
0: A mohla o tom vyprávět.
1: A mohla o tom vyprávět, tak. A spíše jí přístroje. Ono už dávno spinkala ve vzduchu, protože samozřejmě nebyl kyslík, takže usnula. Ale to křídlo tím, že je to v jako autostabilní profil, člověk je zavěšený pod ním, tak ono dokáže letět i bez zásahu toho pilota. A pak vyklesala nějakou schodou šťastných náhod do výšky, kde zase měla dostat kyslík na to, aby ožila a byla schopná přistát i s velkýma mrzlinama. Takže jo, hrajeme si s přírodou, příroda je mocná a je potřeba umět, znát, vědět a vyhnout se riziku dopředu. Je to stejně jako třeba plachtění na moři. Jo, řekl bych, že samozřejmě člověk se bojí toho, co nezná, abych se víc bál být ve velké bouřce na moři, než blížící se bouřce na paraglidu, ale je to, protože tam paraglid zase velmi dobře znám a ovládám. Takže.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Vyprávíš nám dneska o svojí největší vášni, zároveň ale říkáš, že je asi jenom jedna věc, která tě dokáže bavit víc než lítání. A to je co?
1: No to je učit lítání.
0: Okay.
1: Ne, baví mě na světě spousta věcí a čím je člověk vylítanější, tím má potřebu lítat méně, takže dneska už chodím lítat fakt jenom za extrémně hezkých podmínek a jinak se jdu hrát třeba svést na kole nebo si zasurfovat. A v posledních letech se hodně věnuju učení jak těch základních kurzů pilotů, plně nováčků, i těch pokročilů v tom, abych je zlepšoval, aby byli schopni lítat bezpečnější a větší přelety. A je to opravdu radost, i to lítání těch tandemů, když vidíš někoho, jak poprvé letí a má ten úsměv od ucha k uchu a to nadšení předávat ty svoje zkušenosti těm lidem, aby neopakovali ty chyby, co jsem udělal já, protože já jsem se poměrně dost učil learning by doing, takže jsem udělal spousta chyb a pak jsem se naučil, jak je nedělat a jak lítat líp. A když dneska můžu těm pilotům, teď jsem byl s 20 pilotama v Itálii, zlepšovat lítání a když můžu předat to, ty zkušenosti, ty triky, jak se zlepšit rychlejš a bezpečnějš dál, tak člověka v podstatě potěší líp než 100-kilometrový přelet, takže...
0: Takže ses našel v učitelské roli teda?
1: Svým způsobem ano, můžu říct, že jo. A i ta komunita těch lidí okolo toho lítání, při toho je to čistý lidi, takže já jsem s nimi šťastný, opravdu. Jakože člověk je v přírodě, má to svý omezení, člověk musí hodně cestovat, takže upadá nějaká ta stabilita toho domova v tu chvíli a je potřeba to ten život vybalancovat, o což se snažím teď, protože poslední 4 roky jsem opravdu až moc cestoval nezdravě, takže teď se snažím trošku balancovat a uzemňovat a řešit nějaký zázemí.
0: Ty jsi to částečně naznačil, že jsi jako cestoval hodně přes ty zimní sezóny, ale jako vytížený ve vzduchu a celkově jsi byl zase v té letní sezóně tady. A to znamená, že jsi po nějakou dobu, po třeba 2 sezóny, bydlel v dodávce a byl jako jednou nohou pořád v přírodě. Je to tak?
1: Tak, já jsem před 4 lety měl nějakou životní změnu a tak jsem říkal, tak kde ti bylo vždycky hezky, tak v Alpách, takže jsem se nastěhoval do své obytné dodávky, poměrně veliké, a odjel jsem do Alp, kde jsem nejdřív si lítal pro svoji radost a pro ten požitek z těch hor a pak jsem zjistil, že bych si měl začít dělat zase nějaký peníze, abych nepřišel na buben, takže jsem si udělal rakouský tandem papíry. Rakouskou pilotní licenci a začal jsem lítat komerčně tandemy v Rakousku, což je jedna z takových mých hlavních biznisů přes léto, kdy opravdu jsem schopný odlítat za tu sezonu 200-250 tandemů. A občas je to super, přijdou, měl jsem tam Indiana, teda Inda, já jim říkám Indiáni, který se mnou letěl, ale úplně člověk, jo, tohle je odměna za mojí celoživotní práci, a úplně strašně nadšený a stříkalo z něj to nadšení a pak jsem tam letěl nějaký malý děti, úplně jako čistý. Člověk se opravdu potěší o to a nabíjí o to, že dává někomu tu radost. Takže to bylo Rakousko, no a v Rakousku jsem první 2 sezóny bydlel v dodávce, vždycky u nějaký paraglidový přistávačky, u nějakého kopce v horách a byl to krásný život, spojení s přírodou, chodit se koupat do potoku a do jezer. A
0: nic ti nechybělo?
1: Občas mi chyběli lidi, člověk je poměrně sám, když je v horách mezi cizíma, takže občas mi chyběli přátelé a lidi, ale zase to učilo člověka být sám se sebou a poznávat se a zpomalovat život. A pak samozřejmě trošku chyběl ten komfort, kdy člověk se jako ráno probudí a vůbec jako řeší, kam jít na záchod, kde se osprchovat a takové ty věci, co člověka, který žije v komfortu, v bytě v Praze, nenapadají. A když vystoupí z své komfortní zóny, začne cestovat a žít, tak se tenhle svět si najednou naskytnou, ale já říkám, že tam začíná ten život, tento dobrodružství, to poznávání. A musím říct, že teda po 2 letech v dodávce už jsem toho měl taky, člověk se všeho přejít, měl jsem toho hodně, takže už jsem si našel nějaké ubytování na penzionu na Wolfganze, kde je krásná příroda v okolí, ale už mám zázemí vlastního bydlení a nějakého dostupnosti 300 metrů na lanovku a 100 metrů do kavárny a život je hezký. Jo.
0: Takže jako divoký muž se z tebe nestane zarostlý jety.
1: To asi ne, já mám rád takový ten trošku life balance a samozřejmě mám rád kavárnu a mám rád lidi okolo sebe, jsem poměrně hodně sociální člověk, že já rád se jako bavím s komunitama a tak dál. Takže asi si nebudu úplně sebe představit. Ale třeba když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že bych chtěl žít ve městě a v podstatě mě to přešlo a teď chci spíš žít a mít dům někde jako v dostupnosti města, ale někde u lesa bez světel, bez lamp a s tím, aby člověk byl blíž k té přírodě a mohl třeba pak své budoucí potomky přibližovat k té přírodě a určitě ty hodnoty, které si myslím, že se dneska ze společnosti trošku vytrácí s tím, jak všichni moc nikam spěchají, proto svoje pohodlí se stávají v podstatě otroky nějakého systému a tak.
0: Hodně lidí k něčemu takovému, o čem jsi mluvil ty, nakopne právě nějaká životní změna. Pro někoho je to rozchod, konec vztahu, pro někoho je to třeba nějaké vyhoření v práci nebo nějaká ztráta smyslu, která je donutí jako ke změně, někdo sedne na kolo a začne přejíždět na druhý konec kontinentu, někdo prostě změní aspoň místo jako pobytu. Máš pocit, že tebe to po nějakém takovémhle životním šrámu jako vyléčilo? Nebo že teda to byl ty, kdo se tam vyléčil?
1: Říkáš to naprosto správně. Lidi, když začínají mít něčeho moc, ať už práce, nebo někam začnou utíkat, tak ten život přijde a řekne, ne, ne, chlapče, takhle ne, stop, a zastaví je nějakou takovouhle, v tom lepším případě přesně, jak si řekl, rozchodem, nebo ještě jako vyhořením z práce, v tom horším případě to může být nějaký úraz nebo nemoc. A ty lidi začnou přehodnocovat ty svoje životní
0: priority, třeba?
1: Priority, přesně tak. A začnou se vracet sami k sobě, začnou často ten život zpomalovat a dávat ty priority jinam na nějaký mezilidský vztahy a tak dál. A já můžu říct, že mě to určitě pomohlo, že jsem taky extroval nějakým smyslem, nějakým směrem. A měl jsem tam ten rozchod velký a když se tohle co stalo, tak jsem prostě potřeboval utéct do přírody a být sám se sebou. Možná mi chyběli lidi, ale bylo to to nejlepší, co jsem mohl dostat, být sám se sebou, odřízlej v dodávce, v Alpách, v horách. A naučit se poznat sebe, poznat ten život. A jo, léčí to. Léčí toho člověka, to asi mě to nějakým způsobem změnilo, uklidnilo a jsem za to velmi rád, že v podstatě ač tvrdou lekci, občas bych řekl i hodně tvrdou, jsem dostal a mohl jsem se vrátit k tomu vnitřnímu klidu.
0: Máš teď nějaké cíle? Ať už by to bylo lítání, cestování bez lítání, nebo chuť zkusit ještě třeba něco jiného, cokoliv, na co by ses prostě teď chystal?
1: Určitě mám cíle, člověk bez cílů je bez motivace, takže mám nějaký cíle, ale nechci si stanovovat nějak moc velký cíle, takže můj cíl je zvětšovat tu svoji školu asi paraglidovou, protože v tom vidím nějaký smysl, učit lidi, předávat jim to, co mě baví. No a do budoucna asi třeba budovat nějakou rodinu a zázemí a předávat zase ten svůj život někomu dál. Takže to je asi takový můj hlavní cíl. A pak co bych chtěl, já jsem opravdu jsem si toho zažil spousta, měl jsem skvělou příležitost a ještě jednou za to jsem vděčný, že jsem procestoval kus světa, opravdu Austrálie, Nový Zéland, Kolumbii, Keniu, Mexiko, poznal jsem spousta lidí, otevřel jsem si ten rozhled. Tohle to mám hotový, neříkám, že přestávám cestovat, určitě cestování bude část mého života vždycky. Ale teď mám ty cíle, bych řekl, i trošku jinde a trošku takový normálnější, abych zase mohl poznat ten život jiný.
0: Tak díky za dnešní rozhovor, díky za tvoji otevřenost i ve všech věcech, že jsme se mohli bavit o lítání, ale i o emocích a o spoustě dalších věcí s tím spojených. Jakub Rot byl dneska hostem Casablanky. Díky.
1: Já děkuju a budu se těšit se všem jednou ve vzduchu třeba.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další cestovatelské a outdoorové Casablanky. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
1: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádiu Wave.
0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Baf, ty jste se lekli, ale nemáte se čeho bát, protože proběhne slejvák, živák s kým jiným než s Aquababes, a teď musím říct dobře to datum, 28. srpna, ale pozor, pozor, změnil se čas od 16. na 17. hodinu, což možná pro vás bude příznivější, pro ty třeba, co studují, pracují nebo žijí jiným způsobem. Takže opakuju, 28. srpna, 17. hodina podcastovna, tak se jmenuje to akce. Je to klubovna Povaleč v Pražských Dejvicích a my se tam všichni sejdeme. Sejdeme se na Cibulce, sejdeme se na podcastovně. Link na lístky máte v našem bio.
5: Ano, lístky najdete ještě taky v popisku na YouTube a natýzovat můžeme na to, že dorazí z původních Aquababes. Z prvního ročníku dorazí Eliška, z druhého ročníku Čistá jako láska dorazí Ilona a Monika a ze třetího Nejsem další dorazí Sabina. Takže těšte se, my se těšíme a v pátek 17.00 lístky jsou všude.
1: Slejvák, podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
4: Čau Miruš.
5: Čau Vilmuš. Znovu
4: ahoj,
5: takhle,
4: všichni.
5: Znovu online.
4: Znovu se setkáváme, já jsem opět v rozhlasím studijku, tady v naší krásné dřevěné místnostce, komůrce. A ty jsi taky v dřevěné místnostce.
5: Já jsem taky v dřevěné komůrce na chalupě a setkáváme se opět ve virtuálním prostředí, takže opět si tady můžeme navodit tady tu jakoby lockdownovou škola online éru. Ty tady máváš růžovým bludišťákem, ale tour po studijku Českého rozhlasu to už jsme si udělali. To už si můžete, jestli jste ji neviděli, tak si pustíte předchozí
4: udělali,
5: epizodu.
4: No, já vím, já už tady zase opět, ano, velmi jakoby důkladná tour na 10 vteřin, já už tady nemám co víc ukázat. Ještě tady jsou pevný telefony se sluchátky, což je možná věc, která valná většina z vás už dlouho neviděla, ale opravdu jakoby tím už teda tour končí, no.
5: Nevadí,
4: dobře.
5: Nevadí.
4: Každopádně, dneska já mám velký hudební okýnko. Chci zmínit Adélu, Zaru Larsson a Richarda Krajče a možná některý další. A pak takový střípky. Co je tvoje téma dnešní epizody?
5: Já mám taky Adélu a Zaru Larsson, takže tady se shodujeme a potkáváme. Taky mám zpěvačku Ash a Bena Kristová. Mám dokonce v hudebním okýnku dneska i Miraj a Veroniku Válovou, což je jako na to, že minule jsme tu hudbu měli takovou, že nemáme moc co řešit, tak za ten týden se prostě urodilo, nebo jsme to jako pozbírali. No a pak taky mám ještě jednu věc hudební a to je zpěvačka Stella Lefty, která teďka se dobývá žebříček, hudební žebříček Billboard Top 100, 100, Hot 100 a její story je docela zajímavá, takže na to se těším. Taky chci zmínit dění kolem knižní série Bezmocná a Jara Slávika.
4: No tak to už bychom měli teda začít. Já se hodně těším na spoustu z těch věcí, ale ještě než začneme, tak my jsme se vás ptali minule na to, co máme poslouchat, protože jak jsi říkal, byli jsme v úzkých a doporučili jste nám OK Lou, ano, mojí milovanou, potom After a potom Confessions 2 od Madony, Adélu, Rebecca Black, Tavlo, Ty nášej, což jsou všechno jména, které mám v playlistech, takže jsem ráda, že se tady jakoby shoduju vkusově s naším posluchačstvem. No ale pak prostě přesně museli jsme si poradit sami, nabídnul se Richard Krajča se Sergejem B. a už to jelo z kopce prostě.
5: Prosím tě, ty si toho, tak tím, můžeme tím začít. Ty jsi tím, ty jsi to slyšela, toho Krištofa a Sergeje Barakudu? Ne.
4: Ne.
5: Já taky ne, já to nechci odolávám. Slyšet totiž.
4: Já odolávám, je to jako šílená kombinace, protože prostě Sergej B. je absolutní, jakoby tady prostě, nevím vůbec, jak ho označit, jo. To je prostě Sergej B. No a Richard Krajčo je prdící, jakoby pán. Jo, a teď jakoby máš tady ty dva, tady toho alfu a já nevím, jaký už je rozdělení těch mužů. Alfa, beta... Jako
5: omega,
4: skoro bych až řekla alfa a beta samec vlastně, jo, ale nějak prostě ve singlu Movie Stars, což jakoby zas nevím, proč vznikl tenhle název, ale je pravda, že jsem nezjišťovala, vlastně víc zjišťovat nechci. Poslední dobou se mi stává na té české scéně, že vždycky omylem k něčemu přijdu, jako je ten Ben Kristoval třeba, nebo tohle, nebo Saidja Reveal, což je, že jo, Eva Burešová, o který jsem mluvila s Klárkou,
5: která opravdu...
4: opravdu plánuje teďka písničku, která vyjde za 3 dny. Možná když vy už to
5: už
4: budete...
5: Jsem viděl,
4: ne, 2 dny potom, co to
5: viděl,
4: uslyšíte.
5: Někdo tlačí na Eurovizi, že by měla jet jako Saidja.
4: Ale tak to by docela zapadalo, protože zrovna ti, že jo, ti tví oblíbení pánové v těch strašných kostýmech, jak se jmenuje ta kapela? Takový ty metaloví chlapáci. Lordové, lordi.
5: Jo,
4: tak to
5: ano.
4: Je podobný.
5: Dobře. Dobře. Hele,
4: no, jako,
5: co já jsem slyšel, tak je písnička, nebo tak samozřejmě písnička Eva Farná a Miraj a jejich společná píseň Vzpomeneš si, tak teďka dostala na sociálních sítích takový jakoby trošku druhý život díky právě skupině Miraj, která už začíná trošku jako týzovat ten svůj Eden, který teda jako avizovali a vlastně mají nějakou koncertní letní teďka tour. No a v Ostravě, jestli se nepletu, tak si na pódium přizvali vlastně mladou zpěvačku, kterou já sleduju už třeba 2-3 roky na TikToku a zpívá jako hrozně fajn.

0: covery, má i vlastní tvorbu, podle mě jako vlastně hrozně hezkou. Ještě zmíním, jak se jmenuje, je to Veronika Valová, která právě se jako...
1: Ty jsi mluvil, ale...
0: Už jsem o ní tady mluvil, že? Někdy. No a ona má i vlastní tvorbu, mně se třeba líbila písnička Nedotčený, která už je právě třeba 2-3 roky stará, no ale nedávno zpívala na TikToku právě písničku Vzpomeneš si od Mireje a Evy Farný a prostě oni si toho nějak všimli a vytáhli ji na stage, normálně si tam přizvali, oznámili ji tam jako Veronika Valová, nám se líbilo, jak zpívala tady tu písničku na TikToku, vy ji možná neznáte, ale asi možná jednou znát budete a naživo to tam s nima vlastně zaspívala a bylo to hrozně pěkný, že u mě jako Miraj takhle jako stoupli, mně to přišlo jako hezký gesto, vlastně něco, co oceňujeme na těch jako velkých tours, těch velkých popových jako interpretů, když interagujou nějak s těma lidma na těch koncertech, tak vlastně mám pocit, že tohle je fajn, tohle je hezký krok. Bylo to hezký.
1: No, já si myslím, že oni tohle musí trošku dělat, protože jako mě právě překvapilo i, že jsou na tom novém albu Evy Farný, vlastně jako jediný ze dvou featuring jakoby umělců ještě s Marie April. A jo, teď jsi mi seknul, ale ty si to doposlechneš v epizodě Slejváku. Takže mě překvapilo, že se vlastně Eva vybrala jako na druhej ze dvou featů v novém albu a vnímám je spíš jako přesně jakoby tím stylem jakoby k Markovi Ztracenému a Raegovi s méně kontroverzemi. Vnímám je takovou tu family friendly kapelu, ale trošku jakoby mladistvější iš, ale taky už jako hraničící. Něco jako já a Slivák. A myslím si, že tohle trošku musí dělat, no, aby jako se udrželi u té mladé generace a aby byli populární. Jako. Takže je to dobře, že to udělali. Věřím, že třeba tu holku objevili sami na TikToku, že jim to neposlal nějaký jejich marketingový prostě partner, ale jen tak dál. Jako možná, i kdyby měli spolu písničku, i já bych si to poslechla.
0: Hele, jako mě právě Miraj asi ničím nevadí.
1: Já navážu...
0: Právě, když... Jo, sorry, teď fakt máme nějakou delay jako hroznou a nevím, čím to je, no.
1: Nevím. No teď jsou nějaký, teď je nějaký jakoby EZO okénko, jo. Allegedly se děje, že dvakrát do měsíce se teď stalo, že je jakoby měsíční eklips, zatmění, že je nějaká jakoby situace planetární velmi výjimečná a prý se člověk může cítit prostě rozhozeně a... Možná se to děje teď. Já jsem rychle chtěla říct, že z české hudby, co mě docela baví, je Kellyn, který vydal koncem července album Toxic Love, který má jenom 3 písničky a je tam Luana, kterou já jsem objevila právě přes TikTok, přes nějakou slečnu, která asi lipsinkovala. Jakoby lipsync walks jsou prostě zpěváci can have koncerty. Prostě jakoby lipsynky nesou kampaně všech nových písniček. A má tam písničku Superstar, Pražský holky a právě Luana. A je to prostě hrozně dobrý, jako strašně mě to baví. Takže Miraj možná budou další, co já tady najdu vztah k ním a pak Sergej B. a prostě bude to se mnou z kopce, dej mi vědět včas.
0: Tak Kellyn vydal právě Superstar, že jo, těsně předtím, než vyjde ta skutečná Superstar, na kterou já jako fakt nevím, já jsem se, když se to oznámilo, tak já jsem se začal hrozně těšit, přišlo mi to super, oznámila se ta porota, byl jsem nadšenej, my jsme to tady jako vychvalovali, ale vlastně čím víc z toho vidím, jak se to blíží, tím víc mě to jako odpuzuje. A to už nemluvím jenom prostě o té jejich AI marketingové kampani, kdy prostě v metru jsou tady ty AI lidi a na sociálních sítích, v těch spotech i v televizi jsou prostě AI věci a je to všechno hnusný, ale to je problém celý té televize. Ale nicméně, kromě toho, tak ta Superstar tak vlastně ukazuje i už jako věci z těch castingů a prostě mi to přijde celý takový... Já nevím, no, jako ukázali vlastně nějaký nový koncept toho postupování z těch castingů, že tam bude vždycky nějaká jako top 100 a potom to profiltrujou na top 50 a vlastně mi ten jako systém celý přijde hrozně zbytečně složitý a vlastně mám pocit, že bojím se toho, že to bude hrozně překombinovaný, divný a jako na sílu, no, jako ještě když si vezmu a podívám se na ty lidi, který oni zatím ukazují, tak to jsou všechno of course, jakože jo, ale jako jsou to všechno lidi, kteří mají prostě čísla na sockách a jako mám pocit, že tomu už jako umírá ten point toho, že to je jako někdo, kdo je prostě neznámý a pak je ta superstar, jak kdyby teďkon už musíš mít
1: Susan
0: nějaký
1: Boyle.
0: Základ. Mega Susan Boyle.

0: No, tak to není, že jenom jakoby ve skrytu duše trochu chci tohle, ale i chci, aby tam byly strašně jakoby talentovaní lidi, obyčejní, kteří třeba by k tomu bez těch čísel nepřišli. Takže to mě trochu mrzí, no.
1: Jo, přesně. A můžeme se prosím zastavit ještě u zrádců, který se zmínila, protože co to znamená, že konec srpna my neviděli cast zatím, což jako samozřejmě nahrává těm spekulacím o tom, že to bude teda cast poskládaný tentokrát jenom z obyčejných lidí a že se údajně chystá jakási celebrity série, což dává smysl, protože jak v Americe, tak v Británii už jedou odděleně jakoby normální zrádci a celebrity zrádci, teda ne, pardon, v Americe ne, ale v Británii jo. Takže by to jako dávalo smysl, ale to by zase znamenalo, že se ty celebrity zráci budou muset začít točit někdy už jako brzo, aby to mohli na jaře odvysílat. Nicméně je jakoby konec srpna, začátkem září to má jít ven a jediný, co máme jako promo, jsou prostě Thirst Traps Vojty Kotka, který tam prostě, já už nemůžu a to ještě ani nezačali a já prostě, jako jestli ho tam bude víc, já to nechci.
0: Já jsem teď viděla video, kde šel k nějakému jakoby takovému virálnímu mladému pražskému kadeřníkovi, který točí vždycky videa s celebritama a měl tam video s Vojtou a Vojta byl jako, no to víš, říkal tomu kadeřníkovi, to víš, to teďka bude ten podzim toho Vojty Kotka, no nejdřív prostě Česko, farma, zrádci, no já musím vypadat dobře a teď se tam jako furt prohraboval ty vlasy a pak jakoby 90% jejich konverzace byla o vejcích, takže to jsem
1: podzim
0: i já trošku
1: Vojty
0: ikovala.
1: Kotka. Jako podzim Vojty Kotka, kdo to chce, nebo jakože spousta lidí to chce, já vím, ale prostě u těch zrádců, já nevím, já chci ty lidi, já nechci prostě seriál o tom, jak se Vojta Kotek hraje, cosplayuje na hradního pána.
0: Takže ptali se před 2 dny, kdo bude letos mezi hráči a pak dali příspěvek, odkud letos hráči přecestovali na křivoklát ze 4 cizích zemí, no, tak je to prostě trošku to nahrává těm allegations.
1: Ano, je to tak, no.
0: Ale jakoby...
1: Nevím.
0: Mně by třeba stačilo, kdyby tam bylo míň těch jakoby houslí, míň těch her na housle, na který on nehraje a míň těch jako otřesných kostýmů lomeno jakoby lepší kostýmy, že věřím, že teď má jakoby víc peněz, prostředků, možností kontaktů. Takže kdyby bylo míň houslí a lepší kostýmy, tak já jsem takhle spokojená a může to zůstat.
1: Jo, ale já se obávám právě, že dostaneme víc houslí. Já se obávám, že dostaneme víc houslí a víc jakoby scének. A dostaneme prostě nějaký zbytečný lore s tím Mikešem. Mě nezajímá Mikeš.
0: Oh no, tak ty jsi spobořil půlku národa, podle mě.
1: Ale jako koho zajímá Mikeš,
0: ale chápu.
1: Jo? Tebe zajímá Mikeš? Tebe zajímá jakoby příběh s Mikešem ve zrádcích?
0: Reálně jo.
1: Ale
0: a co s tím uděláš?
1: Něco jinýho, teď to není soutěž, jakože koukáš se na soutěž o zrádcích a pak tam máš najednou jakoby side, vedlejší příběh. Kdyby to byl jakoby separátní seriál, jakože bonus, prostě ve středu se můžete podívat na scénky s Mikešem a hradním pánem, jako. To by mi nevadilo.
0: Pro mě to je právě balance, pro mě se to doplňuje, pro mě to je dynamický, ale já vím, že ty jsi zase extrémně soutěživý typ a jdeš jenom jako prahneš po té soutěži, ty prahneš po tom dramatu. Ty jsi říkal, že tě nezajímají ani mise. No, tak myslím, že jsi v tomhle
1: moc
0: trochu
1: ne,
0: specifický.
1: No.
0: A já jsem zase specifická prostě v tom svém. No, dobře.
1: Ne, já tady budu prostě zastávat tady tu hlasitou menšinu, který to vadí, ale jakoby chápu, že nás je asi málo a nic s tím neuděláme, ale to je jedno.
0: Ale jste hlasití. Jsme hlasití,
1: to je důležitý.
0: No hele, my jsme odbočili od té hudby, tak vím, že ty i já máme v poznámkách Bena Kristova, tak můžeš začít.
1: Nemám asi potřebu se u něj dlouho zdržovat, každopádně Ben Kristova pokračuje v zanechávání velice specifický zajímavý digitální stopy, kdy opravdu komentáře se plní jenom to slovy, je mu jenom 40 a prostě he's such a goofball. A tak, no, jedno z těch videí, kde on se houpe na takový židličce, tak už okomentoval s tím, že šlo o koncert pro mentálně handicapovaný lidi a proto se choval jako jinak, což vlastně, když jsem pak nad tím přemýšlel, mi taky přišlo vlastně jakoby trošku jako by se dalo blbě vytrhnout z kontextu, ale asi chápu, jako co tím myslel, no ale...
0: Měl jsem stejný pocit.
1: Jinak z těch ostatních koncertů, tak ty asi už byly pro jakoby běžný publikum jeho a já nevím. Já prostě jsem nikdy nebyl fanoušek a tohle z toho jenom mi jako nahrává pro to, abych cítil pocit zadosti učinění.
0: Hele, jo, máš vlastně pravdu. A přesně, já vím, že minule jsme prostě tady kázali víno, nebo jak se tomu říká, a říkali
1: jo,
0: jsme,
1: vlastně,
0: že
1: jo,
0: lidi mají
1: cringe.
0: Být víc cringe.
1: Mm, to je pravda.
0: A teď jakoby on je mega cringe, ale jako já vám dám kontext, proč jako nás to tak všechny ikuje, podle mě. Prostě tím kontextem, že on prostě už je mu tolik, kolik mu je, a nejen pár let zpátky, že ho má prostě historii s Anet X, s Domy Alijou, to jsou jakoby alleged věci, ale jakoby slyšený od více zdrojů a já tomu docela věřím, i když jakoby ano, je to trošku bulvární okénko, tak v těchto vztazích byl prostě starší, zkušenější a bůh ví, jaká tam byla dynamika, slyšela jsem, že ne úplně dobrá, no a pak se k tomuhle jakoby sčítá to, že pár let zpátky jezdil po Praze s nějak s tím kabrioletem, jako to je taky alleged, ale jsem si tím docela jistá, možná bych našla nějaký zdroj na jeho vlastním TikToku, jestli to nesmazal ještě, kde nabírá holky, je jedno jako jaký věk, ale prostě nabíral holky na ulici, aby je povozil v tom autě, což je jakoby vibe kluka na gimplu, který má řidičák na auto, co ujede 50 km za hodinu a prostě balí na to holky, pardon. A když se vám to takhle jako nasčítá, pak ještě s tím jako lehce arrogantním chováním a s takovým jako vibem, tak už to prostě nic nezachrání, už ho nic nespasí a už ani necítím tu lítost, když se mu ty lidi smějou, když řeknou, Bene, spadneš a on, tak co, tak se zase zvednu. A když si z toho lidi dělají memes, já už prostě necítím pro něj jakoby lítost. No, bohužel, možná jsem stroj, ale už ztratil mou přízeň prostě.
1: Ne, já pro něj taky necítím lítost a jako prostě máš pravdu s tím, že jo, jakoby buďte cringe, ale v jeho případě mě ani nevadí ty cringe momenty, ale mě prostě vždycky přijde trošku, já nevím, já bych od něj asi očekával nějaký jako kreativní, on ale zkoušel různý kreativní cesty, on se zkoušel stylizovat do trošku jakoby roku místy, zase jinde něco jiného. Takže jako to není asi cesta, ale nevím, prostě teď jsem viděl zase video, kde tam prostě malá holčička s ním zpívá takový to kolotoč, tu písničku. Z něj se stal teďka prostě každopádně takový jako mem tohoto léta a jako musí to asi imbrexnout nějak, no já nevím.
0: No já tady teďka hledám věc, která nevím, jestli nebyla moje spanková paralýza, ale já myslím, že jsem o tom mluvila i ve Slejváku, kde on měl někdy snad letos, někdy na jaře, měl písničku, která se hrozně snažila být o to jako globální hit a byl tam on, pak nějaká slečna, co zpívala anglicky a pak takovej jako dupe takového toho slavného DJ, co má tu bílou marshmallow masku. Ale jako nebyl to on, byl to jeho dupe. A tady ta trojice se snažila o nějaký hit a mě teď fakt přijde, já jsem se to vymyslela a nemůžu to najít, ale fakt to existuje. A prostě on se asi snaží čas od času jako trošku rebrandnout nebo jako nějak víc na sílu proslavit, ale nefunguje mu to, no. Nějak
1: no
0: to...
1: Měl taky letos, myslím, tu písničku nebo loni tancuj na můj tik tik tik tik tik tik tik tik tok, prej chtěla můj dik dik dik dik dik dik dik dik dik moc. Nevím, jestli tohle to nemůže celý vypípat, ale je to písnička, jo, to jsem zpíval, prosím, pěkně. Ač to tak neznělo. A no a to prostě mě tady to přijde, když jako vzhledem přesně k těm všem věcem, co o něm člověk jako vlastně ví, tak mě to prostě přišlo hrozný a bylo to hrozný a vlastně potom tu písničku snad i nějak jako přitextoval a přenahrál, jestli se nepletu, že vlastně už v tomhle tom znění tam není.
0: Já bych tady rychle doplnila triádu temnoty Richard Krajčo, Ben Cristovao a zmínila bych, a teď nevím, jestli dřív mám zmínit Taryho anebo Hip Hop Camp, no tak to není úplně triáda, ale prostě, pardon, to už se zase odbočuju trošku a furt je to lehce hudební, no tak jenom teďka prostě ad jako Tary drama, což všichni víme, co se stalo, tak potom, co vlastně vystoupil v rozhovoru a trošku si vysypal popel na hlavu o tom, že to, že dětem ukazoval drahý auto, jak se liší od levných, byla náhoda a že to ty děti chtěly a že teda nad tím prodejem toho merče se trošku jako uklidní, tak teďka vydal nějakou knížečku nebo sešítek,
1: počkej, tak,
0: kde
1: knížečka...
0: je obraz, to jsi viděl.
1: Jo, ale ona je z června už, ta už je z června, ale každopádně já jsem taky projížděl teďka ten jeho shop a jsou tam jakoby fakt vtipný věci, půlka je AI slop a ten nás provází zase tady tu epizodu od Superstar přes Taryho.
0: No, jenom jsem chtěla doříct, já jsem právě myslela, že to navazuje na ten Taryho tábor, protože na tom vizuálu je nějak auto a něco, takže já jsem myslela, že jako on si dělal srandu z toho, že má to drama s tím drahým autem dobrý, tak to jsem si jakoby zase udělala další příběh ve svojí hlavě, to zapomeňte. Zapomeňte. Millennial cringe. Vidíš, jsem cringe a nebojím se toho. Tak a hip-hop camp, nemám teda žádný hluboký info, protože myslím si, že zatím info nemá pomalu ani polovina organizátorů, natož lidí, co si nakoupili lístky. No prostě tady ten velikánský tábor nebo spíš akce, event se měl pořádat po nějakých 6 letech, ale prodalo se málo lístků a ze dne na den organizátoři vlastně celý ten event zrušili. Myslím si, že večer před tím eventem, že vlastně už viděla jsem videa, že tam už byly nachystané některé jako stánky a věci a údajně mluvčí nevěděla snad ještě v ten den, že už to je zrušený, takže jako absolutní jo. chaos. A vím, že lidi hnedka se začali vyptávat, hej, a co peníze, vrátíte nám peníze? A oni řekli něco jako, že na refundaci se pracuje.
1: No a pak řekli, že platí
0: no,
1: na
0: takže to celý
1: ročník.
0: Trošku působí dost pofidérně.
1: Jo, a řekli, že platí na příští ročník.
0: To řekli?
1: Mám tady ještě jednu věc a to je prosím pěkně zpěvačka Stella Lefty, jo. Což, slyšela jsi o ní někdy něco?
0: Ne. Mm-mm.
1: Tak ona je dcera takového miliardáře, jednoho vlastně z nejbohatších lidí na světě, Erika Levkovského, který je CEO firmy Tempus a vlastně má ten odhadovaný majetek je třeba 5 miliard dolarů, prostě jakoby hodně peněz. A ona teďka chartuje normálně na tom Billboardu, je myslím si, že na 4. místě aktuálně v top 100 nejúspěšnějších písní v USA podle tohohle žebříčku, což je docela crazy, ale obecně je teda poslední době tady ten žebříček docela bláznivý, protože nedávno se povedlo Elle Langley, o který slyšela si o Elle Langley a písničce Choosing Texas?
0: Ty jo, není to herečka, to jsme pleté s někým, tak asi ne.
1: No, Elle Langley je prostě country zpěvačka, která vydala ne. letos v dubnu Choosing Texas písničku a už je 18 týdnů na pozici jako na prvním místě a je to vlastně už nejúspěšnější historicky písnička a zpěvačka, co se týče jako nejdýl trvající písně na tady té první pozici v tomhle žebříčku. Překonala Mariah Carey, překonala Whitney Houston, překonala Beyoncé a vlastně jako málo kdo vlastně furt ví, kdo tahle paní je a pořád se tam drží, což jakoby je fascinující. Ona zpívá takový jakoby country. No a když jsme u country, tak právě Stella Lefty zpívá taky country a je to teda dcera tady toho bohatýho pána a ona má takhle tady tu virální písničku, která vyšla už v únoru, která se jmenuje Boston, jo. No a tady ta písnička, tak kolem ní se řeší takový jako drama trošku, že za A je teda zvláštní, že ona už vystoupala na třetí pozici v tomhle tom žebříčku, je to její jedna z prvních písniček, prostě není to známá jako zpěvačka a spekuluje se, že jaký vliv teda mají na to peníze třeba jejího rodinného zázemí. No a hlavně, co mě teda ale ještě zaujalo, tak je, že když se podíváš do song credits tady ty písničky, tak v ní je napsaný i Noah Kahan, který ho má ráda Klárka, zdravíme, a který má třeba tu písničku Stick Season a ta je důležitá, protože ona tady, ta písnička Boston od Stella Lefty, má momenty, kde zní hodně jako písnička Stick Season, jo, a lidi na to začali jako upozorňovat a začalo se řešit, že možná jakoby, jako obrátil se na ní, na Stellu Lefty, právě ten Kahanův tým a oni se rozhodli, ještě než ta písnička vyšla, preventivně tam dodat jako spoluautorský kredit tomu Noahu Kahanovi. Ale teďka vlastně v rozhovorech říká, ta Stella Lefty, ona obchází rozhovory, byla teďka třeba ve Vanity Fair, kde vyšel prostě rozhovor, který měl titulek jakože ona není nepo baby, něco takového, parafrázuju, a ona tam říká, že třeba během toho psaní nemyslela na nic konkrétního, ani na Noaha Kahana, a že vlastně jak kdyby jí to nic neříkalo a že prostě to vůbec v hlavě neměla. Jenomže lidi naštěstí se vydali do její digitální stopy, už ji zanecháváme ji všichni a zjistili nebo vytáhli, že vlastně ona měla jakoby fakt éru, kdy na TikToku zpívala doslova jenom Stick Season, jakože má x TikToku, kde zpívá prostě Stick Season, takže jako mohla tím být normálně logicky jako ovlivněná. Ale je vtipný, že to vlastně nepřizná, no, ačkoliv do těch kredit ho dali, aby se jakoby vyvarovali soudnímu sporu.
0: Tyjo, to je hluboký lore, který jsem nevěděla, že potřebuji vidět, ale potřebovala jsem, děkuju.
1: Rádo se, rádo
0: se. No takže
1: se.
0: Country teďka vládne příčkám hudebních, asi
1: no,
0: hudebním
1: ještě se
0: teda.
1: Řeší, ještě se trošku kritizuje právě za to, že ona vlastně jak kdyby nemá jakoukoliv vazbu na to country, ona není z regionu, kde by mělo country tradici a tak dál prostě, takže se fakt jako o ní mluví jako o velký, jak kdyby industry plant a... No a pak je tam prostě, že ta Ella Langley a to prostě mě fakt fascinuje, že se tam drží už 18 týdnů a nevím, jako zapadá mi to do té vize jako té současné Ameriky, že tady je vlastně jako neurážlivá country, jak kdyby tradiční trošku zpěvačka, kterou tady držíme 18 týdnů, která překoná Whitney Houston a všechny, protože prostě je jako... je taková, jako stělesňuje všechny ty jako ideální hodnoty té současné Ameriky, no. A ještě mám jednu malinkou poznámku a to je ještě jedna americká zpěvačka Audrey Hobart, která má takovou jakoby trošku známou písničku Sumi, která byla virální trochu na TikToku. No a ta teďka zase byla jakoby protahovaná a tahaná úplně celým Twitterem zahraničním, kdy se strašně řešilo, jakoby jak vypadá, že nevypadá dostatečně žensky a že má prostě, že je to jak kdyby babochlap a tak dál a že má vlastně jako hroznou hudbu, ale vlastně to celý ten jako hate pramenil z toho, jak vypadá, což prostě mi přišlo hrozný, ta vlna byla velká a mám pocit, že se na to ještě trošku tak jakoby, že si toho všímám víc v době, kdy se tak moc řeší právě jako ta hubenost a to perfektní tělo, zase jakoby Ozempic a všechny tady ty věci, tak vlastně někdo, kdo nevypadá jako tak jako podle šablony.
0: Jako se dnes víny.
1: No přesně, navíc teda ta Audrey Hobart, jakoby polka těch písniček, nebo část těch písniček, který ona zpívá, tak jsou přesně o tom, že si přijde jakoby ošklivá, jako, jako nehodná lásky a tak dále, prostě jako tematizuje to v těch svých textech a pak dostane vlastně jako lynch za to, jak vypadá, tak to mi přišlo jako šílený, ale jako buď už mi to algoritmy nenabízejí, anebo to polevilo, no nevím.
0: To jakoby, kde jsou tvé algoritmy, ty získáváš informace, které já nezískávám. To je dobrý vlastně. Pro slivák je to dobrý, ale
1: tak,
0: já se teď přijdu, že žiju v moc velký bublině a měla bych jí propíchnout. No a jo, tak jakoby představa, že prostě všechno je industry plant a všechno, co konzumujem, je nám jakoby předurčený a připravený a nemáme vlastně žádnou svobodu. A teď, že jo, ještě ten internet je plný těch botů a už vlastně je tam méně lidí, že jo. Tak je to trošku scary celý, no. Potřebuju tu tinfoil čepičku. No my jsme ale, sice jsme pořád... Jo, já vím, no. Já jsem minule právě říkala, že tady chytám signály ze všech stran, jo. Ale teď by se mi hodila. No, my jsme otevřeli na začátku hudební okénko a myslím, že těmahle dvěma jménama ho zavřem a to je Zara Larsson a Adéla.
1: Yes, souhlasím.
0: Já myslím, že chceme mluvit o tom samém. Chceme u Zary Larsson zmínit ten koncert, kde lidi byli jako delfíni.
1: Ano,
0: Adele,
1: můžeme tím klidně...
0: Album.
1: Yes, tak můžeme klidně začít Zarou Larsson. I love it. Takže ten přesně koncert, který zmiňuješ, tak je Pukl Pop v Belgii. Kde se během písničky Midnight Sun začaly vlastně lidi zvedat do pozice takového delfína, že jo?
0: Což vlastně, jakoby je to fakt těžký, jako teď se vím, že dospělý člověk leží na břiše se zvedlou hlavou a nohama, takže ho tak jakoby musí podpírat i třeba víc lidí. A byl to pohled podle mě pro ní úplně úžasný, protože měla strašný záchvat smíchu a nedokázala to dospívat, kdy v tom davu fakt bylo hrozně moc lidí takhle ve vzduchu v takový vtipný jogový poloze delfínu, což je její brand, prostě delfíni, halo. A takže to bylo hrozně vtipný a strašně od ní jako sympatický. Ona prostě je úplně, úplně pusinka. Teďka, že jo, jsem úplně zmanipulovaná, ale ještě teďka měla hodně sympatický výstup na TikToku, kdy kritizovala ceny za vstupenky na svoje vlastní koncerty, jestli jsi viděl, kdy říkala, že jako chce být, jako v budoucnu chce být součástí rozhodování těch cen. Že doteď v tom jakoby nebyla údajně.
1: Tak to je super. A hlavně jakoby tady to video, kde ona se právě strašně hystericky směje a nemůže vlastně jakoby zpívat. Je to strašně teda jako ikonický moment, ten obří dav, ty lidi, teď ta její jako energie, jako vlastně kdy fakt jakoby nespívá, protože se hrozně směje, ale zároveň vidět, že teda všechno zpívá živě, že je to vlastně super, je to sympatický. To je úplně, já nevím, jakoby já mám pocit, že to je jakoby strašně bude zásadní milník v její kariéře, protože jenom tohle video má, jenom na teda na X-ku, na Twitteru, má 34 milionů zhlédnutí za asi 2 dny, což je prostě šílený číslo. A je to hrozně virální a vlastně strašně jako příjemný, sympatický, ona má fakt jako neuvěřitelný charisma a co se mi ještě líbí je, že prostě jak milkuje furt tu písničku Midnight Sun, mně je to sympatický, ta písnička už vyšla loni před létem, je více jak rok stará, ona furt ji tlačí, teďka vydala vlastně kolaps Winx, kdy ona je tam jako ta Víla Winx a zpívá Midnight Sun. A furt to tlačí a vlastně teďka se stalo, že právě v, nevím jestli na Global Spotify nebo ne na Billboardu, tak tam právě vystoupala tahle písnička na jakoby nejvyšší místo za celou tu dobu, co vyšla, jakoby po rok a něco po vydání, je to vlastně teďka na největším vrcholu v Americe. A je to hustý, ta písnička už má za sebou že jo, nominaci na Grammy dokonce, jako ona je fakt hustá a vlastně se mi líbí, že vlastně má nějaký projekt, který, na který je evidentně jako pyšná a prostě ho tlačí a užívá si ho už takovou, takovou dobu. Teď to zpívala i tady na Černáku.
0: Ano, ano, připomeňme si tento zázračný moment z historie, že se tady objevila a zase zmizela a přitom zpívala i tady historie hrozně České ráda. Republiky. Jak jí to hrozně baví a jak to hrozně miluje. Cute. Já bych jí to i věřila reálně. No a taky poprvé zazněla písnička Stateside z Pink Panthers naživo.
1: Oh, která byla super. Na festivalu.
0: Konečně Pink Panthers dostává ten úspěch, co si zaslouží.
1: Mega. Na East, na All Points East v Londýně vystoupila právě poprvé společně naživo s Pink Panthers. Je to výborný koncert, teda výborný vystoupení. Pink Panthers mi přijde, že fakt jako ona hrozně roste a vlastně když si vezmu její jako stage presence třeba rok zpátky, ona je na scéně fakt chvilinku, tak teďka vlastně mi přišlo, že se to jakoby užívala, že vlastně dokázala ten dav nějak strhnout. Byla vlastně strašně zábavná na tom pódiu při tom zpívání a bylo to hrozně super, hrozně se mi to líbilo. A vlastně mám pocit, že oni budou hodně usilovat o Grammy nebo aspoň nominaci na vlastně jako nejlepší duo písničku, protože jakoby já mám pocit, že tady to je něco, co by se dalo přirovnat jako ještě ne dobře v té velikosti těch interpretek, ale jako vibem k Telefon od Lady Gaga, Beyoncé, což samozřejmě bylo jako to byl
0: wow.
1: Pík, ale já mám pocit, že jako Zara Larsson a Pink Panthers jsou takový jak kdyby jejich dcery.
0: O, oh, to je moc hezký přirovnání, cute. No, já jsem z Pink Panthers nadšená, protože tady si myslím, že nějaká věc, kterou musíme zmínit, je, že i když ty zpěvačky jsou obrovsky talentovaný a nemají dobrý branding, což už je věc, kterou jsme řešili u prostě Sabrina Carpenter i u té hrozný paní, která se zasekla prostě u růžových věcí a třpitek. Ježíš, jak se jmenuje?
1: Meghan Trainor.
0: Jo, ta, no. Tak když prostě není funkční ten branding, jakoby inovativní, ale zároveň autentický, tak to nefunguje, prokázala to Charlie XCX a je to přesně to, co funguje u Zary Larsson, to, co jí teď vykoplo, co vykoplo Pink Panthers a taky Adele. Takže yes. Zajímavé. A jméno Adele teda dneska už zaznělo několikrát, tak konečně se k němu můžem prokousat. Adele zveřejnila písničky, které vyjdou v jejím albu Prima 4. září a kromě KGB, kterou to začíná, která už vyšla, tu známe, a Ain't in LA, která bude, tím se to zakončí, tak tam je chronologicky Nicole Kidman, I'm the Man, Boys, Red Bottoms, a počkej, ty taky už známe. Itachi, Fantasize, Starving Artist, Marijuana, Therapy. Dobrý.
1: Těším se a jako vlastně dlouho jsem se zase netěšil na nějaký jako album, tak jako se těším na novou Adélu, na první album, reálný album Adély. Co ale jakoby ještě bychom měli zmínit, tak je, že kromě toho oznámila taky svoji tour po Evropě, Red Bottoms Tour, která bude klubová, vlastně objíždí docela malý, nebo má zatím v plánu objet docela malý místa, ale za co dostala trošku vlastně, nebo za co dostala vlastně lynč na internetu a podle mě docela oprávněný, tak je, že tady ta tour se vlastně nevydá nikam mimo skoro západní Evropu. Nejvýchodněji, kam ona se vypraví, tak je Varšava, kde bude vystupovat v klubu Stodola, kam se vejde zhruba 1500 až 2000 lidí, což ale jakoby odpovídá těm klubům, který ona jinak vlastně jako tam má, jo, obecně celý tý tour, ale vlastně, když máš postavenou písničku a celý její, jakoby, marketing na tom, že vlastně ty největší baddies nejsou z LA a vlastně to nějak jako rezonuje třeba mezi, já nevím, východní Evropou, tak nenavštívit vlastně jedinou zemi, kromě Varšavy, kromě Polska, je to takový divný a kor ještě vlastně, že nejede na to Slovensko a nebo do Česka, já jsem si říkal, kdyby aspoň jela třeba do Vídně, víš co, jako, ale kor, když jede po malých klubech, já jsem ale zvědavý, jak tady ta tour potom, až se vlastně teďka se spouští v tady tu dobu, kdy tenhle díl vychází, tak už vlastně jede prodej lístku a jsem zvědavý, jakoby, protože předpokládám, že se vyprodají rychle a je dost možný, že budou vlastně upgradeovat ty venues, kam ona se vypraví. A pak je tady ještě jedna věc a to, že anglický nebo americký Universal Music vlastně zveřejnili seznam míst, na který ona jede a vlastně tím posledním místem v únoru tam byla i Praha, konkrétně klub Roxy, který ale ona oficiálně ještě neoznámila, takže je dost pravděpodobný, že to bude ještě nějaký jakoby dodatek, kdy vlastně oznámí, že jo, hele, já jsem vás vlastně jako vyprankovala, jdu aspoň do Prahy. Ale zároveň jede jenom do Roxy, což prostě má taky kapacitu 1500 lidí, jo. A jako přijde mi, že má vlastně na potenciál už na větší místa, ale zase na druhou stranu jako to chápu a je mi to vlastně i sympatický, že chce jako jet po těch menších, jako menších prostorech, než rovnou pojede prostě, já nevím, já jsem si říkal třeba aspoň Fórum Karlín nebo tu, jak se jmenuje, Univerzum, že by mohla jako už zvládnout, ale třeba nechce, třeba prostě chce fakt jako po klubech a mít jako svoji takovou na začátek prostě klubovou šňůru
0: ještě koncertovou. Poslední malou tour předtím, než
1: ale
0: už uvidíme, se to nebude moc dovolit.
1: Přesně.
0: Já jsem viděla přesně, jak říkáš ty, že spousta lidí říkalo, že to právě má být překvapení, že se to nejspíš stane. Hodně lidí s tím počítá, že právě oznámí to Česko nebo Slovensko a jako nejspíš to vypadá na Prahu, jak jsi říkal ty podle nějakých těch odhadů, ale není to jistý. No, já hrozně doufám, že se to stane a myslím si, že bychom si to zasloužili, nebo teda ryb Slováci trošku, ale ty už jsou zvyklí na to, že se toho tady děje prostě nejvíc.
1: Ne, jako no, tak mi by se líbilo, kdyby se vypravila i na Slovensko, no, do Bratislavy.
0: No tak no, samozřejmě, ale... no. Jo.
1: Nevím, jako zároveň teďka...
0: Já myslím
1: vlastně
0: na sebe jenom.
1: Jako teďko vidím docela, že mluví, že vlastně vydává třeba teďka Side Note, tak, nebo jak se to jmenuje, ta Instagramový účet, tak tam mluvila slovensky, zdravila, vyšel vlastně teďka ten její velký rozhovor ve Vogue. Jako ona teďka tady vlastně dělá docela promo v Česku a na Slovensku. Což je super, že si ji jakoby teďka všímají i teda velký média a dostává tady už vlastně ten spotlight konečně jako ta prostě Slovenka, co se dokázala někde jako uchytit. Hrozně se mi líbilo, že ji teďka vyzdvihoval Paolo Habera na Instagramu, vlastně natočil vlastně normálně video, kde říká, že je jako hustý, jakože prostě se takhle chytla, že je to fantastický, že je to velký úspěch a že je jako vlastně víceméně obdivuhodná. Načež ona reagovala, normálně to repostla a napsala to a jako děkujem prostě pan Habera, jakože hrozně roztomilý a líbí se mi to, jako co teďka to. A vlastně mám pocit, že i teď nedávno někde komentovala, že vlastně to, že je takhle jako doceňovaná teďka v tom Slovensku a že se jí tam vlastně daří na Slovensku, je jako známka toho, že tam jsou, dejme tomu, jako i nějaký liberální tendence a vlastně jako
0: jo,
1: ten mladý proud
0: říkala.
1: Tam, přesně, že tomu mladému proudu vlastně se tam, že tam má svý slovo, takže si myslím, že ona se ani jako vlastně nezdráhá tak moc komentovat nějaký jako současný dění, jak se jako z ní dělalo, což se mi líbí, no.
0: Jo, já si taky myslím, že nám toho ještě hodně řekne, dokud teda nebude PR trained, ale možná už je. A ona jako třeba prostě si toho nenechá tolik navykládat. Víš co, ona taková rebelka. No, takže to byla Adela. Doufáme, že se tady uskuteční v blízkosti koncert, ať nemusíme do Varšavy, i když věříme, že Varšava je krásná. A já si myslím, že ve zbývajícím krátkém čase, já tady mám pár takových jako plivů, jo, jakoby, že už tam fakt jakoby hodně low, ale bude to takový jakoby borec nakonec, akorát, že vůbec. Takže Erika Eliášová, o který už jsme tady několikrát, asi já teda osobně jsme mluvili, což je vlastně česká jako modní influencerka, má svoji odivní značku a myslím si, že je vzorem pro hrozně moc jako mladých českých žen. Přemýšlím, jakoby, jak je jakoby stereotypně jakoby zaškatulkovat, asi to dělat nemusím, ale vím, že její jméno oplývá jako spoustou kontroverzí, že jsou různý jako drby, že přeprodává prostě z čínských velkoobchodů a že ty věci nejsou kvalitní a že prostě ona je taky jakoby proslulá tím, že má takový hrozně, trošku jako my, takový moralizující, jako hrozně jako milý myšlenky, ale člověk z toho má takový pocit, jako hej, je to biznis, hej, ale jakoby je ona vlastně jakoby tak hodná, jak se tváří. No, ale jako jestli si chtěla zachránit něčím reputaci nebo jakoby do budoucna tak jakoby uhladit, tak to udělala teď sbírkou na útulek, který chce vystavět, nějaký jakoby obrovský moderní útulek pro zvířata v Česku. A tím si teda minimálně na chvíli jako získala i mě, takže jsem ráda, když lidi, co můžou, dělají dobrý věci, ano, to je hluboká myšlenka této zprávy. A na to navazuje na tuhle hlubokou myšlenku i Brian Johnson, který ho určitě znáte, je to takový ten známý pán, který chce být nesmrtelný, on i na TikToku má jako přízvisko Immortal Unk, nesmrtelný strejda prostě, akorát, že prostě, že ho dělal různý věci, měřil si každodenně tělo a jeho syn mu daroval nějaký tělesný tekutiny, aby prostě byl mladistvější a zdravější. No jenže mu zjistili nějakou autoimunitní nemoc a on trošku teďka přesměřoval svoje působení a vlastně oslovili ženu Kate Toulou, kterou teďka budou rok v kuse testovat, která má endometriózu a myslí si jako spoustu lidí, že to je pro něj vlastně dobrý krok a hlavně pro jako vědu a pro ženské tělo, pro nějaké jako objevy, zjištění a tak. Takže to je teďka jako mladá žena, která tohle všechno bude jako dokumentovat, tak myslím si, že to je fajn krok a doufám, že s čistými úmysly. No a pak to byly takový jakoby hezký moralizující myšlenky a teď už tady mám jako úplně poslední poznámku na konci mých poznámek a to je fakt už odpad, jo. Mám tady prostě větu. Na TikToku se mi objevují edity Miroslava Donutila s vyzývavou hudbou střídající z edity na pana Halíře ze Smolíkových a také virální kuky na zmrzlině. No a dobrý, takže jako tímhle bych to usavřela dneska. Pomalu.
1: Hej, ale Smolíkovi tam taky... Já tam teďka taky viděl Smolíkovi z nějakého
0: Máš taky
1: důvodu.
0: Smolíkovi? Yes.
1: A vidím tam hodně takovou tu věc toho holuba, co zpívá Happy Birthday, tak to tam vidím. Hodně štěstí, zdraví, ten AI holub, jak zpívá.
0: Ne? Jo, jak to jako šeptá.
1: Jo,
0: to je něco
1: jo,
0: pro tebe.
1: No, to je něco pro mě.
0: Protože to je holub a zároveň má třeba lidský nohy, že jo?
1: Jo,
0: který
1: udělal
0: přímo
1: přesně.
0: Pro tebe, vygeneroval.
1: No, jako vždycky mě to vyděsí. Já mám taky ještě jakoby malé střípky. Jedním z nich je teda ano. Dění a internetový diskurs kolem knižní série Bezmocná, bezohledná, bezradná. To jsou tři knihy, které v té sérii vyšly. A ještě k tomu vyšly dvě doplňkové knihy. Vyšlo dohromady pět knih. A to všechno od roku 2024. A teďka se v tom jakoby někdo hnidopešsky začal vrtat a vlastně má pocit, že s napsáním tady té knihy nějak výrazně pomohla umělá inteligence, nebo ne knihy, tý celý té série, protože vlastně už jenom to, že vyjde jakoby pět knížek během dvou let, ona teda tvrdí, že autorka, že to měla všechno jakoby už předepsaný, předdělaný a tak dál, ale jsou tam takový jakoby věci, co trošku jakoby nefachají takzvaně, ale těžko říct, jako zatím ještě vyjádření jsme se nedočkali, nebo komentáře. Další věc, co tady já mám, tak je poznámka Jaroslávik, který mě pobavil svým postem, kdy dal post ten kámoš, který nevidí, že si Ank, nebo ten kámoš, co nedává Aura Points, tak jakoby vypadá to, že si tohle to vymyslel a postnul sám, tak to mě přišlo vlastně sympatický a pobavilo mě to, tak to se mi udělalo i radost.
0: Jakoby podle mě Jaroslávek by si zasloužil celou epizodu Slejváku a nějakou hlubokou rešerši, protože to je fakt postavička. Ale ano, tady to jsme si sdíleli spolu, tohle mým, to bylo skvělé.
1: Tak. No a pak tady mám ještě jakoby svoje dojmy, mě teda bohužel jsme měli dlouhý hudební okýnko, takže malinký filmový okýnko, ale důležitý, nebo mě to potěšilo, já jsem totiž byl teda na filmu Čika Čeka a odcházel jsem z něj hrozně nadšenej, líbil se mi, že byl jsem na tom tady v kině a vlastně... Nevím, co jsem nevěděl jsem, co o toho čekat, šel jsem do toho vlastně s otevřenou myslí a já jsem se u toho vlastně smál, já jsem brečel, já jsem byl vlastně, prožil jsem všechny emoce a odešel jsem vlastně spokojený s takovým jakoby příjemným pocitem, což je asi jako, co jsem asi chtěl, jo, jakože nešel jsem do toho s tím, že bych potřeboval nějaký jakoby hrozně hluboký queer drama vážný, který bude mě jako provokovat, to opravdu to jako není, ono to vlastně ani ta queer linka není zase tak jako, ona je, já bych to popsal tak, že je to vlastně příběh o Zdeně, kterou hraje Pavla Tomicová a která vlastně si žije nějakým jako životem na venkově, ale zároveň bojuje vlastně s nějakýma prostě předsudkama a drbama kolem toho, že jí vlastně umřel manžel, k tomu prostě v tomhle věku se stará o svoji starou maminku, která už je jako na lůžku, ona jí vlastně navštěvuje, ta jí maminka si přeje furt vidět Helenu Vondráčkovou, je to vlastně trochu vtipný, v pozadí furt hrajou nějaké jako archivy od České televize z 13. komnaty, kde prostě jsou takový jako úplně bizar, je tam třeba Simona Stašová z někdy z 0. let, takovýhle jako detaily, to je takový fakt malý věci, které jsou mega vtipný. No a pak i tam přijede vlastně za ní její syn, který ho hraje Jan Cina a vlastně během toho tam proběhne jako coming out, proběhne tam vlastně, je tam ta velká zásadní jako draglinka, ale vlastně furt ten film vlastně je postavený na tý Pavle Tomicový, jakože ona to film, ten film táhne, celý to jako kolem ní a vlastně postavený na jejím nějakým jakoby vývoji charakterním, jo, a to vlastně jak ona se pak postupně jakoby promění trošku a ta její situace se změní. Nevím, jakoby hrozně se mi to líbilo. Je to trošku telenovelka, ale vlastně v ničem to není špatně. Jo? Mně přijde, že prostě já mám dost asi takových těch depresivních filmů, depresivních queer dramat jako s dlouhýma záběrama a tak dál. Mám pocit, že tady toho už vzniklo jako hodně. Ani na to už nemám moc jako náladu. A vlastně tady to byl takový jako příjemný, hřejivý, zábavný, dojemný film, kde myslím, že si vlastně na něm každý něco najde a myslím si, že to je jakoby nejvíc film natočený jak kdyby pro ženy ve středním věku, on je i věnovaný všem maminkám a vlastně tady těm jakoby paním a je to hrozně hezký a myslím si, že pro ně, že to je vlastně film pro ně, že se jim jakoby musí, nebo mám pocit, že se to většině, co to třeba uvidí, tak se to jako bude líbit, no, jako vlastně je to něco, na co si myslím, že se dovedu představit, že člověk jako jde, prostě nějaký člověk se svojí třeba celou rodinou, jakože vezme mamku, babičku, strejdu a prostě vyrazí jako na tady to a že to je takový film, co prostě jako se dovedu představit, že kdyby to mělo jako marketing jako ženy v běhu, tak to bude mít podobný ohlas a divácký úspěch.
0: Hmm, to věřím.
1: Takže tak, takže
0: prostě
1: s tím
0: někde by tam Šimon musel šoupnout ještě Teresku Kostkovou a Vladimíra Polívku.
1: A jo, a ještě Langoše někam možná a pak
0: no
1: by to...
0: No ideálně Langoše samozřejmě.
1: Langoš tam chybí, no, bohužel. Ne, ale jakoby fakt jsem spokojený, takže to ad čika čeka a poslední věc, co tady mám, tak je, to si možná asi pošetřím už do ikon.
0: Spicy. No já bych jako čika čeka ráda něco řekla, ale teď jo, jsem promiň, jako zrovna ve fázi, povídej. Že jsem přestimulovaná jakoby tím, že to mám, jakoby 90% mých algoritmů na Instagramu tvoří čika čeka a asi si musím jako namyšleně počkat, až to odjede, abych si k tomu našla svoji cestu, ale jakoby jednou na to přijde.
1: Prostě si,
0: až to bude nejmíň, až to bude ten nejmíň čekat.
1: Jseš až nejmíň taková čekat. Cílovka, že prostě to máš úplně zaplavený, seš, máš to všude. Jseš prostě evidentně seš
0: reálně
1: cílová skupina, no.
0: Já to žiju, podle mě, jakoby. Ničím, nějakým způsobem. I když jsem to neviděla, tak to prostě žiju. Dost už queer propagandy tady v této epizodě. promiň. Ne. Tak já jsem ráda, jestli to líbilo a že máme další hezký normální film v kinech a že se chodí do kina a že jsou všichni šťastní a tak. Pardon. Já navážu teda na krátké filmové seriálové okénko, jestli ano. Teda si řekl vše, co jsi měl na srdci. Já dál koukám na seriál Sugar od ne jablečné, ale hruškové televize a nakonec se to rozjelo a ukázalo se, že to je sci-fi totiž taky. Že to je jakoby film noir meets Jamesa Bonda meets sci-fi a je to takový hodně vlastně kreativní, artový až bych řekla, ale sice jsem na pár momentů usla, ale moc se mi to líbilo, trošku to vnímám jako takovou tu věc do pozadí, ale letos vyšla druhá série a plánuju se na ní podívat, takže to je teďka můj jediný tip. No a knižní tip samozřejmě stále, dočítám tu třetí knihu, kámo, a ono se to rozjelo, Akotar třetí kniha. Rozjela se, už jsem skoro u konce. Takže
1: nemáš
0: jakoby,
1: co dělat, ale už jsem viděl.
0: Počkejte si na říjen, no.
1: Poličky, jak týzujou na to pokračování. No, já
0: musím
1: už
0: si před objednat.
1: Já už asi k filmovým okénku. Jenom vlastně jsem chtěl jenom zmínit, že vlastně ta jako poslední zmínka jenom, ale Pavla Tominsová v tom Čeka je vlastně úplně fakt úžasná a vlastně si myslím, že by mohla být jako, nebo měla podle mých očích být jako by zvážená na nějaký jako v rámci, jak bude sezóna prostě ocenění a filmových cen, tak bych vlastně by mě nepřekvapilo, pokud by v tom sehrála i ona nějakou roli a vlastně se mi to líbí. Je to fakt film o ní, je to takový jako hrozně hezký film a pak už by mě z filmového okýnka napadly jenom Marvel věci a to musíme už rychle pryč od toho.
0: Ne, time out. To jakoby, to musíme dávkovat. Musíme to dávkovat.
1: Takže jdeme pryč.
0: Každý díl 2 minuty. 2 minuty Marvel.
1: Ne, dneska
0: až
1: nula.
0: Až od příště, ale dneska ještě ne. Dneska nula, přesně. Ne, tak jakoby, já jsem ráda, že máš vášeň, která neškodí tobě ani tvému okolí. A tím bych to uzavřela.
1: Jdeme na ikony.
2: Ikona týdne.
0: Tak jestli můžu, já mám úplně obyčejnou prvoplánovou ikonu a to je Pamela Anderson, herečka, která se v posledním roce dvou trošku proslavila tím, že odkryla svou tvář a to doslova tím, že třeba na červený koberce vynesla minimum nebo téměř žádný make-up, což je takové jako skoro až statement, který u žen ve středních a vyšších letech jako moc nevídáme. A trošku to tak jako prorazilo tu bublinu nebo prostě ten trend těch dokonalých těl a toho jako anti-ageovýho prostě hnutí, takže tím si nás už získala. No a teď na mě vyskočil TikTok, kde se stará o svoji zahrádku a je absolutně roztomilá a ta zahrádka je strašně krásná a měla jsem z toho úplně takový příjemný pocit, prostě I'm nourished and to je takový ten pán, jak je naložený v té řece, vy víte, o kterém mým mluvím. Ale hrozně si manifestuju takovouhle zahrádku a takovýhle stáří, fakt. Jakoby kdo by to byl řek, že tohle bude můj cíl, moje vize, ale prostě je. No dobrý.
1: Ne, já jsem to taky viděl tady to video a hrozně se mi to líbilo a vlastně taky to se mnou rezonovalo, takže chápu. Já pak mám jako ikonu, moje ikona týdne je Lukáš Konečný, který je na sociálních sítích, vystupuje jako hladovej vědec, ale mojí ikonou je díky jeho příběhu okolo AZ Quizu Junior, protože on natočil nejdřív video, ve kterém říká, je to prostě už hodně, hodně let od toho, co jsem v AZ Quizu porazil nevím koho. Každopádně oni tam řekl takovou věc, že vybírá písmeno Eš jako Saša a pak to nedávno to použila Česká televize v formátu What the Fact a oni to prostě to někde vytáhli z archivu a proto to natočil to video, že se podivoval nad tím, jak to jako znají. No a právě ta holka, kterou on porazil tehdy, tak se mu ozvala. No a společnými silami našli i třetí účastnici tady té epizody AZ Quiz Junior. Natočil další reelsko, že hledáme tady prostě tu čtvrtou a oni opravdu našli. A teďka je opravdu jakoby vhozená rukavice České televize, aby udělala, já prosím, aby udělala AZ Quiz dospělý jako odveta z AZ Quiz Junior, protože prostě to je pro mě úplně úžasná story, mě to hrozně bavilo sledovat a chci to vidět.
0: Tak to, jako já jsem sledovala podle mě tak ty první dvě reelska a vlastně teď jsi mi řekl, jak to dopadlo, že to dopadlo dobře, že se všichni našli. No mají to takhle na stříbrném podnose, měli bys tím něco udělat. Já bych se to pustila.
1: Yes, cute. Souhlas.
0: Úplně slyším prostě Lennona, jak zpívá písničku Imagine. Teďka přitom.
1: No, zaspívejte si ji i
0: no,
1: vy.
0: Tak jo.
1: A děkujeme, že jste tohle doposlouchali, dokoukali. No a my se ozveme zase příště.
0: Tak naslyšenou.
1: Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

0: 14 hodin, 4 minuty, neděle 30. srpna. A ze studia Rádia Wejfás v tuhle chvíli zdraví Jarda Petřík. Naše dnešní odpolední 4-hodinovku jsme začali s Hemlock Springs a taky spoluprací Baby, Igloo Ghosta a Warpster. Jejich věc Scarface jste doposlouchali před chvilinkou. No a za pár vteřin se podíváme do Irska za indie rockovými Fontaines DC, i když indie rockovými. V polovině října mají vydat nové album Dopamine Chamber, no a první singlovka zas až tak indie rockově nezní. Ostatně budete se moct na vlastní uši přesvědčit v zápětí, jmenuje se Marianne. Do třetí přidáme třeba taky Jamesa Blakea, slovenské Obligatne nebo rovněž novinkový Bear Cloud. No a samozřejmě pro vás budu mít i pár kulturních tipů a taky ukázky z našich některých aktuálních vydání podcastů, pořadů, ať už je to Quest Psycho nebo třeba Nájem. Nájemníci či podhoubí.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Jakub Bolbol a jeho projekt Soma. Vy jste poslouchali ukázku z EPčka Big Red God, věc pojmenovanou The Red Monument. A od muziky teď na chvíli do herního světa. V pátek jste mohli na rádiu Wave od 6 hodin večer poslouchat nejnovější quest, a to v pořadí už čtvrtý díl z takové letní minisérie, kterou si pro vás Jarda s Lukášem a Šárkou připravili, která se jmenuje SideQuest a která je věnovaná českým hrám, kterým se, řekněme, v posledních dvou dekádách podařilo prorazit velmi úspěšně i za hranice. První díl byl věnovaný Mafii, druhý Euro Truck Simulatoru 2, třetí Machináriu, no a ten aktuální čtvrtý se zaměřil na bojový simulátor operace Flashpoint. Celý díl na Wave.cz a v podcastových aplikacích. Teď pro vás mám ve vysílání samozřejmě taky připravenou ukázku.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: To je zajímavý pohled, protože já na tu hru mám vlastně pohled úplně jako inverzní, ale jako veskrze pozitivní, protože mě moc, zas tak moc nebaví hrát. Jakože vlastně být jako ten člověk, který by byl jako tím zapáleným hráčem, hrál jednu misi za druhou, pamatoval si úplně přesně, kde co je, jako každou jednu hlášku ocitoval, to mě za stolik jako nebere. Ale co mě strašně bere, je ten jako ten potenciál toho Flashpointu, co tam lze dělat vlastně jako v těch misích, protože jeden příklad za všechny, je tam prostě mise po Mortnu. Jo? To je prostě mise, ve které jako se něco předtím pokazí, vaše jednotka je úplně rozprášená a jste poslední z té jednotky a musíte se někam dostat nějaký schromaždiště a utíct prostě z toho ostrova. A je to někde jako relativně za začátku, takže to není žádný spoiler, pokud jste Flashpoint nehráli. Dostaneme se k tomu, jak byste si ho třeba měli zahrát dneska. Ale je tam prostě jako mise, ve které dostanete jako naprostou svobodu. Jste jako někde uprostřed lesa, máte jako pár nábojů, něco jako jo, ale pár nábojů a jako nestačí to úplně na postřílení celého ostrova, abyste se z něj dostali tímhle způsobem. Ale vy se můžete vydat úplně libovolným směrem a když to hrajete na nejtěžší obtížnost, dokonce nemáte k dispozici ani mapu a musíte se orientovat podle hvězd, které jako prostě jako zrovna vychází jako slunce, ještě nějaký hvězdy jsou, ale za chvilku už nebudou. A jediný, co máte, jsou hodinky. A to je celý vlastně, jo, jenom podle hodinek se můžete orientovat, kolik je zrovna hodin, v kolik to odjíždí ten jako konvoj, který musíte stihnout. A vy se prostě dostanete do přestřelek během té doby, vy se dostanete do zběsilých útěků, jako kdy opravdu jako běžíte lesem a snažíte se jako utíct nějakým partizánům nebo nějakým lidem, kteří tam, nebo partizánům asi ne, ale jako snažíte se utíct nějakým jako renegátům z řad té armády, která po vás jde a snažíte se jako prostě nechcípnout během toho. A to se mi jako strašně líbilo, jaký možnosti jsem já jako hráč objevoval jenom během té jedné mise, čistě na základě toho, že jsem se dostal do nějaký situace, kterou jsem musel řešit a která tam nebyla jako pro mě naskriptovaná, že opravdu tam se jako ty jednotky objeví po každý na stejných místech, ale to, jak se chovají, to už je pak je třeba na tom, co vy uděláte v té misi, jestli uděláte nějaký brajgl, jestli někde tady odpálíte nějakou nálož a to znamená přilákáte pozornost.
3: Potažmo, jak se ti zblázní umělá inteligence.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: There's a party at my place. Party at my place, no a možná něco podobného udělal taky Japonec, lépe řečeno člověk, který v Japonsku 26 let nelegálně žil a na kterého policie přišla na základě typu z června. Nevím teda, jestli si uspořádal doma nějakou tu party a došli tam i lidé, kteří ho následně prásknuli. Každopádně celý ten příběh začíná v roce 1993, kdy tenhle muž do Japonska přicestoval a použil pas svého mladšího bratra. Získal krátkodobé povolení k pobytu v délce 15 dnů, no ale vy už asi moc dobře tušíte, že v zemi zůstal i po vypršení téhle platnosti, a to až do letošního roku. Překročení povolené délky pobytu se v Japonsku stalo trestným činem až od roku 2000. No a policie proto uvádí, že v zemi tenhle člověk pobýval nelegálně 26 let. Zprávy o tak dlouhém nelegálním pobytu vyvolaly podle The Herald Business kritiku vůči úřadům zejména proto, že se jim ho za tak dlouhou dobu nepodařilo vypátrat. Detaily o téhle Wave News se najdete samozřejmě na našem webu. My pokračujeme s muzikou, třeba s Jamesem Blakem anebo slovenskými Obligatne.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na rádiu.

obligatné a jejich šepotem teď budou vystřídáni Šimonem Havelkou a jeho projektem Bear Cloud. Pokud vám to příjmení přijde povědomé, pak směřujte k směrem k Vaškovi Havelkovi, kteréhož to je to syn. No a tenhle mladý hudebník teď vydá své debutové album, jmenovat se bude Noob Noobs, a pohybovat se bude někde mezi světem akustické kytary a hravější elektronikou. My si z téhle dlouhohrající debutové nahrávky budeme pouštět věc pojmenovanou Come and See, která kombinuje syntezátory z prvky country a taky jemným beatem. Bear Cloud.

0: Men I trust, say, can you hear? Já doufám, že vy slyšíte dobře. I teď, pár minut před nedělní třetí hodinou odpolední, pokračujeme v posledním srpnovém víkendovém on-airu na rádiu Wave. Let the Wolf Howl už za chvilinku se songem Dandelion, taky Twist, anebo Seth Bogart. No a v příští 60 minutovce už pro vás budu mít třeba pozvánku na poslech aktuálního vydání podcastu Psycho a určitě se podíváme už i za kulturou s nějakými těmi tipy, kam a co ještě dneska stihnout navštívit.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

popový opus jménem Lux a ukázka z něj v podobě songu De Madruga. Tohle byla samozřejmě katalánka Rosalía. 5 minut po 3 hodině odpolední v nedělním On Airu na Waveu, kde budeme za chvilinku pokračovat rapem v podobě novinky od Denzela Curryho, ale ještě předtím bych vám rád připomenul, že se vám pomalu, ale jistě krátí čas na poslech naší aktuální audioknihy. Čas v podobě 3 týdnů do 20. září ještě máte na 5 zhruba půlhodinových dílů. A to na, řekněme, novelu Gabriely Brázdové s názvem Hody, kde jsou hlavními hrdiny 19-letý Willem a o 9 let starší Florentína, kteří se snaží svou lásku obstát, co se týče nějakého tlaku toho očekávání a předsudků. No a tenhle příběh vyprávěný ze současného venkova můžete poslouchat, jak už jsem zmiňoval, do 20. září. Buď to na našem webu wave.cz nebo na audioportále Můj rozhlas. No a teď už slibovaný Denzel Curry, novinka pojmenovaná Římskou dvojkou, která je ve skutečnosti pokračováním 6 let staré desky Unlocked. Tohle je věc nazvaná Difference.

0: Ty máte rádi zvuk ostřejších kytar, tak si myslím, že jste si teďka mohli docela přijít na svý Jugendmord a Dominik Prok a jejich Prok and Roll. Pokračovat ale před další muzikou budeme ukázkou z nového dílu podcastu Psycho. V něm se skrz příběh Simony Moniové soustředí nejnovější díl na to, jak vzniká stahová past, proč se oběť může vracet k pachateli opakovaně a taky, co může udělat její okolí. Celý díl na našem webu a taky v podcastových aplikacích, ve vysílání teď slibovaná ukázka.
1: Simona Moniová byla česká spisovatelka, říkalo se jí Vývek v sukni. Psala takový romány pro ženy, říkali tomu letní hity.
2: Okay.
1: A vlastně dneska je 6., kdy to natáčíme, a ona byla zavražděna 3. srpna. Před 15 lety.
2: Okay.
1: Takže i tohle je takový symbolický. A vlastně přednedávnem vyšel seriál o ní, kde hraje její roli nebo její postavu herečka Tereza Ramba, dříve Voříšková.
2: Ale hlavně jako především, proč je to pro nás dneska tématem našeho dalšího dílu pořadu, je, že vlastně jak tehdy, když se v novinách před těmi 15 lety objevily články o tom, že byla zavražděna, tak vlastně i dnes, po tom, co teda byl odvysílán ten seriál, který se věnoval vlastně jejímu životu, tak se zvedly počty hovorů na specializovaných linkách. Hele, jako z mojí zkušenosti, jo, a řekni mi, jakou máš svoji, předpokládám, že ty jsi tak jako mluvila s x lidma, který nějakou jako podobnou zkušeností procházeli. Tak ty hovory s těma lidma mají pro mě jako vlastně jeden scénář, jo, že ten člověk je schopen ti říct ten okamžik, kdy se s tebou baví, co všechno jako špatného se mu děje, vlastně výčet toho, co teda jako se mu přihodilo. A pak když teda by mělo dojít na tu jako druhou část toho hovoru, a co teď s tím, tak vlastně je najednou jako všechno problém. Jo. A tohle je vlastně jako schéma, který si myslím, že jsem zažil jenom já, jako předpokládám,
1: to
2: že ty
1: úplně,
2: taky.
1: Úplně stejně. A nebo je to ten člověk ve fázi, většinou teda žena, nezažila jsem ještě teda muže.
2: Já jsem se
1: právě. A to je možná i to výhoda, že jsi chlap, víš, že jako ti to řekne možná spíš, než tý ženský. Ale že jako jsou v tu chvíli fakt naštvaný a jdou to teda udělat. Ale pak, když se to začne fakt s tím něco dít, tak on se začne omlouvat. Jo, a začne se to jako.
2: A tohle je jedna z věcí, třeba když jsem si jako četl ty články, které jsou pro tohle téma vlastně jako nejdůležitější, tak to je hrozně jako stará věc, jo, že ono to je vlastně jako svým způsobem je to velmi frustrující. Jo, ať už pro tebe, když si jako s tím člověkem takhle povídáš a víš, že vlastně co bude následovat, že teda jako nějaký jako konstruktivní řešení je vlastně těžký s tím člověkem domluvit. A nebo třeba nějaký složky, které s tím souvisejí. Jo. A jo, ať už je to třeba policie, která má často kdy zkušenost s tím, že ty podání jsou zatý na zpátek.
1: Třeba přesně slyšíš. No oni k nám už ani nejedou kolikrát, protože už ví, že zase stejně to špatně dopadne. Samozřejmě mi to přijde špatně.
2: Jasně.
1: Jako jo, psychologovi.
2: Jasně.
1: Ale jako zase na druhou stranu, jako když jsem si to zažila a teď prostě vidíš, jako že v uvozovkách si ten člověk zase nabíhá na vidle, tak pro člověka, který je v tom netrénovaný, je to hrozně těžký.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden divadelní a jeden koncertní tip na dnešní večer. Začneme pozvánkou do Ústí nad Labem a zároveň taky pro ty z vás, kteří třeba rádi posloucháte chudáčky, protože Adam Trnka, Ernest a Petr Uhlík účinkují v inscenaci s názvem Bratrstvo kočičí pracky. No a právě tohle představení můžete dneska od 6 hodin vidět na zahradě Činoheráku. A dozvíte se, jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, tedy Dlouhé bydloště, Činač a Bohouš. A jestli je všechno pravda, co se píše v tamtamu, a nebo to možná bude tak trošku jinak. Nahlédnout na dobrodružství téhle populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele můžete dneska v zahradě Činoherního studia od 6 hodin večer. Z Ústí nad Labem obloukem zpátky do Prahy. Koncertní pozvánka vás vezme do Nové libeňské synagogy, kde se dneska po 7:30 představí Opatův modul. Ten kombinuje noise, psychedelii i minimalistickou elektroniku. A taky Mekavérius Society, kteří se už více než 15 let pohybují na pomezí psychedelie, mathroku, postroku a artroku. Tahle dvě jména dneska od 7:30 v Nové libeňské synagoze.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
1: Poslouchej.

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kap, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

A když se naposled někdo zeptal vás, no já, kdybych měl odpovědět, tak to mám stejně jako kruh 19, protože Stegosaur byl od jak živa mým nejoblíbenějším rovněž. 15 hodin 36 minut, nedělní on air na Waveu, teď bude pokračovat zase jednou z novinek tohoto týdne. Míříme za londýnskou kapelou Sorry, která svůj nejnovější single pojmenovala Tom Will Smack Your Ass. No a asi už tušíte, co uvidíte v tomhle klipu, který případně najdete i na našem webu, když se podíváte do aktuálních novinek. No ale prý kapela zároveň ještě dodala takovou vtipnou doušku, že ve zmíněném videu k téhle skladbě neutrpěli zadky žádnou škodu. Tak potom je snad vše v pořádku. Sorry, Tom Will Smack Your Ass. Novinky.

Český rozhlas Radio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Letní prázdniny sice tímhle víkendem končí, ale to neznamená, že byste o zářijových víkendech nemohli vyrazit ještě pořád i na nějaký ten hudební venkovní festival. Třeba za 14 dnů to bude vůbec poslední ročník Shotgunu v Hrádku nad Nisou, ale já bych vás teď rád pozval na ten nadcházející víkend, konkrétně na 3. až 6. září do Jeseníku, kde se uskuteční další ročník sousedsko-kulturního festivalu s názvem Jesnění. Pořádá ho spolek Sudetikus a festival propojuje městské kulturní prostory a taky oživuje ty veřejné, a to nejenom přímo v městě Jeseník, ale i v nejbližším okolí. Co se týče vystupujících, tak letos se můžete těšit na jména jako Nevrtač, Laokon, Hihiha, Holky, Ladbuch, Nela Bártová, Krištof Netolický, divadlo Setkání, divadelní soubor Mozaika, Eternity Again a spousta dalších. Webovky jesnění.cz.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Jesnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihihaha Holky, Eternity Again nebo Laokon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Američan Corbin a jeho song Curse of Creation teď bude vystřídán teprve 15-letou Beouka, která navíc ještě před 2 lety, to znamená ve svých 13, soutěžila v naší hitparádě neobjevených, tedy ve Startéru se svým singlem But Wait. No ale od té doby uplynuly už zmiňované 2 roky. Debutového alba Beouka se máme teprve dočkat v první půlce září. Taky Beouka čeká rádiový studio session následující měsíc, takže si ji budete moct vychutnat i naživo u nás v proskleném studiu. No a do té doby věřím, že vám bude dělat radost i následující singlovka, která se jmenuje Thrifted Book Beouka.

0: Jestli jste v nedávné minulosti řešili třeba nové stěhování a nebo zkrátka někdo z vašeho okolí hledá bydlení a má problém se sehnáním nájmu, tak si myslím, že by vás mohla zaujmout naše nová pětidílná série, která se jmenuje Nájemníci. Je to z řady Normy a její autorkou je Barbora Venclová. První epizodu už můžete celou poslouchat, a to samozřejmě na našem webu. Ve vysílání vždycky půjde nejnovější díl ve středu od 8 hodin večer. Série Nájemníci s podtitulem Kde složí hlavu generace Z sleduje Veroniku a Tobiáše, kterým je 23 a chtějí si najít první společné bydlení. No a to v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize. Tahle pětidílná dokumentární série vás právě prostřednictvím příběhu Veroniky a Tobiáše vám ukáže, jakým problémům musí čelit dnešní dvacátníci, když se chtějí poprvé osamostatnit. Já vám teď z Nájemníku pustím krátkou upoutávku, no a zmiňovaný první díl už v tuhle chvíli můžete poslouchat na našem webu a na audioportále Můj rozhlas.
1: Ahoj, já se jmenuji Veronika.
2: Ahoj, já se jmenuji Tobiáš a je mi 23.
1: Mně je taky 23 let.
2: Hledáme naše první společné bydlení.
1: Prostě asi normální byt vlastně, ne? Aby se bylo normálně žít jako normální lidi.
2: Důstojný.
1: Důstojný, to je možná to slovo, no.
3: To nedostupné a drahé bydlení nejenom, že vytváří nějakou obavu, ale ono celkově jako formuje to, jak ty lidi uvažují o budoucnosti.
1: 12 metrů.
2: A je to za 15 až 16 tisíc. No,
1: podle mě jako myslí i energie.
2: Jo, okay.
1: Jakože je to 16, ale za, no, prostě za všechno.
2: Mm.
1: No, tak asi jdem dál.
2: Ostrý.
3: Polovina vlastně mladých lidí o budoucnosti uvažují jako o velmi nejisté. To znamená, oni nevědí, kdy se budou moct osamostatnit, jestli se budou moct někdy vůbec pořídit vlastnický bydlení.
2: Někde řekne, že jsi jako mladý pár, jsi student, to kdybych jako jim v podstatě už říkal, že tam rozhodně prostě budu kouřit vevnitř, já tam prostě kalby a ničit to tam, že prostě jako mít studenty na bytě automaticky už je něco jako špatného.
4: Ta představa o tom ideálu se právě může poměrně lišit s tou žitou realitou, ve které často dochází přijde kompromisů.
1: Třeba před rokem jsme se rozhodli, že se jako budeme stěhovat, pak byly prázdniny, a prostě než jsme stačili jít na prohlídku, tak to někdo vzal. Takže jsme spíš nestihli jakoby tady ten sprint.
4: Jenom vlastně ti mladí dospělí mohou ten ideál naplňovat, pokud mají jednak zásadní podporu v té rodině, nějakou ekonomickou, a pokud by zároveň k tomu byly i třeba poměrně vysokopříjmoví.
5: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
1: Už máme klíče.
5: Kde složí hlavu generace Z.
1: No a teď jsme hodně těch věcí jako dali pryč na tu, na náš dvoreček. Aby jsme měli kolaudačku venku, ale jako zároveň to byla kolaudačka.
5: Poslouchej ve vysílání a na webu Radia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Wow, that sounds really cool and fun.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Až do 16. září máte letos možnost na pražské štvanici zajít na letošní antickou štvanici, tentokrát hru s názvem Alcestis, kterou pro vás připravil Matěj Samec, a to společně se skladatelem Matoušem Hejlem. Tuhle trošku pozapomenutou antickou tragédii pojali jako melodram, no a plenérová událost vznikla v koprodukci souborů Tygr v tísni a divadla Vila Štvanice. Představení se vždy, když samozřejmě počasí dovolí, bude odehrávat pod širým nebem, a to na západní špici ostrova Štvanice v Praze. No a o zrušení představení z důvodu nepříznivého počasí se rozhoduje nejpozději do 6:30 v den konání. Dneska to vypadá dobře, to znamená, pokud není vyprodáno a chcete zajít, tak antickou štvanici a Alcestis dneska můžete vidět od 7:30, no a potom každý den až do 8.9. a potom na přeskáčku 11., 13., 14. a na samotný závěr 16. září.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než s holkou.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
6: Já.
4: To je Matyáš.
6: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.
5: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.

Sandy Alex G in my arms. Ještě než se rozjede další ročník naší hitparády neobjevených, tak v tom aktuálním díle startéru se rozhodli Filip s Martinem tak trošku zabilancovat a ohlédnout se za společnými 3 roky v naší hitparádě neobjevených. Prozkoumali ta nejzajímavější jména, která startérem za těch 36 měsíců prošla. Zjistili, že logicky někdo vzplanul a hned zase vyhasnul, někdo takzvaně stabilně vzkvétá a někdo zase překvapuje chycením druhého letu. Pokud chcete společně s Filipem a Martinem zazpomínat na uplynulé 3 roky startéru v jejich náručí, než se rozjede další ročník, tak doporučuji ten aktuální díl poslechnout. Najdete ho samozřejmě na našem webu i v podcastových aplikacích. No a teď rozhodně poslouchejte dál i novinkové Pretty Sick. Míříme do New Yorku za touhle skvadrou, které šéfuje Sabrina Fuentes a 11. září bude venku nové album pojmenované Anarchy. My si z něj hrajeme novinku Hyper Independence.

0: Když vám řeknu slovní spojení cestování a Radio Wave, tak vám věřím na první dobrou vyskočí Casablanca Pavla Sladkého, ale neplatí to samozřejmě stoprocentně. Čas od času je cestování tak trochu tématem třeba i v Hergotu a to bude právě případ dnešního premiérového dílu, který můžete poslouchat po 6. večerní, protože do studia přišla cestovatelka a autorka knihy V srdci střední Asie Nikola Hrušková. Sama žila 3 roky v Uzbekistánu, procestovala i další postsovětské země sousedící právě s tímhle státem, tedy Tádžikistán, Kyrgyzstán a Turkmenistán. No a mluvilo se tak logicky o každodenním životě v tomhle regionu, v různých podobách islámu, ramadánu, ale třeba taky Nouruzu, což je nový rok, který se slaví třeba i v Íránu a připadá na první jarní den. Došlo třeba i na starý koránský rukopis v Taškentu a také na to, jak se zmiňované jednotlivé země střední Asie liší. O tom všem dneska Hergot, který můžete poslouchat v 6, no ale my máme zatím 10 minut do 5, takže samozřejmě pokračujeme v on airu. Co se týče muziky, tak v playlistu do celé Bar Italia, Venir anebo Django Django.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Radiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Tohle byly Skrillex a Sacred Family a jejich spolupráce pojmenovaná Jojan. No a ta pořádná vypalovačka hned po celé, tak to byla Nia Archives a Clips, song pojmenovaný Maya Maya. My teď už zamíříme do Austrálie za projektem The Avalanches, který vylétnul v roce 2000 díky desce Since I Left You, která se pyšnila tím, že byla vlastně daná dohromady jenom ze samplů různých jiných songů nebo filmů či jakýchkoliv ukázek a útržků zvukových, které The Avalanches kolem sebe pozbírali. Pak se na dlouhé roky odmlčeli, až o 16 let později vydali druhou desku Wildflower, no a zatím poslední třetí řadovka z roku 2020 se jmenuje We Will Always Love You. Říkám zatím, protože na spadnutí už je čtvrtá, vyjde v polovině října, jmenovat se bude No Bad Memories. No a co se týče hostujících jmen, tak už víme díky prvním singlům, že se na ní objevují například Jamie XX, Karen O, a nebo taky Portraits of Tracy. A právě spolupráce s tímhle projektem vyústila v song nazvaný Can't Get Over Losing You, který vám pouštím jako jednu z našich srpnových novinek a těšíme se na celou desku.

0: Po vídeňském trapu od Gola Gianniho jste teď poslouchali samozřejmě domácí kytarové písničkářství v podání Maržary. Tohle byla věc nazvaná Spine. No a my teď už budeme pokračovat pozvánkou na poslech aktuálního vydání Podhoubí, které bylo věnované biznisu kolem Pavla Tykače, protože právě to, jak daleko sahá vliv téhle osobnosti na politiku, média i vědu, tak nějak zkoumala v uplynulých několika měsících novinářka deníku N Zdislava Pokorná. No a Petr Pidhart a Mája Kořenová se jí v Podhoubí logicky ptali, co se tedy děje s uhlím, penězi a krajinou v Mostecké Pány právě v souvislosti s Pavlem Tykačem a zároveň taky tak nějak vyzvídali, jakým způsobem pojala tu rozsáhlou reportážní sérii s říkajícím názvem Tykačův svět. Celý díl tohohle Podhoubí naleznete k poslechu na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas a v dalších apkách. No a já pro vás teď mám ve vysílání samozřejmě i ukázku.
1: Tak podle těch posledních dat v Ústeckém kraji je největší výskyt jako respiračních onemocnění, největší výskyt rakoviny, průdušek, plic, ale nelze to jako konkrétně spojit s tím, že se tam jako těží to uhlí. Myslím si, že to je spíš daný tím, že ten region je prostě extrémně průmyslový a ta konkrétně ta Mostecká Pánev to tam toho má nasázenýho dost. A to, co mě ale zajímalo, je, jak se měřily ty data. Protože když se koukáte na data ohledně respiračních onemocnění a tak dál, tak to vypadá, že třeba před 10 lety tam byly vlastně jako v pohodě, že se tam nic nedělo. Že to vlastně ukazovalo podobné data jako třeba v jiných regionech a nebyl tam takovej výkyv, jaký já bych třeba čekala, vzhledem k tomu, že se tam v tu dobu fakt naplno těžilo uhlí. A myslím si, že to je daný právě zase dalšíma vazbama, které ty těžaři mají na výzkumné ústavy, které tam právě měří a shromažďují tato data. A když jsem se o tom třeba bavila právě s tím Vladimírem Burstem, tak on říkal, že těm datům prostě nevěřil. A vy, když se kouknete na stránky toho výzkumáku, který má shromažovat tyto data, tak je sponzorovaný Tykačovou skupinou. Takže jako já jsem se k nějakým relevantním datům nedostala.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rohony a Tokyo Drift a jejich napumpovaná spolupráce pojmenovaná Uroháče. Jestli jste viděli snímek Sněženky a Machři, tak určitě znáte velmi dobře i postavu Vickyho Tsabadaje, kterého hrál Jan Antonín Duchoslav. No a proč o tom mluvím? Protože právě Jan Antonín Duchoslav dorazil do nejnovější epizody Boys, kterou můžete slyšet v premiéře dneska v 8 hodin večer. No a v upřímném rozhovoru s Krištofem Šimkem mimo jiné vzpomínal na dobu, kdy bojoval s tím, jak ustát tuhle rychle nabitou slávu, a dodává, že se mu to podle jeho slov spíš nepodařilo. Taky prozradil, proč nevydržel jenom u herectví, anebo jak vychovává svoje děti. Boys s Janem Antonínem Duchoslavem poslouchejte dneska v 8.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Hudební chameleon Earth Eater, která umí být takhle něžná, komorní, ale i velmi divoká, nekompromisní a ostrá, jak se patří. How to Fight, jedna z těch baladičtějších písní v jejím repertoáru, kterou jste poslouchali krátce po půl šesté. Před námi teď domácí Branko Uzbridge, tahle pražská kytarovka, která chystá nové EPčko, jmenovat se bude Geezer Complex a bude na něm i následující singlovka Wallflower.

Klára Kimmera a její God Complex zamotaný do kytar a zpěvu. 6:45, nedělní On Air na Waveu s Jardou Petříkem pomalu končí. Ponyhenge, Pregoblin a taky ještě Thyla do té šesté. No a pak už dneska jednou avizovaný Hergot tak trošku lezoucí do zelí Casablance, protože tématem bude Střední Asie a především Uzbekistán, ve kterém žila 3 roky Nikola Hrušková, autorka knihy V srdci Střední Asie. No a právě s ní bude rozhovor v rámci nejnovějšího Hergotu. Nejenom o zmiňovaném Uzbekistánu, ale dalších zemích Střední Asie, o každodenním životě v tomhle regionu a také různých podobách islámu, ramadánu a naurůzu. Tak si užijte aktuální a nejnovější Hergot a já se s vámi těším zase příští týden, už v září tady na rádiu Wave. Mějte se krásně.

12 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Vape.
1: Radio Vape.
2: Radio Vape. Děláme vlny.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
4: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
5: Krásný podvečer, milé posluchačky a milí posluchači, začíná poslední srpnový Hergot, pořád o spiritualitě a náboženství. Od mikrofonu vás zdraví Fatima Rahimi. Pomalu končí i poslední prázdninový víkend a tak jsme se rozhodli léto ještě trochu prodloužit, aspoň pomyslně. Do Hergotu jsme pozvali cestovatelku a bývalou diplomatku Nikolu Hruškovou, která nám bude vyprávět o svém pobytu ve Střední Asii. Nikola žila 3 roky v Uzbekistánu a své postřehy a zážitky, a nejen teda z Uzbekistánu, ale také z Tádžikistánu, Turkmenistánu a Kyrgyzstánu, sepsala do knihy. Ta kniha nese název V srdci Střední Asie. Ta vyšla nedávno v nakladatelství Argo. Nikoli se samozřejmě budu ptát na její zkušenosti z pobytu i cestování, na každodenní život lidí ve Střední Asii, na náboženství a spiritualitu, to bychom v Hergotu nemohli vynechat, ale také na místní gastronomii, které ve své knize věnuje poměrně hodně prostoru. Než se k nám v Nikola přidá, pustíme si skladbu, která nás do regionu přenese. Vybrala ji sama hostka a jmenuje se 5000 a je to od kazašské skupiny Irina Kajratovna.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
4: Hergot na Rádiu Wave.
6: Jamal and Ganja.
7: I'm betting that star. And betting that star. Sen diz bitin zat var, yeşkim, çşş, yeşkim.

0: Dohrála kazašská skupina Irina Kajratovna, ve studiu je už s námi, se mnou, náš dnešní host, bývalá diplomatka a cestovatelka Nikola Hrušková. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dohrála skupina, která se jmenuje Irina Kajratovna, a ta skladba se jmenovala 5000. A vy jste mi před tím, než jsme začali náš rozhovor, jste vyprávěla, o čem ta písnička je, tak můžete nám ji trošku možná přiblížit i těm posluchačům, který to pak třeba pustí z archivu a ta písnička už tam nebude.
1: Skupina Irina Kajratovna z Kazachstánu vlastně zvedá taková společenská témata a tahle písnička 5000 vyšla v době, kdy v Kazachstánu bylo, řekněme, publikováno to, že 5000 je průměrná výše úplatku v zemi, takže tahle píseň byla v reakci vlastně na tuhle tu zprávu. Je to o průměrné výši úplatku.
0: 5000 je málo nebo moc v přepočtu třeba na české koruny?
1: V přepočtu na české koruny to moc není, ale pro tamní realitu je to docela dost.
0: Tak pojďme zpátky do toho regionu, kde jste vy nějakou dobu bydlela, cestovala. Do Kazachstánu jste se moc nedostala. Ani v knize, které jsem mluvila v úvodu, tam moc není. Vy jste bydlela 3 roky v Uzbekistánu, navštívila jste Tadžikistán, Turkmenistán a Kyrgyzstán. A když teda jste se měla přestěhovat do Uzbekistánu, tak co jste všechno o Střední Asii věděla a jak jste o tom přemýšlela?
1: No, to rozhodnutí odstěhovat se a jít pracovat do Uzbekistánu bylo poměrně rychlé, takže jsem se snažila zjistit co nejvíc informací, ať už od Uzbeků, kteří žijí v Čechách, četla jsem knihy, nebo jsem se bavila s kolegy, kteří tam pracovali, nebo se tam aspoň podívali. Takže jsem si myslela, že teoreticky jsem na to připravená dobře, ale potom po příjezdu ta realita byla trošičku jiná a pro mě překvapivá, takže se ukázalo, že ta moje příprava nebyla úplně dostatečná.
0: A co teda z těch představ se vám během 3 let nějak ukázalo pravdivé?
1: No, vlastně ten vývoj toho vztahu byl takový, nechci říkat úplně, že to na začátku bylo negativní, ale bylo to prostě jiné než ty očekávání, která jsem měla. Ale asi to bylo nejvíc způsobené nějakým mým nepochopením nebo tou kulturní odlišností, které jsem nerozuměla, ale když jsem se to snažila jakoby v tom průběhu času pochopit, rozumět, jakoby zajímat se o to, tak jsem si uvědomila, že vlastně ten můj negativní postoj nebo ta kritika nebyla úplně oprávněná a tím porozuměním vlastně přicházelo to, že jsem se o to více zajímala, víc mě to tam bavilo a vlastně, že mi to jako ve finále přirostlo k srdci, takže když jsem po těch 3 letech odjížděla, tak jsem brečela zase, ale už to bylo z jiného důvodu, protože jsem si říkala, že mi to bude hrozně chybět.
0: Proč zrovna Uzbekistán?
1: No, je to dáno tím, že já vlastně mluvím anglicky a rusky, takže jsem pracovně vždycky směřovala na ten východ nebo do toho bývalého postsovětského svazu. Předtím jsem pracovala v Rusku a chtěla jsem jít do nějaké další zajímavé země, kde tu ruštinu uplatním. A vlastně ten Uzbekistán a plus ty země, které jsme měli přiakreditované, Tadžikistán a Turkmenistán, pro mě byly zajímavé nejen z hlediska pracovního, protože prostě je to geopoliticky významný region, ekonomicky prostě jsou na vzestupu, je to opravdu jakoby teďka velké téma, ale zároveň to pro mě musí být i region, který je zajímavý, řekněme, na cestování, na život, na památky, na přírodu a vlastně ten Uzbekistán tohle to všechno jakoby splňoval, takže proto padlo tohle rozhodnutí, že jo.
0: O Střední Asii často mluvíme jako o jednom regionu, skoro jakoby šlo o jeden kulturní prostor. Vy jste ale žila, už jsme zmiňovali v Uzbekistánu, ale často jste jezdila taky do Tadžikistánu, navštívila jste Kyrgyzstán a teda Turkmenistán. Kdybyste měla člověku, který tam nikdy nebyl, vysvětlit ty největší rozdíly mezi těmi změněnými zeměmi, tak čím byste začala?
1: No, pokud bych to měla úplně jako uvést obecně, tak je to podobné asi jako když někdo říká, ty země ve střední Evropě jsou stejné, jo. Prostě bránili bychom se tomu i my, i Slováci, i Poláci, jako ano, máme společné nějaké cennosti a podobně, ale vlastně každý ten národ je úplně jiný a takhle to podle mě platí i v té Střední Asii. A ty rozdíly jsou jako v různých aspektech, jako počínají tím, že třeba Kazachstán a Kyrgyzstán jsou jako od pradávna kočovné národy, zatímco ty Uzbeci, Tádžici, Turkmeni jsou spíš jako by ti usedlí zemědělci, takže to už nějakým způsobem determinuje to, jak ti lidé se chovají, fungují. To je jedna záležitost. Další je třeba ta, že Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Turkmenistán jsou turkické národy, ať už to bereme jakoby z hlediska etnického nebo jazykového. Zatímco Tádžikistán jako jediný vlastně říkají, jsou potomci Peršanů, takže je to

0: indoevropská větev, která v podstatě má společné kořeny i s námi. Takže to je další takový rozdíl. Z hlediska náboženského je tam určitě spousta rozdílů, ačkoliv tedy všude dominuje islám, tak každá ta země k tomu má trošičku jiný přístup. Takže to jsou takové ty globální velké rozdíly a i v rámci těch zemí jakoby jsou různé rozdíly regionální. Takže tyhle ty základy vlastně determinují to, jak to tam funguje, jak ti lidé žijí.
1: Těm vnitřním rozdílům se ještě dostanem. A kdybych tu otázku otočila a zeptala se, co je spojuje, tak byste odpověděla jak?
0: Určitě je spojuje historie, náboženství, to už jsem říkala, mají, myslím si, že všichni společně nebo velmi podobnou gastronomii, plov najdete ve všech třech zemích, šašlik taky, ale tahle jídla samozřejmě najdete i v jiných zemích mimo tento region. Určitě mají společnou pohostinnost, nějakou, řekněme, dobrotu lidí, takové to chování k tomu okolí, takže jo, tohle jsou asi pro mě ty základní takové charakteristiky, které jsem viděla všude.
1: Vy už jste zmiňovala, že každá z těch zemí je sama o sobě velmi pestrá, co se týče etnicky, jazykově i geograficky. Uzbekistán má kolem 40 milionů obyvatel.
0: Přes 37.
1: Je to vlastně obrovská země. I uvnitř Uzbekistánu žijí Tadžikové, v Tadžikistánu zase jiná etnika. Tak jak to vypadá vnitřně, ještě když tam žijete a jste schopná 3 roky sledovat lidi?
0: No, já bych ještě chtěla říct, že vlastně tohle ten mix vznikl, myslím si, že především tím, že když po rozpadu Sovětského svazu se malovaly hranice těch zemí, tak se doslova malovaly a úplně nerespektovaly tu situaci tam. Takže třeba města Samarkand, Buchara, která jsou v Uzbekistánu, jsou ale původně tádžická města, takže proto je tam velká tádžická menšina. Ve Ferganské dolině tam vlastně každý kousek země má i Kyrgyzstán, i Tadžikistán, i Uzbekistán a je to tam hrozně promísené, takže tohle si to tam jakoby vidíte a většinou, jak jsem říkala, mají toho spoustu společného, tak na první pohled to třeba úplně nepoznáte, možná podle nějakého odívání nebo druhu výšivek prostě, nebo výši vzorů, které tam byly na nějakých jakoby látkách, ale většinou každý ten člověk, se kterým jsme se potkali, tak jako jednu z prvních věcí hrdě řekl, já jsem Tádžik, nebo já jsem Uzbek, nebo já jsem Kyrgyz, takže oni se vlastně k tomu svému původu hlásí a tak nějak jakoby to otevřeně komunikují.
1: Hrdost je taky slovo, které jsem často četla v té vaše knize. V čem je tak specifický a proč to tam často tak zmiňujete?
0: Ta hrdost je tam z těch lidí opravdu cítit. Tádžici jsou hrdí na to, že mají ten perský původ, to je opravdu jakoby strašně, strašně něco silného, co často a každému jakoby zmiňují. A ty ostatní země nebo ostatní národy vlastně taky jakoby oni jsou hrdí na to, co dokázali, ať už třeba nějací jejich předci v minulosti, nebo jak teďka ty země prosperují, kam směřují a tak. Není to vlastně tady, my si říkáme, no, my jsme tohle, děláme si ze sebe legraci a tak, ale tam tohle vlastně jako není. Oni jsou opravdu jakoby hrdí na ten svůj původ, na to co mají, čeho dosáhli a tak, takže takový přirozený jako stav tam je u těch lidí. No.
1: A teď zase nahlas přemýšlím, jestli ta hrdost, ten pocit nemůže být taky takovou jako bariérou, nemožná překážkou k tomu být k sobě taky trošku kriticky a všímat si problémy, které uvnitř jsou. Jako teď naše písničky, které se vybrala, ukazují, že ne, že i tam je nějaká kritika vnitřní, ale jestli ta hrdost nemůže být tou překážkou.
0: Jo, určitě to je. Nechci říct, že to může být někdy v extrému až zaslepenost, ale svým způsobem jo. A třeba situace, kdy jsme někam jeli a teďka tam byla úplně jako hrozná silnice a my jsme říkali, to je fakt jako strašně. Říkali, ne, to je jako dobrý a tak. No a pak jsme zase jeli někam jinam a ptali jsme se Uzbeka a říkám, a jaká je tamhle bude jako silnice? A on říkal, bude špatná. A říkám, tak když už Uzbek přizná, že bude špatná, tak to bude fakt jako tankodrom, jo. A byla to pravda, takže jo, je potřeba to tam trošku jako filtrovat, nebo když už jsou sami k sobě kritičtí, tak to už je něco.
1: Uzbekistán, Tadžikistán, Kyrgyzstán i Turkmenistán, to jsou chodem ještě jednou opakuju země, o které teda píšete ve své knize, jsou země s převážně muslimským obyvatelstvem. A vy se už zmiňovala, že i ta podoba samotné náboženství, jak ze strany státu, i ze strany lidí vypadá jinak. tak v ní

0: tak tam je náboženství poměrně silně regulované ze strany státu. V případě Tádžikistánu je to pochopitelné s ohledem na nějaký ten radikální islám nebo na různé ty extremisty, se kterými měli problém, a konec konců to vlastně souviselo i s tou jejich občanskou válkou v 90. letech, takže tam si vedení země opravdu jakoby dává pozor a kontroluje veškeré projevy, tam se ženy nezahalují, muži...
1: Já vám do toho stopím, nezahalují dobrovolně nebo nesmí ze strany státu?
0: Není to, že by nesměli, ale oni nosí takové svoje tradiční oděvy, mají třeba jakoby jen tak jako lehce šátek přes vlasy, není to tam vůbec ani to oblečení jako dostupné nebo tak, jako neviděla jsem to tam. A muži si holí, když někdo nosí vousy dlouhé, tak spíš jako mají podezření, že patří k těm jakoby radikálním islamistům. Mládež nechodí do mešit nebo děti, je to regulované a třeba tam ani neslyšíte azan nebo takové to svolávání prostě na modlitbu není slyšet. Na druhou stranu staví se tam spousta nových mešit. Nedávno tam byla otevřena obrovská krásná mešita, jedna z největších ve střední Asii v Dušanbe. Takže mají to tam prostě nějakým způsobem pod kontrolou. A jediná výjimka je vlastně Uzbekistán z těch zemí, kde si myslím, že to náboženství je na vzestupu. Jednak viděla jsem to za ty 3 roky, ale vlastně i každý, kdo tam nějakou dobu strávil nebo kdo se tam vrací, tak to jako potvrzuje, že se tam čím dál více žen zahaluje. Nejsou to nějaké burky nebo tak, ale nosí prostě šátky přes hlavy, dlouhé šaty. Je tam čím dál tím více různých halal restaurací a méně restaurací s alkoholem. Je strašně populární jezdit na ty poutě do Saudské Arábie, na háč nebo na umru. Takže, ale spíš mám pocit, že to tam trošičku je taková jakoby i móda ze strany některých lidí, že je to takový jako ukázat, jo, my jsme věřící, my jsme z té dobré rodiny nebo z té lepší společnosti a vlastně to ukazují tímhle stylem, tím zahalováním, tím ježděním na ty poutě a podobně. Takže Uzbekistán je vlastně jediná země, kde je podle mě ten islám takhle na vzestupu, ale nutno říct, že ve všech těch zemích je to islám sunický, ne nějak vlastně jakoby radikální nebo tak, velmi umírněný takový, jakoby řekněme, takže asi tak.
1: Nějak 10 let zpátky si pamatuju, že jsem četla v Guardianu, britském deníku, článek o tom, že návrat k nějakým kořenům, k náboženstvím ve střední Asii hodně souvisí s nějakou národní identitou. Vnímala se to taky tak?
0: Jo, asi by se dalo říct, že jo, že to možná souvisí i s tou hrdostí a tak. Možná je to trošku dané i tím, že stejně jako u nás média ukazují vlastně, co se děje na východě, tak ta média ukazují, co se děje na západě, a samozřejmě některá trošičku jako vytahují takové ty věci, jak tady, řekněme, nechci říct zkažený, zhýralý západ, ale jo, prostě takovéhle věci se tam objevují, takže je to takový jakoby, ne protest, ale takový jakoby my jsme lepší, my pořád ctíme nějaké ty tradice, my prostě jsme religiózní a tak, takže tím jakoby definují tu svoji kulturu nebo ten svůj život.
1: Ty respondenty v tom textu si pamatuju, že oni to nějak dávali do spojitosti s tím, že neměli tu svobodu, že vlastně ta náboženská identita jim byla převzáta a že teď tu identitu můžou zase přivlastnit, protože tu svobodu mají.
0: Jo, určitě to souvisí vlastně s tím, že během toho, co byli pod Sovětským svazem, tak vlastně to náboženství bylo zakázané nebo velmi jako regulované, potlačované, ať už pravoslaví nebo islám, takže potom, co tahle nadvláda skončila a najednou jakoby přišla tahle náboženská svoboda, tak se k tomu ty lidi vlastně jakoby začali vracet a hlásit. No.
1: Když člověk přijede z Česka, může mít nějak tendenci třeba hledat náboženství hlavně v mešitách, v modlitebnách nebo nevím, třeba u zákazu alkoholu, i když vy jste mluvila o tom, že ten zákaz alkoholu ve střední Asii úplně není, jak v sousedním Afghánistánu nebo například v Iránu, kde jste si vy sama začala všímat, že islám v méně nápadných podobách, třeba nevím, v rodinném životě, v rozhodování o tom, jak a koho třeba si vezme za partnera, za partnerku, v pohostinnosti, jazyce nebo i představách o tom, co je správné a nesprávně, začal se nějak objevovat.
0: No, já myslím, že se to tam, jako člověk to začne vnímat od prvního momentu, kdy má s kýmkoliv jakoby kontakt, protože je takové jako běžné, že se s někým bavíte, řeknete, odkud jste, co tam děláte a podobně a oni tu konverzaci jako uzavírají tím, jako ať vám Bůh nebo ať vám Aláh žehná a tak. Když jdete s někým na oběd, na jídlo, nebo ani nemusíte jít s někým, sedíte v restauraci a pozorujete stoly kolem sebe, tak většinou to jídlo zakončují tím, že ten hostitel nebo ten nejstarší vlastně z té společnosti pronese nějakou modlitbu a potom vlastně si jakoby dlaněmi přejedou po tváři a takhle to jakoby zakončují, takže to vidíte prostě několikrát za den. Pak samozřejmě v tom Uzbekistánu bylo typické, že azan z mešity je slyšet všude. Když byl pátek, tak to jste jako jednoznačně poznala, protože se nedalo nikde projet, protože prostě bylo několik řad aut a všude koberečky a tak, takže pátek byl jako naprosto plonkovej den pro cokoliv. Takže to bylo vidět. No a pak v těch rozhovorech samozřejmě, když už člověk se s někým bavil, tak se dostával víc do hloubky právě jako o tom, jak se třeba našli se svým partnerem, respektive jak je rodiče dali dohromady a jak tohle to všechno fungovalo.
1: Zeptali se třeba i vás na vaše náboženské příslušnosti, nebo ne?
0: Jo, ptali se a jak jsem tak nějak jako vycítila nebo pochopila, tak vždycky bylo lepší říct, nebo když člověk řekl, že je třeba křesťan, tak to byla lepší varianta, než říct, že jako nemá žádnou víru, že je ateista nebo bezvěrec, protože prostě aspoň v nějakého boha člověk věří, má nějaké jakoby morální hodnoty, zásady a tak. Zatímco ten bezvěrec to byla, nechci říkat nejhorší kategorie, ale na to se tvářili trošičku negativně. To vím vlastně díky přátelům, kteří tam byli a říkali, ne, my jsme ateisti a takhle jim to tam jako vykládali a vlastně jsme se dívali na tu reakci a nebyla jako příjemná.
1: Střední Asie má přitom mnohem delší náboženské dějiny než historie islámu. Působili zde jak zoroastrismus, tak buddhismus, později přišel teda islám a pak ruská sovětská přítomnost přinesla taky v některých oblastech pravoslaví. A několik desítek potom toho státního ateismu, to znamená úplně jako zakázané jakékoliv náboženství. Je z této mnoho vrstevnaté minulosti podle vás něco viditelné i pro dnešního návštěvníka, jako přímo, co se projevuje i ve společnosti, nebo jenom jsou to v uvozovkách památky?
0: Určitě jsou tam k nalezení památky, jak buddhistické, tak různé zoroastrijské, nějaká zoroastrijská posvátná místa. Je tam spousta pravoslavných kostelů. A vlastně ten vliv těch náboženství, která byla před islámem, je citelný asi, když jsem si s někým jakoby povídala, když byly třeba se slaví ten svátek Jara Navruz, tak vlastně to mělo spojitost i s nějakým tím zoroastrismem, uctívání kultu ohně a tak. Takže jakoby, jo, nějaké ty pozůstatky jsou tam stále jakoby k nalezení, nebo když potom člověk pátrá více do hloubky, tak ty souvislosti vidí.
1: Nowruz je v Iránu a Afganistánu vlastně perským novým rokem, že tím začíná nový rok. Je v Uzbekistánu a ve Střední Asii taky tak, nebo to mají gregoriánský kalendář a to je jenom svátek, v uvozovkách jenom?
0: Mají normální gregoriánský kalendář a tohle je svátek, jakoby, který připadá na 21. března. Jako říkají tomu nový rok, jako přichází jaro a tak, ale je to jenom, jakoby, řekněme, symbolicky už v dnešní době. No.
1: Já znám právě slavení Nowruz jenom z Afganistánu a z Iránu a z některých oblastech, třeba Kurdistánu. Jak to vypadá tam?
0: No, určitě to je jako různorodé. Nejde říct, že se to slaví jedním způsobem. V každé té zemi to je jiné. Myslím si, že v každém regionu i v každé rodině. Podobně jak u nás Vánoce, prostě už to slaví každý trošku jakoby po svém. Určitě je to spojené s vařením sumalaku, což je taková uzbecká nutella v uvozovkách. Vzniká tak, že necháte naklíčit pšenici a potom ji ve velkém kotli nebo hrnci 24 hodin vaříte, mícháte a vlastně z toho vznikne taková hnědá sladká hmota. Takže to je hrozně typické jídlo spojené s Navruzem. Dělají se různé zpěvy, tance a tak podobně. Tádžikistán má taky nějaké svoje tradice, co musí být konkrétně na stole v tyhle dny. Takže je to prostě takový jakoby oslavný svátek jara, že se probouzí ta příroda, lidi se setkávají a tak. Takže má to různé podoby.
1: A co vy, vyslavila jste to třeba taky? Protože to je v podobné období, později v dubnu vlastně Velikonoce. Jo, tak jestli i pro vás to bylo něco, co připomnělo třeba, nevím, duch domova.
0: No úplně jako tu svoji osobní spojitost jsem v tom neměla, ale vždycky, když ty oslavy byly, tak jsme se snažili jít někam podívat, buď v Taškentu prostě byly nějaké oficiální, jakoby v centru města, nebo jednou se nám podařilo, že jsme zrovna projížděli někde nějakým venkovem mezi Šachry za Psem a Termézem a prostě jsme viděli, že se něco tam na poli děje, tam úplně velký zhluk lidí, tak jsme přibrzdili, tak jsme tam jako nakukovali s ostychem a oni nás vtáhli do toho veselí a nikdo tam neuměl ani rusky, ani anglicky, takže na nás všichni mluvili uzbecky, byli nadšení z našeho syna, prostě, který měl jako blonďaté vlasy, takže ten se hned stal hvězdou, všichni se s ním fotili, dávali mu tam bonbony, peníze, no jako najednou vlastně my jsme byli ten hlavní program toho jejich navruzu, takže to bylo takové jakoby hrozně milé, ale tím, že tam byla ta jazyková bariéra, tak vlastně jsme se jako nedozvěděli nic moc víc, jenom to bylo jako celé radostné. Takové, no.
1: Já si pamatuju, že u toho čtení tady právě toho zážitku jsem se musela strašně nahlas smát, protože oni pak po vás chtěli, abyste něco tam říkali.
0: No, oni pak je nás tam jakoby pozvali s manželem do prostřed do celého toho jakoby publika a chtěli, aby jsme jim řekli nějaké přání právě jakoby k navruzu a tak, protože tam to milují, tyhle ty proslovy, přípitky, ty dlouhé řeči a tak, takže samozřejmě první slovo dali manželovi, tak ten jim tam něco řekl, já jsem taky něco říkala, kam, no, oni si to stejně nějak přeloží, jak budou chtít, stejně ani rusky, ani anglicky tomu nerozuměli, ale byli rádi, že mluvíme, že to je jako v pozitivním tónu, takže jsme byli takovéhle hvězdy, ačkoliv jsme potom úplně netoužili.
1: Vedle Nowruz, nebo teda v perštině Nowruz, Nový den, vy jste zažila i vyloženě náboženský svátek, dokonce celoměsíční, a to je Ramadán. Tak jaké jste v tom třeba viděla rozdíl mezi slavení Ramadánu a Nowruz? A jak na vás působil Ramadán jako člověk, který žije uvnitř a není to... A vlastně docela zasahuje i do života váš, přestože třeba vy Ramadán nedržíte.
0: No, ten Ramadán jsme tam zažili několikrát, myslím, že každý ten rok jsme tam zrovna byli, když se slavil. A já jsem nejdřív měla pocit, že to je prostě takový jako měsíc utrpení, jo, že prostě nemůžou jíst a chudáci a tak. No a pak když jsem se jako s těmi lidmi bavila, tak zaprvé jsem zjistila, že minimálně v Uzbekistánu ten Ramadán držel skoro každý. Jako fakt to byly jednotky za ty tři roky lidí, kteří ho nedrželi. Opravdu jako lidi, do kterých byste to neřekli, tak opravdu to jako dodržovali. A pak, když jsem s nimi o tom mluvila, tak vlastně jsem víc a víc jako pochopila, že pro ně je to jako oslava, nebo aspoň takhle mi to jakoby vlastně říkali, jo, to je měsíc očisty, to je měsíc toho, že když máme s někým spory nebo nějaké problémy, tak se vlastně snažíme jako vyřešit, obrátit list a začít znova, zbavit se vlastně všech těch hříchů a je to pro nás jako požehnaný měsíc, takže díky těmhle s těm jako rozhovorům jsem pochopila, že to má trošku jiný význam, než třeba já to vidím zvenčí. A samozřejmě to ovlivňovalo ten každodenní život. Bylo všechno jako dostupné v obchodech, v restaurace fungovaly a tak, ale vždycky večer, když teda nebo byla ta modlitba, po které už se mohlo jíst, tak opravdu všude byly jako davy lidí, kteří šli večeřet a drželi ten iftar, což byla taková jakoby sváteční večeře, na kterou zvali sousedy, příbuzné, známé, prostě kohokoliv, koho potkali a měli z toho jako hroznou radost, že mohou hostit, že se setkávají, takže bylo to jako zajímavé vidět takovýhle jako náboženský svátek, ale jaký to má, jakoby řekněme, mezilidský rozměr.
1: A znamenalo to i pro vás se chovat během Ramadánu jinak?
0: Pro nás jako myslím si, že ne. Spíš to ovlivňovalo třeba práci, protože když jsme plánovali nějaké cesty, které zrovna na ty termíny jakoby připadaly, tak jsme museli brát v potaz to, že ty obchodní partnery prostě nemůžeme brát na oběd, že všechno bude probíhat až večer a tak, takže tohle jsme tomu jakoby přizpůsobovali, ale jinak jsme žili plus mínus normálně, nějak nás to nelimitovalo, spíš to bylo takové jakoby zajímavé pozorovat.
1: Vy v knize píšete, že když nechcete někoho urazit, tak je třeba dodržovat nějaké možná slušné chování během Ramadánu, třeba nejíst před člověkem, který drží Ramadán. Tak tam mířím.
0: Jo, no je pravda, že to jsem si začala uvědomovat až zpětně, protože první ramadán, který já jsem tam jako prožívala, bylo v období, kdy jsem byla těhotná. Já jsem byla asi v 5. měsíci nebo tak něco, takže prostě to bylo období jako obrovského apetitu a já jsem tam byla sama v té době v Uzbekistánu, takže jsem potřebovala to jako s někým ten svůj život jako sdílet. Takže jsem tam měla dvě kolegyně, přítelkyně a vždycky každý den jsem přišla a říkala jsem, já jsem včera zase snědla toho 5-kilového melouna a to bylo skvělý a tak. A teď jsem viděla ty jejich jako pohledy a říkám, že já se omlouvám, vy zadržíte ten ramadán. Říkají, ne, to je v pořádku, my máme za tebe jako radost, že prostě ti chutná, že se ti daří. A vnímala jsem to spíš až jakoby zpětně, protože ta reakce z jejich strany nebyla nějak negativní, ale já jsem si pak uvědomila, že to třeba nebylo jako úplně taktní jim vykládat prostě kolik jsem čeho kde snědla, když oni zrovna nemohli. No. Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na

0: V Hrgotu na rádiu Wave dorepoval uzbecký umělec Konsta. Ve studiu je se mnou stále bývalá diplomatka a cestovatelka Nikola Hruškova, s kterou se bavíme o jejím pobytu ve Střední Asii. Pojďme možná k nějakým konkrétním památkám, které možná i vlastně souvisí s náboženstvím, protože v Taškentu, což je hlavní město Uzbekistánu, se uchovává slavný rukopis Koránu, který bývá označován dokonce za jeden z nejstarších dochovaných koránských rukopisů. Vy o něm v knize píšete. Jak taková návštěva vůbec vypadá a dá se k tomu rukopisu dostat a podívat se na to?
1: Ano, dá. Situace se ale změnila od té doby, co jsem tam byla já a o čem píšu v knize, tak došlo k té změně, že původně byl ten takzvaný Usmanův Korán v medrese, v takovém malém domku v Hazrati Imam komplex v centru Taškentu. Tam se chodilo, musel jste se zout, mít zahalené vlasy, nesmělo se fotografovat a vlastně všichni ty návštěvníci, kteří tam chodili, tak bylo vidět, že vlastně k tomu fakt mají jakoby velký respekt a úctu, takže to bylo takové jakoby tiché místo, kam se chodili dívat a modlit. A teďka je situace taková, že vedle tohohle komplexu postavili takzvané Centrum islámské civilizace, což je obří dům nebo obří zázemí, nádherně vykachličkované modré, kde jsou knihovny, všechny možné záležitosti spojené s islámem, ale hlavně je tam speciální místnost, kam tehle ten Usmanův Korán přemístili. Ta místnost má speciální jako měřiče nebo kontrolu vlhkosti, teploty, světla, neprůstřelné sklo a nad tím visí prostě obří křišťálový lustr. Takže teďka má tahle ta super vzácná památka svůj takový pokojíček, řekněme. A myslím si, že díky tomu bude i jako dostupnější pro ty, co to chtějí vidět. Takže já se chystám do Uzbekistánu shodou okolností za 10 dní nebo příští týden. Takže se těším, že se půjdu podívat na tohleto nové místo, jak to tam bude vypadat.
0: Teď možná po vás chci něco složitého. Jsme v audio pořadu, tak kdybyste to měla popsat, jak takový rukopis vypadá, tak jak vypadá?
1: A je to obrovská kniha, která váží 80 kilo. Je to psané na jelení, myslím si, že jelení kůži. A ještě jenom ve stručnosti, pokud bych měla říct tu historii, která vlastně souvisí s tou podobou, tak ten Korán vznikl někdy v 7. století, asi kolem roku 650 a nechal ho vytvořit chalífa Usman, podle něho se také jmenuje. A krátce po tom, co ho nechal vytvořit, tak vlastně vzbouřenci ho zavraždili. A údajně při té vraždě dopadly nějaké kapky krve nebo prostě potřísnili tehle ten rukopis a on má na sobě nějaké skvrnky a vlastně se říká, že to jsou, že to je ta krev toho Usmana, když ho zavraždili. Takže proto je ještě vzácnější, protože prostě tam má nějakou takovouhle jakoby stopu, proto je to tak významná relikvie. A tahle kniha, vlastně to, co se dochovalo, je snad třetina toho celého. Ten Korán měl strašně plnou cestu. On z města Medina putoval na území dnešního Iráku do města Kufa. Potom ho jako válečnou kořist zabral Amir Timur neboli Tamerlán, přemístil ho do Samarkandu, tam nechal udělat speciální podstavec, kde byl vystaven. Potom se stal válečnou kořistí, přesunuli ho do Petrohradu během sovětského impéria a následně, když si chtěl Lenin tak nějak udobřit muslimské obyvatelstvo, tak ho vrátil té muslimské obci. Nejdříve bylo v Ufě, v Baškortostánu a pak tedy přejelo byl převezen ten Korán do Taškentu a teďka tam má tohle z toho nosné místo v tom centru islámské civilizace. Ale jak říkám, má 80 kilo, dochovalo se v podstatě třetina a je to obří kniha.
0: Vy popisujete v knize, že často ty památky byly skoro lidoprázdné. Jak to vypadá zrovna třeba u toho Koránu?
1: Tady taky nebyly nikdy moc velké davy, ale myslím si, že se to teďka změní tím přemístěním. Ono celkově, když někdo jede do Uzbekistánu, tak hlavně jezdí do Samarkandu, do Buchary, do Chivy. A ten Taškent je takové, tam je těch památek v podstatě nejmíň. Jednak to bylo zničené zemětřesením, jednak to město jakoby nemá ten historický význam jako ty, která, nebo ta města, která jsem jmenovala. Takže tam nikdy nebyly velké davy. Takže no, teďka možná se to změní. mění.
0: Když se řekne Střední Asie, mnoho lidí si vybaví právě Samarkand a Bucháru. Jsou to města hedvábné stezky, ale také historicky důležitá centra islámské vzdělanosti a perské kultury. Co z jejich, nevím, někdejšího možná významu nebo slávy je podle vás cítit dnes, když se člověk ještě vzdálí od turistických památek?
1: Ta města, když přijedete, tak jakoby cítíte ten rozdíl oproti Taškentu nebo oproti těm jiným hlavním městům, ale mám pocit, že trošičku tam teďka dochází k tomu, že vlastně to staré je tam často jako bouráno nebo tak jakoby a mizí ty staré původní čtvrti, které mají toho jako ducha té historie, tu hedvábnou stezku a staví se tam nové komplexy, protože prostě ten turistický ruch narůstá a turisti chtějí komfort a tak, takže se tam dělají nové věci na úkor těch starých, což možná potom jako ztrácí trošičku tu autenticitu a za mě to úplně není dobrý krok.
0: Ale zároveň turisté přichází, aby viděli to staré, tak není to takový paradox?
1: Je to paradox, že jo, my jsme se vlastně s Uzbeky o tom bavili, jo, a oni říkají, jo, tadyhle to je starý, my tady uděláme pětihvězdičkový hotel a tak. A já samozřejmě chápu, že někdo potřebuje ten pětihvězdičkový hotel, ale třeba pro mě, nebo když jsme tam měli jako nějakou návštěvu, tak naopak jsme se snažili bydlet u těch místních lidí a i když to třeba pro naše návštěvy byl jako diskomfort, že museli chodit na turecký záchod a neměli tam jako nejvyvonější peřiny, tak to byl ten pravý Uzbekistán, nebo ta pravá Střední Asie, kterou by člověk měl zažít, protože to podle mě k tomu patří, ale no, ten trend je prostě opačný.
0: Vy jste teď zmiňovala, že vy jste měla příležitost bydlet i u místních, buď vás zvali, nebo vy jste hledala konkrétně i během cestování místa, které byly součástí někoho možná doma. Tak jak vypadá ten rozdíl?
1: No, ten rozdíl je obrovský. Vlastně vy, když bydlíte u někoho, tak jste fakt jako u nich doma. Mají několik pokojů, kde žijí sami a jeden pokoj nechají pro vás. Jíte společně na zemi a můžete s nimi i vařit nebo se přeučit něco vařit. A vlastně jste součástí toho jako života. Ukážu vám tam zahradu, okolí, seznámí vás se všemi sousedy. Takže to, pro mě to jako má duši. Prostě jako v těchto zemích nerada jsem bydlela v nějakých jako takových těch sterilních hotelech, protože ty hotely jsou jako všude stejné víceméně. Ale to, co bylo to kouzelné a co vlastně vám vypovídalo nebo ukazovalo tu realitu o tom regionu, bylo to žít s těmi místy. S nimi, jak žijí oni. Samozřejmě to přinášelo určitý diskomfort, jak jsem říkala, turecký záchod, jezení rukama, ne všude byla tekoucí voda, někde prostě topili sušeným trusem od krav a tak, ale prostě tak to je a jo, stálo to to zažít.
0: A vznikaly díky podobných možná i jako vlastně intimní blízkosti nějaké přátelství?
1: Nevím, jestli bych to nazývala přátelství, vlastně jako bylo to, že nás pustili ty lidi nejenom do domu, ale jakoby do svého života a sdíleli s náma právě některé ty příběhy nebo osudy svoje nebo svého okolí. Samozřejmě, že tam mám jako několik přátel, kteří mi zůstali, ale ty spíš vznikly na nějaké pracovní rovině a pak se to jakoby řekněme přesunulo i do té přátelské, takže jo, tyhle varianty tam byly.
0: Umíte si vy představit v Česku, že byste někoho takhle pustila blízko do domu?
1: No, je to vlastně hrozně zajímavé. Já jsem nad tím přemýšlela, že jaký je to jako paradox, že tam nás znají 5 minut a okamžitě nás k sobě zvou. Jednou se nám stalo, jsme byli někde v horách Uzbekistánu a protože jsme se tam jako procházeli s manželem a se synem, na nějakou takovou túru jsme šli a najednou tam běhala holčička, byla asi 11-letá, 12-letá a uměla trošku anglicky, začala si s náma povídat a říkala, nechcete jít k nám na čaj? A tak mi říkáme, no, tak jo, tak půjdeme. Tak jsme kousek s ní popošli přes řeku, šli jsme k ní na čaj a teď jsme jako čekali, že přijdou ty rodiče nebo tak. A říkala, no rodiče jsou ve městě, oni přijedou asi až večer, ale čaj já vám uvařím a nějaké bonbony dala na stůl a tak. A vlastně pro mě to bylo úplně jako fascinující, že tohle si jako u nás nedokážu představit, jako ani dospělí vás nepozvou k sobě domů na to, aby 11-letá holka, ale vlastně říká, jo, jste hosti tady, tak jako by se musíme vás pohostit a jako byla v tom úplně jako by taková lidská čistota, nebo jak to nazvat, že jako vůbec nepřemýšlela nad tím, že bychom jí jako mohli něco udělat, nebo něco by se mohlo stát, nebo tak, prostě o tom tam jako nepřemýšlí, tam když je jako někdo takhle jde, tak je host a host do domu, Bůh do domu. Jako, takže nedokážu si to představit u nás, ale je pravda, že nás to trošičku naučilo, že když potom tady někdo k nám třeba nebo někdo chce přijet do Čech, tak vlastně automaticky jako nabízíme, že můžou třeba bydlet u nás. Ne všichni toho využijí, ale už jenom ze zdvořilosti to jako nabízíme, protože my jsme tam tuhle péči dostávali.
0: Já možná ještě skočím do Samarkandu a Buchary, protože mám pocit, že jsem těm městům nevěnovala dost času, který si možná zaslouží. My jsme mluvili o tom, jak to vypadá mimo centra těch památek, ale co se tam dá vidět z těch památek Hedvábné cesty?
1: Tak je několik míst. To nejznámější je náměstí Registan, kde jsou mešity a medrésy. Každý večer tam hraje hudba a sedíte tam na schodech a pozorujete takovou světelnou show. Asi za mě v Samarkandu nejhezčí místo je takzvané Bibi Khanum, kde opět jsou mešity a medrésy, ale je to taková jakoby ulička plná nádherných domů se všemi odstíny modré barvy. Je tam Ulugbekova observatoř, je tam bazar, tržiště velké, takže v Samarkandu toho je spoustu k vidění a v Buchaře taktéž. V Buchaře je vlastně celé to zachované staré město, hradby, všechny ty mešity, medrésy, domečky, vlastně jako, když vejdete do toho centra té Buchary, tak jako máte najednou pocit, že jste o několik jako století zpátky, protože opravdu to jsou takové, jakoby, jak kdyby kulisy v pohádce, ve kterých jste se jako najednou ocitli, takže určitě to stojí za návštěvu.
0: A teď zase zpátky k těm návštěvám uvnitř samotných rodin. Vy v doslovu totiž píšete, že rodina má ve Střední Asii nějak jako mimořádně silné postavení. Co přesně tím myslíte a jak je možná ta důležitost rodiny projevovala v tom každodenním životě?
1: No, asi bych to jako připodobnila nebo srovnala se situací u nás, že když se někde s někým potkáte v taxíku na ulici nebo s kolegou ve výtahu, tak si myslím, že tématem číslo jedna je počasí.
0: Takový small talk.
1: Přesně tak. Zatímco v Uzbekistánu nebo ve Střední Asii je tématem číslo jedna rodina, takže prostě sednete jako do taxíku a taxikář se hned jako ptá, jak se máte, co rodina, kolik máte dětí, co manžel a tak. A vlastně jako ze začátku mi to připadalo divné, říkám, co jako vyzvídá prostě. Ale v tom nebylo nic vůbec jako špatného. To bylo, jako kdyby jsme u nás řekli, no to je zase horko, jo. Takže prostě zhruba takhle to fungovalo. A u nich to byl jako upřímný zájem, protože tam je jako opravdu rodina, smysl života, mít děti, mít nějakou úctu ke starším lidem, ke které jakoby vychovávají odmala všechny. Jo, je to opravdu jakoby téma číslo jedna, takže bylo to fakt jakoby cítit pořád a s kýmkoliv jsme se bavili, tak se vždycky ptali na rodinu a nebylo to nic jakoby vyzvídání, ale opravdu jako zájem a priorita.
0: Vy tam popisujete taky domluvené sňatky, silná autorita rodičů, očekávání vůči ženám nebo představa muže jako hlavy rodiny. Přemýšlela jste někdy, co z toho je specificky středoasijské a co jsou spíš takové jako rysy tradičnějšího nebo patriarchálního společnosti? Nebo vlastně to může být samozřejmě i to, že Střední Asie je patriarchální a konzervativní. To nechci říct, ale já jsem z té knížky občas myslela, že to popisujete jako nějaká regionální specifika.
1: No, možná to popisuje jako regionální specifika, protože nemám zase až tak srovnání třeba s jinými zeměmi, ale asi to bude mít ty rysy té patriarchální společnosti, kterou můžeme vidět i někde jinde. Ale já jsem se s tím setkala vlastně jakoby tady v tom regionu. A jo, určitě to tam fungovalo. Neříkám, že v každé rodině, ale třeba vliv rodičů na výběr partnerů a na to domlouvání sňatků, jako jsem tam u některých přátel opravdu jako zažila a ty děti si jako nemohly úplně, jako třeba když jim někoho představili, tak řekli, tohle jako fakt ne, tak hledali dál, že jim vyloženě jako nedonutili si vzít někoho, ale jako udělali jim výběr, ve kterém si museli někoho najít. Takže tohle to tam jako přetrvává, ale ve velkých městech a tak už samozřejmě ten život je trošičku jiný, ale ty rodiče tam mají v tomhle tom velmi jako silné slovo. Ženy tam spíš, i když studují, i když jsou, jako mají přístup ke vzdělání, není to tam nějak omezované, tak furt jakoby ta tradiční role, to, že budou mít ty děti a starat se o domácnost, je na tom prvním místě, nebo je to očekávaný vývoj, který tak nějak si všichni představují. Ale jak říkám, zase třeba v Taškentu je spousta už moderních rodin, kdy ty děti studují za hranicemi a vlastně přičichnou k tomu západnímu stylu života a už jakoby se nechtějí vracet k tomu tradičnímu. Takže ta společnost se velmi, velmi jakoby rychle mění.
0: A jak moc byli otevřeni o tom třeba mluvit? Jestli pro ně to nebylo něco, co je hodně... Já nevím, skryté někde v rodinách?
1: Ne, myslím si, že jako naopak občas jsem poslouchala takový příběhy, že jsem si říkala, tohle jsem skoro ani jako neměla nebo nechtěla slyšet, že v tom byly otevření. Samozřejmě jako jedním tématem je tam třeba domácí násilí, to je něco, o čem až tak každý nemluví, ale i s tím jsem se setkala, že mi prostě některé ženy vyprávěly svoje příběhy a tak, takže oni o tom mluví, ale otázka je, jak potom se vlastně k tomu staví ta společnost, protože mně to třeba připadalo jako, že už je to za hranou, ale tam to bylo vnímáno jako, že to je normální, takže spíš ten přístup toho okolí.
0: Ve vašich zažitých příbězích se často objevuje srovnávání s Českem. Chápu, že to je prostředí, které znáte, ale když se na ní díváte s odstupem, pomáhalo vám to tehdy českému čtenáři věci třeba lépe přiblížit, nebo to může být takové srovnání někdy, nevím, zkreslovat?
1: Jo, určitě... V některých místech je to jako srovnávání nesrovnatelného a cílem bylo asi to přiblížit to, nebo občas, když o tom pak jakoby mluvím, tak se to snažím právě ukázat z nějakého toho druhého pohledu, jako představte si, že byste byli v téhle situaci vy, jak byste se chovali, ale někdy to byly jako věci, které prostě nejsou jako přenositelné nikam jinam nebo do nějaké jiné rodiny nebo situace, takže bylo to k přiblížení, ale ne vždycky to třeba mohlo být jako korektní srovnání nebo takové objektivní, řekněme.
0: V krize se taky poměrně často vracíte k alkoholu. To mě, musím říct, osobně strašně zaujalo, protože, jak už jsme říkali, v Střední Asii není úplně běžné, že by to bylo zakázáno, i když jsou místa, kde to není úplně dostupné. Proč vás to při cestování tolik zaujalo?
1: No já nevím, asi možná je to tím, že u nás je jako ten vztah k tomu alkoholu tady až takový příliš otevřený v Čechách, takže jsem jako sledovala, jak to jako probíhá tam a bylo pro mě jako zajímavé vidět, ten alkohol tam byl prakticky jako všude dostupný, neříkám, že třeba v Uzbekistánu se neprodával v supermarketech, ale byl supermarket a vedle něho byl alkomarket a mohli jste tam ten alkohol jako koupit v restauracích a tak, ale zase začalo vznikat velké množství restaurací, které byly halal, které jakoby alkohol nepodávaly, byly restaurace, kde třeba neměli alkohol, protože si nechtěli platit licenci na jeho prodej, ale mohl jste si tam přinést svoji láhev jako vodky nebo piva prostě a bylo to naprosto jako v pořádku. Takže ten vztah k tomu alkoholu je tam takový zvláštní, jako když to vezmeme jako v kombinaci s tím islámem, tak jako ta sovětská nadvláda tam tuhle stopu jako zanechala. Samozřejmě nejvíc u toho rusky mluvícího obyvatelstva, které tam je, ale i u některých Uzbeků to prostě jako není problém, není tabu. Ale nebylo to, třeba jako se mi nestalo, že bych tam někdy viděla jako někoho opilého na ulici nebo tak, jo, prostě možná třeba pili doma nebo tak, ale nebyly tam tyhle ty takový ty jako sociálně patologický jevy, jako viditelný někde na veřejnosti.
0: A nějak vysvětlovali, proč třeba alkohol jo a nic jiného ne, když teda se považovali za muslimy?
1: No, nejenom u alkoholu, jako u jiných věcí, když jsme říkali jako a tohle jako v pohodě jako podle Koránu a tak, říkali, no to Allah nevidí nebo tak, jako to si myslím, že byl asi nejčastější argument, takže každý si to uměl nějak odůvodnit, pak to vyřešil během toho Ramadánu, že si to jako odmodlil a nebo zajel na tu pouť do té Meky nebo Medíny a tam se to ještě úplně jako očistilo, takže...
0: Je podobný přístup k alkoholu, aspoň znám i z diaspory, ale musím říct, že mnohem víc je to přístup mužů než žen. Tak jak to měly třeba ženy?
1: Jo, určitě souhlasím, že ten alkohol, jakoby málo které ženy jsem viděla pít. Spíš to bylo už takové ty, jak jsem říkala, modernější, co třeba studovali nebo pracovali na západě, tak občas někde v kavárně si prostě dali skleničku nějakého vína nebo tak, ale bylo to takové spíš jako symbolické, spíš ten alkohol patřil k těm mužům.
0: V knize hraje velkou roli jídlo. Kdybyste měla někoho poprvé posadit ke středoasijskému stolu a nechat ho prostřednictvím jednoho jídla pochopit něco o regionu, tak co byste mu dala ochutnat?
1: No asi by to byl plov, to by mi ani jako neodpustili, kdyby to plov nebyl. A myslím si, že jako za mě je to fakt skvělé jídlo. Jako, má strašně moc, jako je to vlastně maso, rýže a zelenina.
0: Jsem chtěla říct, jestli by se nám to nemohlo popsat.
1: No, je to, jako začíná to masé, může být hovězí, skopové, už jsou i moderní varianty s kuřecím a podobně, ale tradičně je teda hovězí, skopové, to se nějak, jakoby, řekněme, vyškvaří a tak, potom se zasype mrkví, cibulí, nemíchá se to, na to se nasype hromada rýže a přikryje se to, vlastně se to jakoby dusí a míchá se to až na závěr. A je tam vlastně hrozně důležité koření, římský kmín a potom se to hrozně liší jako rodina od rodiny, regiony, stejně jak u nás prostě svíčkovo knedlíky dělá každý jinak, tak tam i tam někdo tam dává si zrnu, někdo meruňky, někdo rozinky a vždycky to je jako skvělý, no, takže to si myslím, že je jako úplně vizitka střední Asie ideální.
0: V Afghánistánu máme podobné jídlo, říká se tomu obuli. Obuli uzbeky dokonce, to znamená uzbecký obuli. A je to podobný recept, akorát se tam dávají se rozinky. Takže rozinky, mrkev, pak většinou teda jehněčí maso a podobně se to vaří jako v Uzbekistánu nebo v Tadžikistánu. A vás se chci zeptat, kde jste snědla nejlepší palou, jestli si pamatujete?
1: No, já jsem nedávno někdy zmiňovala, že nejlepší plov byl, když jsme jeli po Pamír Highway mezi Tadžikistánem a Kyrgyzstánem, tak jsme jednu z nocí jsme zůstali u nějakých jako kyrgyzských takových pastevců. Oni tam měli hezkou jurtu, kde jsme chtěli spát, ale ta byla plná, tak nás dali do takové jakoby dřevěné boudy, která vypadala jak bouda na zahradní nábytek. A byla prostě maličká, asi 2x3 metry. A tím, že oni vedle jako měli všechny ten dobytek, ty krávy a ovce a tak, tak to tam jako docela zapáchalo a nebylo to úplně jako čistý. Oni tam neměli ani tekoucí vodu, tam byl prostě nějaký jako potok o kousek dál. Takže to tam nebylo jako úplně all inclusive ale nikde široko daleko nic nebylo, takže když jsme dostali jako večer hlad a říkali jsme, co budeme jíst, tak oni říkali, jo, my tady děláme plov, tak prostě nebylo na výběr a fakt jsme z toho báli. A ve finále to byl jako jeden z nejlepších asi plovů, které jsem kdy měla. A možná to bylo tím hladem. A pak ještě druhý byl na Aralském jezeře. Možná to taky bylo dáno tím, že jsme měli jakoby velký hlad po té dlouhé cestě, jako co jsme se jako drceli džípy přes to vyschlé dno toho Aralu. Ale někdo nám říkal, že tam mají nejlepší hovězí maso, takže to bylo tím, jsme si dělali legraci, že ty krávy už jsou tam jako nasolené zaživa v podstatě, takže proto to mělo takovou jako delikátní chuť. Takže asi tyhle ty dva plovy mi utkvěly nejvíc.
0: A bylo tam nějaké jídlo, které jste na začátku svého pobytu říkala, tohle nikdy ochutnat nebudu, a teď si na to vzpomnete a řeknete, ale bylo to výborný?
1: No, já asi vždycky ochutnám všechno, i když je to jako, jako nejvíc divná, nechci říkat jako prasárná, ale jako, nepůsobí to dobře, nebo jsou to nějaké vnitřnosti, nebo prostě různý takovýhle věci, tak jako ochutnám to, všemu dám šanci. Ze začátku jsem neměla důvěru k jídlu, které v Uzbekistánu jmenuje se narin, a to jsou vlastně takové jakoby tenké nudle s koňským masem, najemno nasekaným. Působí to zvláštně, je to takové hrozně jednoduché jídlo, ale pak jsem si ho hrozně jako oblíbila a jedla jsem ho, když někde byl, takže asi tohle.
0: A když se dnes do Střední Asie vracíte, vlastně za týden tam opravdu jedete, tak co z ní vám nejvíc zůstalo? Nějaké, nevím, konkrétní místo, člověk, vůně, zvuk? Protože v knize taky často píšete o hudbě, jak je tam všude nahlas, ale jak váš synek u toho tancuje, tak co je pro vás dneska Střední Asie?
1: No, určitě je to pár přátel, které tam mám, které se chystám navštívit. pojedeme i do Uzbekistánu, i do Tádžikistánu, takže na ně se jakoby nesmírně těším. Je to určitě to jídlo, protože jídlo mám ráda obecně a v té střední Asii to je fakt jako pro mě to bylo jako gastronomický ráj, takže jsem jako ochotná jíst plov od rána do večera a těším se na to. Ovoce a zelenina, které mají chuť, ne jak tady u nás. No a pak se těším jako na ty místa, na ty stará z té nostalgie, ale ještě trošku více těším na ta nová místa, třeba právě to centrum islámské civilizace, nebo v Dušanbe se postavilo v Tádžikistánu spousta nových míst, nové, myslím, že teďka tam otevřeli nové divadlo a tak. Prostě ten region se jakoby hrozně, nebo ta města se strašně rychle mění a vyvíjí, takže když tam teď pojedu po 2 letech, tak věřím, že tam bude tolik toho jako nového zase k objevování, jak kdybych tam byla jako poprvé, takže vlastně na tohle se těším, že to nebude takové, jaké si to pamatuju.
0: Nikolo, my vám moc děkujeme za vaši návštěvu a snad někdy příště s nějakou jinou knihou.
1: Já moc děkuju za pozvání a za ten prostor, kterým jsme mohli věnovat střední Asii. No a jo, je to možné, že se zase nějaká objeví, až bude inspirace.
0: Mějte se krásně.
1: Děkuji, vy taky. Naschledanou.
0: Loučím se s vámi i já, milí posluchači a milé posluchačky, příští týden s novým Hergotem. Ahoj.
2: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Čelisti.
2: Čelisti.
3: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: nemyslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně.
1: Existuje Bůh? Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. A existuje. A je to velká lové, je to radost. Existuje Bůh? Jo, jo, jo. Přátelé, vezmeme si cíl a z toho koně. Říká.

0: proč to jako myslíte teda? Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
1: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.

0: Dejchej, ať neblíješ.
1: Začínali jako Beatles a teď je z nich tohle sto. To bílý album to dneska zapálíme. Nejhorší kapela na světě Beatles, toho byl naštěstí Temples, jo, prosím vás, 26. října se nyní zajdeme do Rock Café, výborná kapela.
2: Bude tam Helter Skelter.
1: Bude tam Helter Skelter totální, Vítek Švárc, Metalopolis, nazdár. A taky Karlovy Vary, nazdár, Martin Pleštil.
3: Dobrý večer.
1: A Aleš Stuchlý. A já letím za chvilku do Finska, mě už je všechno jedno. A to by něco nefunguje.
2: Mně se rozbil monitor.
1: Monitor, a to jsme věděli. To,
2: monitor is going to sleep.
1: To tady říkají, budeš spinkat, nespinkejte mi, prosím vás. Dneska je to smutný, protože Icons are dying, jo. Rybka, drag queen, zemřela zpěvačka Dolly Parton, legenda americký country, 80 let. Martine, máš taky vinily doma, doufám?
3: No, vinily nemám, pořídím si, ale já vždycky, když slyším Jolene, tak pláču, chlapci. To je věc, která je pro mě tak pudová, že ve mně se budí slzy a je mi smutno.
2: Autorka samozřejmě Nesmrtelného citátu, it costs a lot of money to look that cheap, jo?
1: Přesně tak, to je o tobě.
2: Já to žiju.
1: A pak si pustíme 9 to 5, jo? To, je taky, to jsou taky naše životy,
2: pochopitelně. Od 9 do 5, Roman, to bude hrát.
1: A pozor, Rybka na Kary, takzvaně hraje s tím Kary, zemřel taky věk 80 let, jo? Ale v těch 70. se proslavil hlavně jako takzvaný excentrický transexuální vědec, doktor Frank and Forter, samozřejmě Rocky Horror Picture Show. Já jsem ho měl ještě radši, ani ne tak jako Klana Pennywise v It, ale pochopitelně takový ten prodezřívavý konciérž, ten otravný typek sám doma dvojka, ztracen v New Yorku.
2: No, tam byl velký slizón.
1: No,
3: a ještě zlý miliardář, vilén Charlieho Andílku z roku 2000, tam byl taky slastnej.
1: Tak to jsem úplně zapomněl.
2: Tak to jsem zapomněl, že existují Charlieho
3: Andílku. Tam ho znám z dětství právě.
1: Kutil Tim Curry byl výborný, vzpomínáme. Rybka, basama s kusama a polka. polka. Krásných 97, samozřejmě velká avantgardní umělkyně, která se proslavila svými různýma barevnýma sochama, instalacema, obří věci.
2: A žila tvůj sen Aleši několik dekád strávila v blázinci.
1: Dobrovolně žila v psychiatrické léčebně, to tě Martine čeká. Taky když nedobrovolně, nedá se nic dělat, byla známá svou zářivě červenou parukou. Já si ji vezmu taky brzo na sebe. Co jsme radši? Její výtvarní umění, performance, beletrinou poezie. No to křížila všechno.
2: Já jsem se dozvěděl vlastně v jejich 97 letech, že existuje. Ale to už neexistuje.
1: Výborná sympatiačka. Jedeme dál. Rybka vyrazil Kuna, ale prosím vás, teenager v Indii hrozil takzvaně. A on hrozil kvůli telefonu skokem z útesu a nakonec na místě teda zemřela celá rodina, Vítku, to je docela drastická.
2: Hele, tohle se může stát jenom ve městě, které se jmenuje Chhatrapati Sambhaji Nagar, jo?
1: Maharashtra stát, výborná záležitost. A podle tety teenagera je situace podstatně složitější, než si myslíme, jo?
2: Jo, oni totiž ty původní zprávy hovořili o tom, že on chtěl, aby jeho rodiče doplatili nějakou další splátku na jeho mobilní telefon, poměrně drahý, a když to rodina odmítla, tak vlastně začal vyhrožovat smrti a následně došlo k tomu tragickému sledu událostí. Spadl tam syn, otec a matka skočila za nima.
1: A ta matka byla jeho babička. Teda
2: přesně
1: konec.
2: Tak. Já jsem ale si tam myslel, vůbec nepatřila do rodiny.
1: Mladík Kunal Chandung a 48. otec Muridhar. Jo, to musí
2: Muridhar.
1: Nebude to zvomat někdo? Panahy, příští film, prosím tě, já se za to modlím už teďka. Rubrika A co dále, Baltazare, to jsme u Bressona, pochopitelně agresivní osel vtrhl v Německu do obytného vozu a Martin von zranil, co? Zranil několik lidí. Jak se mu to povedlo? Osel Freddy.
3: No,
1: takže
3: jako,
1: kuglovina trošku.
3: On původně jako vypadal dost nevinně, jo, ale ty jo, jakože tam byla prostě 33-letá žena, která se právě chtěla, snažila pomoct jako dvou lidím, který on pokousal a pokopal. A když se jim snažila pomoct, tak ten pokousal a kopl a nakonec jí dokonce i srazil k zemi.
2: Ale tak... on to měl dobrý důvod, ale on údajně teda chtěl chránit.
1: Možná, paní nejsou jistý tomu motivaci.
2: Uprchlou klisnu.
1: Tak to zase
2: chtěl si zastat.
1: Fantasticky. Prosím vás, rubrika Tam něco je, ale pocit jistoty ve mně síly. Dýchat ani nemusím, jo, říkám, během vysílání a dýchat prostě nemusím, něco tam bude, říkal řidič. Bylo tam 14 piv a 4 doby! Zvíraní pivka jako Martin!
2: Ale v Hodoníně úplně normální dávka, samozřejmě za volantem. Oni ho zastavili, on si chtěl zapalit, on říkal, aby nekouřil, protože by to mohlo ovlivnit výsledek té dechové zkoušky. On říkal, to ani nemusíte, to je, no. Tam něco bude. Napřed teda tvrdil, že měl 2 piva, pak se přiznal, že večer měl ještě 12, jo, ležáčků pěkně. Takže a nějaký ty panáčky taky
1: 12,
2: byly.
1: 12 je podle mě, Vítku, nových 10-10, ne? Jo. Takhle to platí.
2: 10-10 a prosím vás, když si tohle dáte za volantem, pozor, vyvolává to opravdu falešný pocit jistoty. Jo. Říkali policajti.
1: Martin je prostě zpomalovaný reakce, koordinace pohybu, to co ty obecně už jako i při tom fotbale nic extra.
3: Jo, ale jako je to smutný, protože přesně člověk jako seseká těch 12 kousíčků, ráno se vyprostí těma dvouma a ono to jen tak nevyprchá.
1: Vůbec to nevyprchá.
3: Špatný to řízení, dávám to za vinu jenom těm zákonům samozřejmě.
1: Nedá se nic dělat. Prosím vás, rubrika O těch prasat vyjedete a máme rovnou dvě, jo. Pražský fotbalový kluby, Sparta Košíře, to fandí samozřejmě Vítek, a Čechy je Smíchov, Partiu oblíbený. Oni si přes leto chystali takzvané trávníky a těšili se, jste jako Mourinho. upozornění na novou sezónu. A v srpnu bylo po radosti.
2: Pozor,
1: prasata všude!
2: Média to označili teda velmi pregnantně, kluby trápí nájezdy černých nepřátel. To, tady, tak, to je jako trošku ostřejší teda. Jak mění titulku.
1: Co říkáš, Velký černý baron?
3: No, to není nikde jako na periferii, jo, protože ono to je dokonce jako pár zastávek od MHDčka, takže ty prasata prostě chtějí s náma koexistovat. Já bych jim to umožnil.
1: Jo, teďka vidíte, že Martin si nebere nikdy sluchátka, takže netušíš, že jsem pouštěl zvuky. A proto jsem říkal, ber si ty sluchátka! To nevadí, ale.
2: Já ho rozreju.
1: Rubrika o těch prasat vyjdete volume 2. Nastěhovali se do novostaveb, teď jim ale za okny začínají chovat 2000 prasat!
2: Prostě ty lidi si v Ostravě kladou otázku.
1: Polanka to druhou.
2: Po každý tvojí návštěvě místní se prostě neschodnou, jestli na okraji Ostravy prasata patří nebo ne.
1: Samozřejmě, že patří. A do Peckovic nahrad tisíce a tisíce prasat, hlavně do Včelařský.
2: Oni teda v této lokalitě už s tím měli zkušenosti, velice se jim ulevilo, když tam ten chov těch velkochov těch prasat ustal, ale teď to hrozně, to vrátí mouchy na zahradě.
1: Tam si sedneš,
2: smrad a
1: tam si prej sedneš a 50 much, to jsem naposledy viděl Martina na LFŠ. Seděl stovky a stovky much. Dolly Parton 9 to 5, yeah. Vzpomínáme.
2: Nazdar.
1: Dva nejlepší stejitálka.

já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi, nebude výroba.

0: to vlastně víme, pane architekte?
1: Tady už to hoří zase ve studiu, díky Dolly Parton, 9 to 5, dneska se bude vysílat od 9 na 5, neskončí to, nikdy to neskončí, rubrika Kdyby radši hořel, moje oblíbená, rád zasahuji, to já říkám obecně, a to říká rakouský hasič, který v létě zakládal požáry, není to první případ, ale myslím, ani z tohoto regionu.
2: On jako nejenom, že zakládal, on je i hlásil, protože jak pak teda prohlásil, když ho takzvaně lízli, jemu to prostě dělá jako dobře, ty zásahy, tyme, já mu to přeju.
1: To naplňuje moje podezření, že většina těch hasičů jsou opravdu tak kryptopyromani, úplně jednoznačně.
2: Ale je to hezký, že on to vlastně založil a hned to nahlásil, aby se to příliš nerozšířilo, ale už se dalo zasahovat. Jo.
1: Kdo chce zaplavat, musí sám hořet, Martine. To
3: no jasně, ježišmarja, ale on to jako říká krásně pragmaticky, říká, nikdy jsem nechtěl, aby se stalo něco zlého. Zajímala mě jen trocha akce.
2: Jako Charles Manson.
1: To se si dneska rozebereme samozřejmě. Rubrika Hlušina. Vítku, o co je, prosím tě, co jsi zapomněl se?
2: Muž si zapomněl v uších špunty a 5 let si myslel, že ohluchl.
1: To je náš případ.
2: To je přesně něco, co by se mi určitě stalo. Já jsem teda bohužel na poslední Brutal Assaultu špunty do uší ztratil.
1: Ale na Valtari to nebylo potřeba, ne?
2: Na Valtari ne. Naopak. Pozor, při vystoupení Lumen jsem se do toho opřel a pak jsem neměl špunty do uší.
1: Ty jsi byl vždycky Lumen. Prosím vás, rubrika Air Jesus, tím zítra letím. Palubní personál vyhodil z letadla ženu, která využila čekání na start a začala z uličky kázat cestujícím.
2: 40-letá žena, která sama sebe jmenuje Vitilinová a pokládá sama sebe za mezinárodně uznávanou evangelistku a influencerku, se prostě postavila do prostřed uličky a začala. Vím, že všichni čekáme, je to frustrující, ale chci vám říct, že boží načasování je dokonalé. Přesně. A že Bůh ví všechno. Možná vás dnes ochrání před nebezpečím. Chci, abyste zůstali klidní. Ježíš Kristus vás miluje natolik, že zemřel na kříži.
1: Doufám zítra v 8 ráno, prosím vás, let Praha Helsinki, doufám, že mě někdo osvobodí od démonů, jo, kteří nemají rádi Ježíše.
2: Je to tak a na konci teda, když ji vyvedli z toho letadla, podobně jako všechny cestující, řekla, že prostě kázala ráda. Pro ty cestující. Oni asi moc rádi nebyli.
1: My tak. Taky rádi kážeme. Rubrika v rybníčkách, jdeme do Strašnic. Ovšem tak trošičku zároveň západní Bengálsko, jo. Mladík už 5 let žije v rybníku. A pokud vyleze, trpí. Martine, to je tvůj případ prostě, jako jste jako 16. mladík z indického západního Bengálska. Hodiny i dny v kuse ponořený v rybníku. Mezi nebo, kapry. A kapra ještě přijde.
3: No jako on se totiž posledních pár let jako potýká s intenzivním pálením kůže.
1: To je psychosomatika.
2: Ale to my dva jako uznáváme, ne?
1: No, já se zároveň vnitřní škrába, vnitřní exém.
3: Ale on tam má zároveň jako podporu, protože ty lidi za ním chodí, nosí mu papání a zároveň se snaží přemlouvat, ale on prostě nechce a zarytě si sedí v tom rybníčku.
2: Takhle nosí mu rýži a sušenky, což úplně nevím, jestli by mě přesvědčilo vylézt, jo. A už se to prý na něm začíná projevovat, už je celý takový jako vybělený.
1: Iqbal Šejk.
2: Začíná být i nachlazený, samozřejmě, že ty noci jsou chladné.
1: To je podle mě nová verze toho bílého šejka, Il Šejko Bianco. To je Felín, to je jasný Felín v tom.
3: Ale ona fakt jako ta mořská voda má fakt blahodárný účinky, chlapci. Jako
2: ale tohle je rybník, ne?
3: To je rybník ještě k tomu. No tak to nevím, co tam hledáte. Jdeme
1: rovnou na rubriku. Kájo, já tě znám, ty mě neznáš, ale rybí vězeň. Kapra Karla, prosím vás, po měsících a měsících bloudění v zaplavených chodbách tzv. Amatérské jeskyně uvěznilo sucho. Sušo zase zavládlo.
2: Zde amatér ten kapr, on se tam dostal ještě v době, kdy vlastně ta jeskyně byla propojená s tokem řeky Punkvy a bohužel klesla hladina Punkvy, tak tam zůstal uvězněn a teď probíhají dohady mezi těma lovcemi, jako jestli ho lovit nebo ne toho Kájo.
1: Mně se líbí taková tam lakonická věta, rybí vězeň teď čeká na déšť. To je synopse mýho filmu. Jedna jediná věta, víc nevíš prostě.
2: Protože my nevíme, že ten kapr bloudí v podzemí měsíce, je možný, že to stěhování a změna klimatu by ho vlastně zabilo.
1: Do toho podběráku on se nedá chytit.
3: Přesně tak, tam se chytit nedá, takže by k jeho tůni musel zamířit rybář s udicí, Káju odlovit a pak je venku vypustit.
1: No,
3: to
1: Kájo,
3: není tak, hele,
1: ale
3: to
1: není to hňupter Kája.
2: Téma tak sála.
1: Rubrika, můj

Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem 100% inkarnovaný archanděl Uriel.

0: Bazar Jose!
1: Ale druhý příchod Kristova vědomí je samozřejmě Jose Mourinho.
2: My to víme, my to dávno víme!
1: Jose!
2: Jose! Tři díly! A takový jako tři vrcholy toho jeho zvláštního mýtu, jo, můžete vidět na Netflixu. Chelsea, Inter, Real Madrid. Jak vypadají ty první zápasy, prosím tě, teďka, nová sezóna?
3: No teďka vypadají krásně, má za sebou dva zápasy ligový, obě dvě výhry, 2-1, 4-1, Vinicius Junior ho má rád, takže všichni se smějou, vypadá
1: to pohádkově. To je jediný člověk, který ho má vyny rád.
2: Je to pravda. Tady ten pokus dostat se pod kůži jako člověkovi, chlapíkovi, který si už vlastně vlastní kůži jako obrendoval nějakým způsobem, nikoho pod ní nepustí, je dost obtížný. Já jsem se bavil víc, než bych byl ochotný asi přiznat, je to svižný, chvilkama překvapivě intimní, ale zase ne příliš, prostě nakonec to selže jako demystifikace, protože Mourinho prostě zůstává i tady hlavním režisérem svého portrétu.
1: Je to tak, no, je to člověk, který vlastně vždycky byl skvělý v kontrole toho svého obrazu, jako kdyby vždycky byl schopný režírovat i ty tiskovky jako nějaký divadelní představení. Vždycky měl punchline, kterým jakoby pojmenoval sám sebe, vlastně všechny ty jeho slavné epochy jsou pojmenovaný tím, co on o sobě řekl, a byly vystihovaný tím, jak on o sobě mluvil, ale hlavně to byl prostě trenér, který dokázal jako neuvěřitelným způsobem získat na svoji stranu některý hráče, ovlivnit je a vlastně přimět je k tomu, aby za něj bojovali jako za nikoho jiného. Takže to jako inspirativní osobnost, která je ale velmi dobrá v kontrole svého soukromí. A předvádí to i v tomhle dokumentu. On je vlastně mistrovský jako self-marketer a toho režisera, který je teda Joe Perlman, jakoby pouští jenom přesně tam, kde ho chce mít, a nedál.
2: Je tam pár záblesků nějaký zranitelnosti, otec, samota, potřeba lásky, ale nikdy tam není takzvaný zpětný průlom nikdy.
1: On to vždycky rychle vycouvá.
3: A zároveň to jako velmi pragmaticky pojmenovává ty věci. Jo. My tam vlastně nemáme moc co zkoumat, protože on na začátku řekne, já jsem vítěz, proto mě točíte dokument, jo. Potom tam přesně řekne, já jsem obchodník, já prodávám, takhle jednoduché to je. A pak se zajímá, tam jako říká paralelu ke Steve Jobsovi, mě nezajímá, jako jaký byl jako mladý, jako co má za rodinný problém, mě zajímá, proč je úspěšný, jo. Tyhle to mantrou se vlastně on jako řídí, mě to v něčem přijde výmluvně smutný, že to je člověk, který má tak nastavenou tu mantru, že poměřuje hodnotu člověka podle toho, jaký má úspěchy, ty globální, ty trofeje a tak dále. Mohl by to být jako velmi podnětný portrét člověka, který se topí ve vlastním obraze, který se topí v tom jako pohlcenosti tím workoholismem, tou prací, tím fotbalem, což jak se on ten Mourinho snaží předskládat před nás, tak je jako jediný jeho svět, ten fotbal, což ale když se podíváme na to jeho veřejné vystupování, tak očividně není pravda, jo? Jako přesně jak říkáte, potvrduje se tady ten svůj mýtus, ale já vlastně mám problém s tím dokumentem jako s konceptem, kdy vlastně dvě epizody vidíme rekapitulační průlety, byť jako dobře nastříhaných záběrů, který kopou jsou energický, těhle těch věcí na YouTube jako x bambilion, a vlastně ty nejpodětnější okamžiky přichází až v posledních 20 minutách, jo? Kde je ten jako ostrý sešup a vlastně přesně nevyprávíme o selhání, vyprávíme o vítězi, a vlastně mě trošku mrzí, že ty filmaři se na tuhletu hru byli ochotni naladit, protože je to velká škoda, a Mourinho je fascinující osobnost, která přesně může posloužit i jako nějaký můstek odrazovej k širším souvislostem, což se tady vůbec neděje.
2: Odbyly to hrozně rychle ty neúspěchy.
1: No tak protože on o tom samozřejmě mluvit nechtěl zjevně, jo? Tomu on se vyhnul, aby udržel ten svůj obraz toho vítěze. Je teda zvláštní, jak já jsem třeba měl v hlavě jakoby zakomponovaný, že ten jeho pád přišel mnohem dřív, protože vždycky byl takový ten jako ta šáde Freude, že prostě se Mourinhovi něco nepovedlo, ale ono to fakt jenom zakrývalo to, že on dokázal být na vrcholu neuvěřitelně dlouho. A potom jak vlastně ten dokument kontroluje, je taková jako vtipná do uška, že Pep Guardiola říkal, že se bude toho dokumentu účastnit pouze, pokud ho Mourinho prý jako osloví osobně, což on jako odmít udělat.
2: No, to by Pepi trošičku, ale jinak ty svědci jsou vlastně dobrý, sehnali dobrý hráče, Terry, Lampard, Vidrobba,
1: to je generace, která se Petra Čecha, že jo?
2: Ibrahimovič, nádherně anglicky mluví ten Čech, jo? Oni vytváří takhle trochu polyfonie nějakého jako obdivu, loyalty, dávných jako křivt, ale vlastně vidí, že ten Mourinho, hlavně ten archiv, ten vintage Mourinho, fakt jako vystylizovaný prostě predátor, který pochopil, že fotbal se prostě hraje nejenom na hřišti, hlavně před kamerama.
3: No a zároveň je to opravdu potvrzení toho, že on je ten jako trenér z té staré školy, kde ty hráči jdou za něj umřít. Jo? Když jako máte problém fyzický, tak se vás špatně podívá a vy na to hřiště prostě jdete. Vlastně to buduje tuhle tu dost nezdravou, toxickou mentalitu. A vlastně ty hráči toho Realu Madrid, který mají ty ega a už jsou trošku jinak nastavení, jsou ty z mladší generace, nejsou to ty dříči jako ten Lampard, tak s tím měli logicky problém. Jo? A tyhle ty věci jako vůbec, jsou tam naznačený, ale nejde se tam do hloubky.
1: Jediný vlastně, kdo mluví proti němu, je Iker Casillas, jo? Což je málo v té polyfonii, která
2: ten ale to byl, ten to byl, tehdy to se stalo, to je úplně jasný.
1: Iker to všechno vynášel.
2: Jinak ten tam mechanismus je taky furt stejný, vlastně trošičku to mluví proti tomu dokumentu, jaký to konflikt, nějaká mediální válka, vítězství, další konflikt a už taky repetitivní.
1: Jo, pro mě přesně tam ta zásadní otázka, jestli ten jeho neúspěch v posledních letech nebyl náhodou daný tím, že ten sport se jakoby výrazně proměnil, no, vlastně i v tom svém mentálním nastavení, a že Mourinho už je vlastně trochu dinosaurus, byť jako vítězný dinosaurus.
3: A určitě minimálně co to podtrhuje, proč je to pro ně zajímavý, tak je to další jako dílek do téhle skládačky jako člověka, který si jako trenér uměl ze sebe udělat brand, což je plně unikát, nikdo jiný to nezvládl a furt mě baví jako showman, já jsem rád, že je v reálu, protože to bude mít zase pořádný koule.
1: Ale hodně jsem vzpomínal na nedávný dokument Nadal, který je teda jako výrazně
2: lepší. Výrazně lepší, výrazně úplně jinde. Tady ten narcistický showman, samozřejmě trochu geniální psycholog, dobře, taktik, manipulátor, všechno možný, ale taky uražený kluk jako v drahém obleku. Říkali jsme si i trošku jako nudný pozor v něčem.
1: Jo,
2: je tam jsou tam všechny tyhle ty jako modely. Nakonec teda, jak jsem říkal, jsem se u toho středně bavil, ale jinak je to takový pozvat jako Napoleona na jako psychoanalýzu, ale necháš ho vybrat otázky do značný míry.
1: A mluvit jenom jeho.
2: Přesně tak. Já nechám mluvit i vás, ale pozor, no, Central Sea, a to je nová hymna, když začne Premier League, The Team, britská škola, pořádnýho drillu, pojď.
1: Takže centrální C, jak vysoké máš centrální
2: C? Jablko C!

0: disclaimerový fotbalový track od Central C. The Team. Cčka, to jsou hned dvě, jsou to cháčka vlastně. Čika Čeka, reality check nějaký teda proběhne.
1: Takže Čečka jsou to.
0: Ježiš, Čečka, sbírám samozřejmě, zajímavé Šimona Holího, našeho bývalého kolegu z Rádia Wave, který my stále ještě vysíláme, snímek Čika Čeka, který doputoval teďka do distribuce z karlovarské soutěže. Čelisti jsou samozřejmě propagátoři a milovníci dragu, tak, ale bohužel tohle je teda hodně podprůměrný film, který po nás, jak říká Tonda Tesař, vůbec nic nechce. Je to pro mě jak vlastně mizerně televizně inscenovaný, plochý vizuál, který připomíná random díl ulice. Je to tak podivně neambiciozní, to mě na tom zklamalo vlastně nejvíc. Opravdu nejde o to, že by jako zlí kritici nechtěli laskavý film s diváckým potenciálem, nebo chtěli vidět, nedej bože, LGBTQ postavy trpět, v žádném případě. Všichni si myslím, že chtějí vidět nějaký jako film, který nebude scenaristicky takhle neduživej, režijně bezradný, dramaturgicky vlastně odfláklej, k argumentům se dostaneme. Navíc, jak si asi povšimli po roce ve Varech, když to vyšlo bez scény, je to trochu anachronický a trošku vlastně z jiného století jsem měl pocit.
1: Já vlastně nemám vůbec nic proti tomu, že se tady někdo snaží o nějaký jako chytřejší mainstream, to znamená, myslím, který je konečně zakotvený v nějaký jako konkrétní sociální realitě, nebo hrává se to v takových těch zvláštních sterilních prostorách. Mainstream, který má, řekněme, jako velmi, velmi dobrou agendu, protože se snaží teda šířit poselství nějaký tolerance.
0: Jasně.
1: A já mám rád prostě filmy, které jsou feel good a ve kterých dochází k nějakým katarzím, k nějakému mezigeneračnímu smíření. Ale musím říct, že v případě Čika Čeka si to je pro mě film, kde k těm katarzím dochází jako naprosto samovolně a v tak rychlém sledu, že kdyby to asi byla pohádka typu Kinky Boots, což je film, který si dovedu užít, tak bych to možná jako přešel s nějakým jako lehkým pokrčením ramen, ale v případě filmu, který pracuje s nějakým realistickým klíčem, tak musím říct, že mi to přijde vlastně něčem jako strašně neduživý a strašně jako alibistický, jak snadno se ty věci dějou a řeší.
2: Jo, jako ten film na rozdíl od těch postav trpí nějakou krizi identity, jak jako Vítek zmínil to vyprávění, je to přesně vytípneme si ty největší body zvratu, ty nejvyhrocenější momenty a pro tu každodennost, tu organičnost, jako dialogy o ničem, ten Šimon Holý vždycky říkal, že zkoumá tu autenticitu, tady se pro mě ta autenticita mění spíš v nějakou jako křečovitost, která se možná v těch jako nízkorozpočtových na koleni spíchnutých projektech lehce schovala, tak tady už podle mě jede na plný obrátky, ale ještě k tomu vyprávění, abych neodběhl, tak my tam vlastně ty jako všední situace, kdy ty postavy spolu opravdu jsou, tak se dočkáme až pak jako na konci, jo. Přesně, dramaturgicky je to poslepovaný jak z nějakého workshopu, kdy vám říkali tohle je tam zbytečný, tohle to vyhoďte a tak dále, tak na mě ten film vlastně působí strašně vyfabrikovaně, nějakým způsobem uměle paradoxně, jo. A především máme teda na jednu stranu tuhle tu snahu o to vycizelované vyprávění, který jako kolikrát počítá i s tím nějakým hollywoodským stylem v podstatě. A do toho tam máme tu jako wannabe artovou estetiku, která staví na těch jako pomalejch statických záběrech, že jo, a vlastně docela dost jako rozvážný inscenaci, u té inscenace se možná ještě zastavíme, která taky je to spíš možná nějaká tvůrčí bezradnost.
0: Mně přijde, jo, že vlastně ten vizuál je fakt placatý, že to záběrování je hrozně fádní, strašně banální střih, jako bych tomu vlastně vyčítal a mám pocit, že výsledkem je dílo, který má nějaký potenciál, ale jak jsme naznačili nějaký ingredience s přesahem, coming out prostě a venkovská drag show a tak dále, věci, které jsem byl nadšený, jsem viděl, že tam jasně budou, ale jinak to má naprosto alergii na jakýkoliv náznak problematičnosti nebo konfliktu.
1: Je to ústřední téma vztah vlastně matky, která pochází z tohohle vesnického prostředí, který je vlastně velice omezený v přijímání nějaký jinakosti a syna, který se vrací z ciziny, kde působí jako drag queen, je jako vlastně strašně silný a člověk tam cítí ten potenciál nějakého toho kontaktu mezi Pavlou Tomicovou a Janem Cinou.
0: A ono to být vlastně i víc zvoní, že vlastně si uvědomuje, že žila celý život pro někoho jiného nebo někým jiným a očekávání druhých.
1: Mě přesně jako já jsem furt měl pocit, že v tom filmu jako něco chybí a něco přebývá. To, co tam přebývá, je vlastně to, co tam je, a to, co tam chybí, by mi asi umožnilo si nějaký třeba ten jako dramatický jádro užít. Ale nic takového tam pro mě nebylo.
2: A ještě jsem si vlastně říkal, ten film tam má takový momenty, kdy vás láká k nějakému subverzivnímu přemýšlení, vys jako ta úvodní formanovská scéna, kde pak ještě jako říká, tam jako tady víte, že tady Hojdová nebo někdo má prostě tady dítě z Formanovic, jo, nějaký takový random jméno a planeta jméno to Formanovic. Si člověk jako říká, OK, na jakou stranu je to nějaká hra, na jakou stranu to teda máme číst jako podle téhletý jako metodiky. A pak tam je vlastně ten jako vyloženě pohlednicový kýčovitý závěr, u kterého si člověk taky říká, to je jako vážně, nebo jako má nám to dávat nějaký linky k tomu to nějak třeba zpochybňovat, zpětně reflektovat. A vlastně jsem tam nenašel nic, jo, nad rámec těchto těch jako samoučilných frků.
0: A jsem se teda popotil už u zjevení ducha manžela, stejně tak závěrečná jako jízda kamery, samozřejmě. Jo, takže za mě jako vlastně nulová nějaká dramatická představivost. Ten scénář je vlastně tak nějak divně ilustrativní. A vlastně když jsme se měli zastavit vlastně u herců i nějaká jako zvláštní schizofrenie, že vlastně to nesjednocuje ten herecký jako tón. Jan Cina pro mě to drží celý nahoře nějakým způsobem. a je vlastně velmi civilní. Zatímco Pavla Tomicová hraje to v takovém modu takového exaltovaného mateřského dojetí, permanentní úžas, nevím, takový jako to přehrávání posouvá tu realitu do nějaký strojený manýry, neladí to dohromady.
1: Jo, pro mě ten Lukáš asi jako nejsilnější vlastně stránkou celého toho filmu, protože je to jako dobře vystavený charakter, dobře zahraný, má nějaký prostě jako facety, který se skládají, ten člověk, který jako je vlastně trošku poznamenaný tím prostředím, člověk, který jako by nikde není doma, ten domov hledá, ale zase to jsou jako věci, které se tam spíš skládám, než aby ten film mě nějak uspokojivě jako rekonstruoval. Jo.
0: Jak jsi říkal, Martin, je to vlastně něčím nefilmový, až jako v té bezradné inscenaci trošičku vlastně chybí tam nějaká jako gradace, překvapí nějaký i rytmický kontrapunkt. Měl jsi z tohle ten pocit?
2: No určitě, jako tam jako stylisticky nejnáročnější, nejobjevnější v úzovkách scéna, tak je přesně ten formanovský pastiš, jo, kde tam jako na začátku ta kamerová jako kamerový řáb nahoru, pak tam máme ty rychlý střih, kde jako vidíme ty jako lidi, kteří jako obzervují tu situaci, ale to je vlastně tak strašně vykořený a já furt nevím, proč to tam vlastně jako je, jakože co já si s tímhle mám počít, jo, a přijde mi, že to je fakt tak jako nahodilý a já opravdu pátrám po tom tématu a ono to k tomu vybízí, že jo, jako ten drag, což je přesně přejímání nějaký identity, která je ale pravdivá, nacházím to vlastně skrz nějakou tu umělost a performanci sám sebe, tak já se jako se snažil jako najít v tom filmu koncept podobný, nevidím ho tam.
1: Jo, já bych jenom řekl, že samozřejmě budu rád, když ten film třeba změní jako pohled jediného člověka na tohle téma, jo, že mu nějakým způsobem pomůže, ale to není pro mě dostatečná motivace jako takovýhle film přijmout a vlastně spokojit se s takovým málem. Jo,
0: pokud to edukativní záměr nějaký, tak skvělý. Myslím, že můžu říct jako dlouholetý fanoušek a trochu si říct možná i propagátor dragu skrz čelisti a naše speciály. Bych to vítal jako ideologicky osloveně to téma, ale jinak vlastně se to pro mě proměnilo v takovou jako, nechci to říct, až jako čistou nudu nebo až možná jako bolestivý nezájem vyvolaný právě jako absencí invenčních filmových prostředků.
1: Ten nezájem asi jako by pro mě nejsilnější slovo, který jsem schopný použít. Souvislosti s Čika Čeka.
0: Mrzí nás to, Balu Brigáda, Bad Head, Čelisti Radio Fest! Nemaj!

0: polka, polka, polka, polka, polka, polka, polka, ne? Twin Legs polka, Tamouzi polka, anebo Kiss Me polka, polka twist.
1: To jsou písničky.
2: La petite dernière, ale žádná dernière a věčná premiéra čelistí na rádiu. Originální název samozřejmě snímku Malá sestra, 17-letá Fátima, nejmladší dcera francouzsko- a židovský vlastně muslimský rodiny, začne objevovat svoji přitažlivost vlastně k ženám a ten film sleduje ten snímek teda režisérky Hafsie Herzi, která dřív spolupracovala s Abdeltifem Kečiček, k tomu se ještě dostaneme, k tomhle zvláštnímu srovnání, tak ten film sleduje vlastně pokus té hrdinky zachovat si všechny své nějaké jako identity, nezradit víru, ani vlastní tělo, ale rodinu, ani sexualitu. No, myslím si, že nenavážeme o moc pozitivnějším pohledem než u filmu Šimona Holího, co Martine?
3: No je to film, kde vlastně na papíře i během toho sledování všechno funguje, jako je to fakt jako pečlivě opečovaný snímek.
2: Ale jsme jako režijně trošku ve vyšší dívčí.
3: Jo, určitě, jako je to rozhodně vycizelovanější věc, ale právě je pro mě přecizelovaná, že tam necítím tam žádnou osobitost.
2: Život unikal někudy.
3: Jo, v něčem je to věrný k těm svým lokálním kořenům, je to nějaká důsledná ilustrace toho, v čem ty postavy opravdu žijí.
2: Ilustrace je dobrý slovo, aztek,
3: no, ale přesně, je to ta ilustrace, ale zároveň se to drží přesně těch festivalových trendů, kterých vidíme prostě a řešíme to tady každý týden a vidíme jich X.
2: Generická
3: není to film, který byste si řekli, že je špatný, nebo že byste u něj trpěli, ale prostě viděli jste to už jako Xkrát a další jako variace na tohleto téma. Mě trošku osobně unavuje, byť jsem k tomu filmu neměl odpor, minimálně stylisticky je vlastně zajímavý, jak vlastně čím blíž ten objektiv neustále k té postavě je, tak tím nám je paradoxně vzdálenější. To je vlastně docela dobrý motiv. Pracuje se tam s motivy odlesků, zrcadel, vlastně se jí trošku rozpadá ta identita.
2: Jaká péče tam je, samozřejmě režijní, ale
3: taky vlastně cením, že ten coming out, tak vlastně většina těch filmařů ho hodí prostě do půlky třeba, jo. A pak se jako vyrovnává s těmi následkama, tady vlastně jako dusí a je to vlastně to vyvrcholení, to mi vlastně přijde jako nápaditý.
2: Jo, jo, jo, a on tady vlastně nepředstavuje ten coming out nějaký jako nic jiného, než vlastně nějaký nekonečný vyjednávání mezi tím, kým člověk je a tím, co se od něj vlastně očekává, což je sympatický, je to nepodbízivý, ale taky je to strašně dramaturgicky nějak divně rozvolněný. Ten pocit jako nekonečnosti toho filmu pro mě nevznikal jenom z nějakého pomalého tempa, ale ty scény často nemají nějaký dostatečný prostě vnitřní pohyb. To je umění, který ovládá pár lidí na světě, ale bohužel Hafsie Herzi k ním zatím nepatří, byť talent tam nepochybně je. Vlastně je to takový katalog v okamžiku bez náboje pro mě. Ona má jakou důvěru v každodennost, což vždycky ceníme, ale ta všednost se taky musí nějakým způsobem umět. Nenašla k tomu plně nějaký vlastní klíč, mám pocit, jo, a že vlastně nejvíc bych ocenil tu herečku Nadiu Melity, která vlastně byla i oceněna na festivalech. Ona je výborná právě proto, že to její herectví má v sobě nějaký nuance, něco, co ten scénář vlastně postará, nějaký permanentní napětí, ta její tvář vlastně pracuje ve chvílích, kdy scénář nebo dramaturgie vlastně stojí. Bodě.
3: Jo, vlastně je zajímavé to porovnat s tou Čiko Čeko, jo, jakože vlastně dost podobný témata v něčem, i podobný Sešlo vedení, jako kdyby si sedli ta režisérka s tím režisérem a jako upekli něco spolu, tak by z toho mohlo být něco dobrýho, že se tak jako popůjčujou, dramaturgicky řeknou, co funguje a co ne, ale je to přesně film, který určitě má svý místo v rámci přehlídek, co se jako řeší za tyhle témata jako v tom blízkovýchodním světě a tak dále. Určitě to je hodnotná věc, ale přesně jako v tomhle jako širokém katalogu těch jako áčkových festivalů to strašně rychle zapadne v té distribuci obzvlášť.
4: Tematický tagy, předměstí, sexualita, astma.
2: No. Yeah. A ty si vzpomínáš na život Adele, ne? Film, který taky,
4: velmi, velmi
2: dobře. Jo, jsme taky trošku došli možná do nějakého lehkého voyerismu, ale Kečiš teda nastartoval režisérčinu kariéru, objevili pro světový film, dá se říct, tam, kde on byl jako hodně živočišnej, možná až příliš chtivej, příliš posedlej tím tělem, ale nikdy se zase nebál nějaký touhy nebo dramatický síly, to on prostě uměl.
4: Já jsem si teď zrovna na život Adele vzpomněl v souvislosti s diskuzema o Polanském na letní filmové škole a o těch jakoby zapovězených tvůrcích a uvědomil jsem si, že prostě někdy ta transgresivita vede k zajímavým výsledkům. Jo. A i když jí to určitě nevomlouvá, tak vlastně ten film samotný jakoby funguje jako nějaký testament, jo? Což v případě života a životu a život
2: Života
4: Adele platí. Musím říct, že to je pro mě film, který jako v sobě nesu. Docela
2: je v něm nějaká strašná síla zakletá. Herzi je určitě etičtější filmařka, ale prostě proti filmu Kešišeho vlastně mám pocit, že to je dokonale hygienický, mizí z něj nějaký jako nebezpečí a to vlastně cenit jako nemůžu.
3: Jo, je to strašně uhlazený ty hrany. Jako já občas od těchto těch filmech přesně, který jako zpracovávají tohleto téma, chce, aby byl něčím provokativní, aby nám ta postava třeba víc unikala. Jakože tady je to vidět to odosobnění malinko. Ale prostě, aby ta postava byla třeba něčím nesympatická.
2: Matěj, chyt mě, ještě dokážeš. Ty mluvíš jako anděl. Grace Ice po druhé, Angel of Business.
4: Počkej, on je archanděl Uriel.
2: No je.
3: Já jsem vám to přišel říct.
2: Já jsem Sandalfon. Dneska.

0: Celý vesmír čekal na to, až to Kačenka vstřebá, uchopí a řekne to. Tím, že to řekla, tak to vyjádřila a aktivovala. 12. ledna jsme aktivovali Kristovo vědomí na naší planetě.
1: Těžká aktivace Kristova vědomí z Charlesa Mansona, The Manson Tapes, si teďka přehráme samozřejmě. Ty to posloucháš před spaním, Vítku, ne?
2: Jo, zásadně. Navíc Joe Berlinger, režisér této série, si zřejmě už nic jiného nepouští, protože v podstatě celá jeho kariéra od roku 2019 je lemována nahrávkami a výpovědmi sériových vrahů.
1: Jo, asi 130 nových nějakých vězeňských telefonátů, k tomu svědectví přeživších, archiv, bohužel teda i série po debilních reenactmentů, který to tam jako sráží hodně, hodně dolů. Jako pro mě velký paradox té netflixácký série, třídílný opět, podobně jako v případě toho, co jsme říkali předtím, Mourinho, ten Manson samozřejmě, to by byl výborný trenér, opravdu.
2: Ale dívčího fotbalu.
1: Samotný pásky nejsou zdaleka ten nejzajímavější materiál, musím říct, jo. Přesto, nebo kolik jako těch veřejně dostupných záležitostí najednou, to je jako dramaturgický trumf, ale Manson tam dělá vlastně to, co celý život, takže jak se dneska říká, Mansonuje, jo. Mlží, performuje, podobně jako my, přepisuje tu vlastní legendu, snaží se vlastně znovu ovládnout nějaký ty své posluchače a mám pocit, že mnohem cennější je to jako svědectví těch nejvyšších členek té family a jejich vzpomínek na nějaký ten mechanismus té manipulace.
2: Jo, ty holky, které opravdu byly členem tady té podivné sekty, to vlastně jakoby zachraňují, dodávají tomu nějaký smysl, protože je zajímavý vidět tu míru sebereflexe, kterou mají teď, že pochopitelně tehdy, Martin se tady koukám, ocitl v nějaký mansonovský smyčce, ale tehdy v těch 60. letech to vlastně byly teenagerky, které byly totálně pod vlivem tohohle zvláštního charismatického trpaslíka, který s nima opravdu jako lomcoval na všechny strany a teď najednou jako s tím odstupem toho času vlastně dokonale rozkryvají podstatu té jeho manipulace. U Berlingera je problém, že jemu se tohle povedlo, ten trik těch rozhovorů s vrahem v případě teda Bundyho, což byl jakoby ten jeho první takový jako OG true crime pro Netflix, to je výborný, výborný true crime seriál, ale teď už se dostal do takového trošku jako autopilota, už by to opravdu za něj mohl točit jako ChatGPT, ty dokumentární série a teda zejména ty ilustráky. Na to by měl být nějaký trest.
1: To je zbytečný, je to vlastně připitomněle inscenovaný.
2: Se herci, jako.
1: Jo, je to jich navíc úplně zbytečně moc, je to trochu srandovní vlastně stírání asi hranice mezi tím archivem a tou rekonstrukcí, jako dokument říká, podívejte se na nějakou realitu, poslouchejte ji poprvé, ale ten obraz vlastně odpovídá, jako raději vám to, my vám to ještě jednou zahrajeme radši.
2: Takže, bohužel ten Manson jako říká to, co už jsme ho slyšeli říkat jako xkrát, jenom to říká trochu jinýma slovama, vím, že to je takový ten jako kazatel, ten chameleon.
1: Upadá to vlastně do nějaký doslovnosti zbytečný a ilustrativnosti, jak ta jalová dramatizace, to se na nic dělat, ale zároveň jako v nějakých kontextech je docela cenný nebo silný, občas ten Berlinger tím myslím, že docela zajímavě chvilkama ukazuje, aspoň pro mě, který to nemá nějak jako načtený, nakoukaný tyhle věci okolo Mansona, že je tam nějaký průsečík té kontrakultury, nějakého toho generačního odcizení, nějaká do toho sexuální revoluce, drogy, touha po komunitě, možná i nějaká americká fascinace těma charismatickými predátorama.
2: On je to takový rekviem za 60. roky, protože podle mnohých vlastně Charles Manson jakoby pohřbil 60. roky a celý tenhle ten centý květinový generace. Já myslím, že některé ty kontexty to vlastně jakoby ilustruje, a to je důležité slovo, ilustruje docela dobře, tak jak to Berlinger umí s tím zapnutým autopilotem vám podat nějaký dostatečně jako fascinující, vždycky je tam nějaký háček, který vás jakoby tahne do toho dalšího dílu, ale musím říct, že tohle by si vlastně zasloužilo i proto, že ten Manson je tak jako problematický tou sebeikonizací, že by si to zasloužil jako nějaký opravdu jako kreténa s motorovou pilou, který by to tvrdě rozřezal.
1: Už se nadech, ty trenére.
3: No, jsem se nadech. No a mě hlavně jako nepřijde vůbec tak zajímavý člověk ten Manson na to, aby mu bylo věnováno tady jako Babylon dokumentu, aby byl jako několikrát fikčně stvárnený, mě to jako přijde dost banální osobička trošku, spíš mě přesně jako zajímá nějaký ten jeho odkaz, jako to, co symbolizuje a tak dále. To tady, jak jste přesně řekli, už bych se opakoval, je to ilustrovaný, ale vlastně to není ústřední téma toho filmu. Pro mě to je zase další z řady stupidních infotainmentů, který bych si dal možná jako podcast k žehlení, jako maximálně.
2: To není zase úplně, ale to nebyl, ale je teda pravda, že dokument, který říká, že se nějakým způsobem snaží jakoby zase vracet hlas tím obětem nebo jakoby vracet to na jejich stranu, tak je stejně posedlý tím Mansonem a stejně to jsem výpověď.
1: Jsem chtěl říct, že ten morální aspekt vlastně, jak teda vyprávět o Mansonovi, aniž bychom znovu vyrábili tu jeho jako slávu, takže ta série se tomu snaží vyhnout tím, že přesouvá to těžiště zase tak obětem, tedy s rozpomínajícím se nějakým následovníkům, popisu mechanismu té kontroly, a zároveň neustále vytahuje ten jeho ksicht, vlastně hlas vás image jako atrakci nějakou, kritizuje ten status té celebrity vlastně kult a současně ho vlastně pomáhá vyrábět, takže to, v tom True Crime univerzu Netflixu to ani tak neuměli.
2: Pro mě hezký, já jsem netušil, že vlastně za celým tím jeho řáděním je takový takřka jako Coenovský twist, jo? Že co vždycky bylo vlastně dávaný
1: zapalte traktory!
2: V souvislosti s tou právnickou výpovědí do toho jako slavního Helter Skelter, což byla vlastně celá konstrukce právníka, který chtěl dostat Mansona na křeslo.
1: Ukazuje, že ty Coenovic filmy jsou prostě nejgeniálnější, některý z nich to vystihují tu realitu, nejdou do té podstaty americký jako nátory už jako dekády předtím, než se to nějak jako zajímavě postmoderně rozebere.
2: No,
1: no. Miluje. Seriózně, může kdykoliv pořád Ford.
2: Hele, já tím žiju. Já to žiju.
1: Ford. Kaserola zo a na týžu už dlouho nebyla. Jenom minutka, protože ještě máme tady nějaký kočičky.
4: Kočiči.
1: A neříkej hodně štěstí těm lidem už. Muzikál. Fuj.

0: Don't say good luck, to jsou nervy, opravdu, říkají hodně štěstí, další Netflix režisérky Julie Hartovy, showcase pro teda nepochybně talentovanou mladou Sunny Sandlerovou, zajímá Adama, který to produkoval, v úhrnu byla jako mechanicky taková zkonstruovaná muzikálová ždímačka, nevím, musím říct, Martinovi to najelo výrazně jinak, až se divím, ale pro mě tato, nemůžu předstírat, že to je něco jiného, tato ta kombinace jako středoškolského divadýlka a onkologického dramatu pro mě byla absolutně jako nevkusný, vypočítavý kýč, nemůžu.
1: Miluju, postrhuju, Julia Hart jako autorka, ona v posledních letech točila hlavně pro Disney, pro jako teenagerovské publikum, přijde mi, že těm mladým holkám relativně rozumí, vychází z nějakých jako žánrových stereotypů, žánrových schémat, která jsou už trošku přežitá, přece jenom ta éra těch středoškolských komedií, romkomů, tak už je dávno za náma. Přijde mi, že ona jako staví na něčem staromilském, dává tomu mnohem empatičtější šmrnc, takže v rámci týhletý jako tradice, tak to masivně cením v úzovkách. Vlastně tenhle ten film tak on začíná jako taková ta, že jo, polaroidovou jako estetikou,
0: to první propálená, je fakt bolestivá,
1: jako. Jo, ale jako furt tou jako přímočarou, infantilní trošku energii, která si na nic nehraje, zahlucuje vás těma jako přehřátejma obrázkama, jako líbezně nasnímanejma na hranici právě nějakého jako polaroidového kýče. Mě to najelo strašně moc, užil jsem si tu bezprostřednost melodramatických emocích, ty jako něžní vztahy, které tam mezi nima jsou.
0: Ty jsi měl slabší chvilku zase.
1: Já
0: musím říct, že když jsem sledoval tu paralelu mezi tou jako středoškolskou inscenací toho muzikálu, servírka samozřejmě, a tím návratem rakoviny u té matky, tak jako to přišlo jako scenaristické hell. Jako na to. Myslím si, že tady fakt nemusím vytahovat svého vnitřního cynika.
2: Tak podvědomě jsem na tvojí straně, ale nevím proč, možná to je ten muzikál.
1: Ale je tam toho muzikálu málo teda, jako, jo, musím říct, já bych ho tam ocenil ještě víc.
0: A s tím Bushem je tam jenom do počtu.
1: Ale na druhou stranu jako tahle tam
0: dává... Maminka tak umírá jako redukovaný, takhle chodící symbol mateřského utrpení.
1: A pak ty jako rodiče, jak tam dodává ještě nějakou další linku nějakého to transgeneračního traumatu, že jo, jako
2: no, pro mě to... Trauma.
0: Není to trošičku ale... nepobaby projekt?
1: Jo,
0: to,
1: možná
0: tak,
1: jo,
0: to, ale, tak, zníst, ale tak jako kolik nezáludněji vytahuju,
1: tak kolik tady je nepobaby, se jsou jako v pohodě, víš, jako že Sofia Coppola je taky nepobaby.
0: Je fakt, že Sunny, jako ten talent tam je, Sunny, to tam nebyla ta písnička. Ona jako samozřejmě technicky zpívá jako solidně, co já můžu posoudit, ten její výkon nějak neurazí, někdy taky sklouzala trošku k takovému ochotničení, a nemyslím teďka, jako že by to byla nějaká zase metafora nebo paralela k té divadelní hře, jo, ale tam vyzeralo tam ještě asi úplně není, ale talent samozřejmě pro mě trochu fakt ten připitomělý kalkul, tam to jako sráží, když ta druhá polovina je jako výrazně lepší. Musím říct, že ty schovývavý nebo chvilkama i pozitivní recenze americký úplně nechápu. To je zaplacený nebo co?
2: Ale jako já táta platil.
0: Táta!
1: Ale já jsem se po dlouhé době u toho Netflixu jako autenticky dvojmul, opravdu, no.
0: Ježiš, fakt, to říká víc,
1: jak o tom filmu, ale... Těžká plačka.
0: Hele, prosím tě, pojďme spadnout s tím letadlem. Boeing, zase další letadílka.
2: Ale další letadílka, my jsme tady v roce 2022 probírali první vlastně jakoby díl, pát kauza Boeing, ten samý režisér Rory Kennedy se teď k tomuhle případu vrátil.
0: Ten MKAS,
2: ano. A teď vlastně se zabývá tím soudním procesem, který na to navázal, a neuvěřitelný vlastně kličkování Boeingu, jejich zvláštní jako propojení s americkou mocí, takový ten jako všežravý kapitalismus, firma, která kdysi byla proslulá výrobu těch nejlepších letadel, tak v rámci sesekávání nákladů, zvyšování cen akcí a vyplácení svých CEOs, tak vlastně začala totálně šulit bezpečnostní kontroly. Tohle to je jako v něčem strhující dokument, který obsahuje výpovědi whistleblowerů, který se objevili v posledních letech, některý z nich teda skončili dost tragicky, ale je to velmi dobře, velmi dobře, velmi emotivně odvedená práce, která jde opravdu do hloubky toho tématu, nechává mluvit potomky těch nebo rodiny obětí těch leteckých nehod Boeingu a nechává mluvit lidi, kteří takzvaně vidí té firmě do střev a vlastně ukazuje, co se stalo z toho amerického jakoby neregulovaného kapitalismu, co se z toho stalo za totální Sherwood, jak je tam jako pohrdání lidským životem a obecně bezpečností v letecké dopravě, a v něčem je to teda dost mrazivý svědectví o současném stavu světa.
0: Okay. A další svědectví, strašný svědectví o současném stavu světa. A světa koček především. Ricky Gervais, toulavý kočky, Ellie Katz, animovaná série, která samozřejmě potvrzuje to, co dávno víme, to znamená, že Ricky miluje zvířata víc než lidi. Myslel jsem, že to budou jenom pejskové, jsou to i kočičky, to cením samozřejmě jako věrný fanoušek samozřejmě, ale u této kocouří terapie cítím jako mírný rozpaky. Přiznám se, že jsem viděl půlku těch dílů, jenom už přišlo mi to chvílema vtipný, ale ale často spíš vlastně samoučelný nebo i trochu líný, Martine.
1: Líný.
0: Kočičky jsou taky líný, já vím, co chceš říct.
1: Ne, to nechci říct. Jako líný určitě. Garfield. Jako Ricky Gervais jede to, co dělá nejlépe, prostě spojení jakýho černého humoru, který slouží jako jakýsi obranný mechanismus těch postav a vyjádruje vlastně hluboká sentimentalita, hluboká melancholie a vlastně touha po tom humanismu. Vlastně baví, že tady ty kočky jsou jako staromilsky podaný, že si nerozumějí s tím dospělým světem, byť bychom to mohli přirovnat třeba k BoJacku Horsemanovi, tak to je vlastně konstruovaný úplně jinak, jo, kde ty zvířata jsou vlastně na stejném levelu jako ty lidi, nejli nadřazený, tak tady si ty lidi jsou vlastně takový jako švitořící balast v pozadí. Neustále tam ty kočičky, on to má stejnou strukturu, vždycky se proberou na gauči, komentují tam vlastně v televizi, co se jako děje.
2: To je tvůj život, ne?
1: To je vlastně můj život.
0: To je to, ten přesah, že jo? Melancholie, je, strach ze samoty, taková ta dojemná snaha najít domov ztracenému koťátku, což můžeš být i ty.
1: Ano, ano, ano. Jo, jako vlastně v něčem je to ten Afterlife, co dělal prostě na
0: jako
1: Netflix.
0: Hodně,
1: jo,
0: teda, hodně to tam je.
1: Je to trošku zacyklený člověk, který ale pořád, jak je to krátký formát, epizodový 15 minut, pořád to člověku, jako on vlastně nikdy měl jako větší ambice, než pobavit a dojmout, jo. A v tomhle tom pro mě furt to dělá spolehlivě.
0: Měli mít policajti jako heslo.
2: Ale jenom některý.
1: Zároveň celá ta myšlenka, že my jako lidstvo, tak už prostě jako nemáme záchranu, jsme ztracený, ale ty kočičky ještě můžou. To mi přijde fantasticky.
0: Tam přišla taková jako pitomá ta záměna toho humoru za vlastně čistou vulgaritu, víš, že teda samo o sobě ten vtip ještě úplně jako nenese. Ty pointy jako nemusí být po každý, samozřejmě může fungovat nějaká jejich absence, ale tady bych občas nějaký budování těch věcí jako přivítal. Je taková kulometná palba jako pseudo vtipku, chvilkama polovina trefuje cíl, polovina tak jako bez recykluje nějaký jako stand-upový rance o korektnosti. Nejsem si tím úplně jistý, ale samozřejmě špatný taky není. Zůstávám v jádru jakým jeho fanouškem a samozřejmě to melancholický podloží, nebo až to existenciální nějaký. Já to nemyslím, že je tak hluboký, jak si myslíš, ale cením ho. A zajímá Aničku a Pejska, jak se má ten čokl?
2: Kevin Spacey,
0: Vladimír. Ježíši Kriste. A jsme zase zpátky u Tima Curryho, jo. Ten měl na Kevina těžce spadeno. Tohle byl Martin Pleštil.
1: Mňau.
0: A taky Vítek Šmárc.
1: Hav.
0: A Aleš Stuchný, tady jsou Dýv a The Fountain. Fontána lásky. Lásky zase dneska úplně vytryskla.
2: Jdem rejt nějaký trávníky, ne?
0: To jsou nervy!
3: Dejchej, ať neblíješ.
4: Přátelé, milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
5: Přátelé, řeknu vám tajemství. Všechno je vytvořeno podle několika základních vzorců. Já jsem to teď zase pochopil, když jsem začal dávat dohromady košily. Měl jsem ji pohozenou a když jsem tu košili pak dal konečně na ramínko, tak jsem zjistil, přátelé, že ona je pomačkaná. Stačily 2-3 dny a na tom materiálu se udělaly záhyby. Chápete to? A já ji musím vyvěsit. A když tu košili vyvěsím, záhyby se postupně narovnají. A víte, přátelé, co to znamená? Že takhle funguje lidská psychika, takhle funguje člověk, když jsme ve špatném stavu, jsme v podřízeném stavu pracovním, jsme frustrovaní, nešťastní, pomačká se nám psychika. Musíme se co? Ne pověsit, ale vyvěsit, vyčistit, narovnat. Přátelé, hlavu vzhůru, nádech, výdech, svět je krásný. Dejte si duševní košili na věšák. Respekt!

0: každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej?

Kristus dává jasnou zásadu, zlaté pravidlo, které je všekulturní a všecivilizační. Co nechceš, aby jiní činili tobě, čiňte jim.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: jsem seděl, díval jsem se na to představení a já jsem najednou pocítil vevnitř, že bych chtěl tam stát, že bych chtěl být ne tady v té řadě, ale chtěl bych být tam v té řadě. Vyrovnávat se s nějakou popularitou, když na to člověk není připraven, je to těžký, ale nemyslím si, že v principu by to tenkrát bylo těžší a teď je to lehčí, nebo naopak. Já jsem na to připravený nebyl, se mnou to dozamávalo, to musím přiznat. Každý máme nějaký kaňky na svém životě, ať jsou sebevětší a já jich sebe více lituju, tak jsem vlastně vděčnej. I ty velké chyby, které jsem udělal, mě někam posunuli. Mě dovedli k tomu uvědomění si, že chovat se takto není dobře.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
2: Dalším hostem Boys je Jan Antonín Duchoslav. Ahoj, díky, že jsi přišel.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: My jsme začali tak trošku vtipně, protože jsme se potkali na recepci a nebyl jsi úplně v nejlepší náladě, protože jsme si spolu komunikovali přes sociální sítě a trošku jsi mi vyčinil, že, ne, že jsem nepoužil mobilní telefon se standardním číslem, že jo?
0: Ne, já se omlouvám. Jo, jasně, šlo o to, že prostě Instagram je sice fajn, sám ho používám, přestože mám krásnou historku, ale tu když tak posléze. Jenomže ten Instagram je nespolehlivý v zachování nějaký časový osy. Dokonce nezachová časovou osu, aspoň mám ten pocit, ani u zveřejněných fotek. A mně zmizely prostě ty zprávy. Kam si? Do hlouby toho Instagramu. A včera, když jsem jako chtěl napsat teda všechno je v pořádku, zítra v 5 jako přijedu a to, tak jsem nemohl najít
2: ten
0: správný chat, že jo, ten účet a teď jsem si nemohl vzpomenout, jak sakra, jak se to jmenuje, jo. No ne, nic, jako...
2: Jsme v pohodě, bude to příjemný rozhovor.
0: Je to furt s úsměvem přece.
2: No jasný. A když jsme teda u těch sociálních sítí, tak jak ty s nima kamarádíš v rámci toho, co tam třeba dáváš, co sdílíš a na co koukáš?
0: Tý mý generace se říká boomři, ne?
2: Ano.
0: No, jo, je to tak, kolem těch 60 tohle. No tak vůbec. Samozřejmě, strašný problém. Nemám rád Facebook, který jsem používal jako komunikační kanál a Messenger, jako přes který jsem si posílal zprávy. Od toho spousta lidí odešla. A já jsem, pak mi byl objeven Instagram. Takže jsem si založil Instagram před lety, protože mi bylo řečeno, že kdo nemá Instagram, tak není. Jako, a že mi prostě...
2: To ti řekli děti, ne?
0: Ne, neřekli mi to, právě, že ne děti. To mi řekla jedna PR manažerka, že prostě musím mít Instagram, že prostě to bez toho jsem úplně v loji. Takže jsem založil Instagram a teď jsem přišel na to, že vlastně co zveřejním na Instagramu, když to správně nastavím, tak se mi to zveřejní i na Facebooku. Takže jsem to krásně takhle vyřešil, jakože dvě mouchy jednou ranou. A to byl vrchol, čeho jsem dosáhl v ovládání Instagramu. Že umím tím, že zveřejním příspěvek na Instagramu, tak se mi zveřejní i na mém Facebooku. Tak ty moje schopnosti používat sociální sítě a vůbec moderní technologie komunikační právě jako končí asi u toho, že co zveřejním na Instagramu, se mi zveřejní i na Facebooku.
2: No a nestýská se ti teda po té době, kdy žádný počítače, žádný mobily, žádný sociální
0: vůbec
2: sítě, ne?
0: Ne, vůbec se mi nestýská. Samozřejmě, dobře, mělo to nějaký kouzlo. Když se domluvila schůzka a nebyly ani ty telefony, tak prostě na tu schůzku všichni dorazili, že jo. Dneska 10 minut před schůzkou přijde zpráva, ale já to nestíhám, jako pojďme se domluvit na někdy na jindy. Jo. Ale člověk už si třeba jako vyhradil, jak si zorganizoval program a má tam udělanou tu hodinovou díru, kdy se potřeba s tím člověkem na něčem domluvit osobně. Protože ta osobní domluva, já vím, že můžu přes nějaký, já nevím, WhatsApp používám. Jo. Přes WhatsApp můžu dělat konferenční hovor a můžu dělat biznis přes to. Takhle na sebe uvidíme, budeme si povídat jako tady, ale ono to není ono. To prostě, když se má něco jako domluvit dobře, tak si myslím, že je fakt jako dobrý se setkat tváří tvář. protože člověk u toho i vycítí emoce a vycítí nějaký podprahový jako sdělení a takovýhle věci. A furt to považuji za lepší mluvit z očí do očí, než z očí do očí přes nějakou platformu komunikační, ať je to cokoliv, třeba ten WhatsApp, který jsem zmínil.
2: Co je ta vtipná historka, co jsi říkal, že posléze přijde s tím Instagramem?
0: A to jsem před mnoha lety jsem seděl v jedné takové kavárně, kam jsem chodil na kulaťáku v Dejvicích a mladá holka, barmanka, jak ten bar byl zvednutý a ona vlastně stála trošku nade mnou, přestože proti mě. A já jsem si něco prohlížel na Instagramu a ona mi říká, najednou z ní vyjelo úplně, vy tak starý máte Instagram? A teď si uvědomila, co řekla. 18letá holka. Já jsem dostal záchvat smíchu. Tak to byla taková vtipná historka. Ona se pak začala omlouvat. Jsem říkal, pro boha v pohodě. Jako, ano, i tak starý člověk, jako jsem já, může mít Instagram. A to si myslím, že může být 10 let, že to je, že mi nebylo 60, jako je mi dnes, ale bylo mi 50. Že?
2: Ty máš za sebou samozřejmě kultovní, televizní, filmové role, zároveň si moderoval spoustu pořadů, zároveň si podnikal, dělal si spoustu věcí. Když se tě dneska někdo zeptá, teda, co teď je to hlavní, co teď jsou ty hlavní důvody, proč ráno vstáváš, to tě nejvíc zaměstnává, tak jak je to v roce 2026?
0: No, já se snažím přes zimu mít natolik volné ruce, abych mohl, neříkám, že kdykoliv a z minuty na minutu odjet nahory si zaližovat nebo odjet nahory kvůli nějaký třeba práci i. Takže tak jako ono je to složitější. Opravdu jsem dělal spoustu různých věcí. Některé věci nejdou dělat tak, že je dělá člověk občas. Prostě tak se nedá pracovat. Jednoznačně, chápu to v mnoha oborech. Ale já se snažím si najít někde práci takovou, kde jsem dopředu dohodnutý, ať už s mým nějakým partnerem nebo zaměstnavatelem, nebo jak to nazveme, abych fakt si mohl dělat ty svoje věci. Jsem v divadle, v takové zájezdové grupě, nehrajeme nějak příliš, ale občas hrajeme, potřebuji mít na to prostě jako volný prostor, jo? Ne, že mi řekne, hele, to nejde. To prostě jako zítra. Já tě tady musím mít a to nejde. Takže já vždycky musím dojít k tomu, abych právě se mohl chovat takhle, že zítra nepřijdu. A to je problematický. Takže třeba teďka v létě chodím dělat pro kamaráda, který má elektrikářskou firmu a já chodím normálně na stavbu dělat elektriku. Třeba. Jo? Protože prostě jsem s nima nějak strávil část covidu z nějakých důvodů. Dost mi vytrhli trn z paty, protože jsem v době, kdy prostě ta práce nebyla, tak jsem relativně fungoval. Nějakým způsobem ta motivace k tomu byla zpočátku trošku jiná, protože jsem měl v hlavě takovou hru, nebo možná film, nevím, legrační, a chtěl jsem, a byl právě o dvou elektrikářích, kteří přijdou opravit nějakou lehkou závadu do bytu, který tím svým bohorovným paninko, to je maličkost, tak v podstatě zdemolujou celý ten byt. Že?
2: Čili komedie nějaká, komedie situační.
0: Taková situační. No. Ale takže to bylo asi jako jeden z těch prvních motivů, proč to jí dělat. A dostal jsem právě nabídku a ono se potom, protože já jsem začal už těsně před začátkem covidu a najednou jako mi to hrozně pomohlo, že? Protože my jsme té práce měli furt na hlavu. Zatímco my herci v uvozovkách teda sám sebe nerad tituluju, nebo se stavím do role herce, tak my herci tedy v uvozovkách jsme tu práci neměli. Že? My jsme najednou zůstali doma.
2: No, zmiňuješ to lyžování, já teda můžu potvrdit, že tady sedíš v tričku jedné nejmenované značky, samozřejmě úzce spjaté s lyžováním. To je něco, co tě celoživotně provází. Dostaneme se samozřejmě taky určitě k tomu legendárnímu filmu, ale už jsme si řekli, že o něm bylo spoustu věcí, takže nechcem ten rozhovor stavět jenom na něm. Nicméně samozřejmě tam lyžuješ a to lyžování evidentně říkáš, že hledáš maximum možného času, jak vypadnout nahory, že tam seš jako nejvíc doma, to je určitě. Až skoro třeba, nevím, droga pro tebe, že potřebuješ ten svah, potřebuješ ten Manchester, ano.
0: Ano. Manchester je úžasný, ale mě jako hrozně zabaví i zledovatělej český kopec, i když se na něj jezdí samozřejmě výrazně hůř, anebo volný terén, hluboký sníh, nádhera. Miluju prostě. To lyžování je sport číslo jedna. Svého času jsem se tím živil a v současné době

0: se snažím právě pro tu nejmenovanou značku dělat nějaké testování lyží pro veřejnost zdarma. A tak mě provází prostě celým životem. Ze začátku to byla zábava, pak to byl sport, který jsem dělal závodně, pak jsem přešel k profesionálům učitelům nebo instruktorům, to jsem dělal taky nějakou dobu a pak jsem prostě jsem si jezdil pro radost a nakonec jsem se potkal prostě s touto nejmenovanou značkou a dělám s nima nějakým způsobem a předvádím ty jejich lyže.
1: Ta kariéra je strašně pestrá. Já když jsem se díval, vlastně co všechno ty jsi dělal, zmiňoval jsem tady před natáčením dokonce jeden pořad televizní, který se vysílal, ty jsi jezdil vlakem z Prahy do Ostravy nebo do Bohumína a tam si zpovídal lidi, dělal si toho furu, dělal si dokonce, podnikal si, teď jsi mě opravíš...
0: Ramení vycpávky.
1: Ano.
0: No.
1: Tolik věcí a pro někoho tolik jako různorodých věcí, tolik zajímavých třeba projektů, který se úplně nepotkávají jeden s druhým, tak jako je to nějaký tvoje základní nastavení, že skoro se nacházíš v tom, že miluješ ty výzvy, že teď od píky vybudujem tohle a teď to nevyšlo, dobrý, já se z toho nezhroutím a OK, tak jdeme dál. Je to nějaký tvoje přemýšlení, že ty jsi musel zažít přece spoustu jako momentů, kdy to bylo super nahoře, ale zároveň třeba pak ten projekt skončil, nebo to nějak nedopadlo a zase si třeba znova nastartoval něco úplně jiného. Tak je to tobě takhle přirozený, že ses takhle v tom naučil chodit?
0: Já si myslím, že to není úplně ten motiv, ale já strašně rád poznávám nové věci a miluju třeba dokumenty. Jako strašně rád jako nasávám nové informace a vědomosti, které jsem dosud neměl. A občas, když mám tu správnou motivaci a něco mě k tomu vlastně přinutí, tak jsem schopen potom jako si věci nastudovávat jako nějakým samostudiem sám. A to si myslím, že je ta věc, která mě tak jako kličkuje tím životem. Samozřejmě vždycky je tam někde nějaký zlom, nějaká třeba facka, která mě maličko vykloní na téhle křižovatce víc doleva nebo víc doprava a vydám se trošku jinou cestou. Nebo je to třeba už únavou. Jo? Jako takováhle únava přišla prostě. Já jsem moc těch nových seriálů, takových těch, co jedou každý den, se tam natočí jak ve fabrice prostě 16 obrazů, že jo. Ale pak už jsem byl strašně unavený z toho. A když je to velká role, kterou já jsem nikdy v takovémhle seriálu neměl, tak si člověk asi přesně zvykne na tenhle ten rytmus. Má tam 15 pracovních dnů, na který se musí připravit, naučit se texty, protože ono tam nejvíc jde o ty texty. Prostě tam najednou zjišťujete, že v podstatě fakt po vás chtějí jenom říct rychle a správně text. Ale ty texty píšou různí lidi. To znamená, můžu mít asi ne po obrazech za sebou jdoucích, ale díl od dílu můžu mít jinýho autora těch textů, který já mám potom reprodukovat. Jo. A to je někdy teda jako hodně složitá věc. Boys.
1: Měli jsme ty seriálové role, tam si občas taky stvárňoval vlastně takový jako záporáky nebo záškvary, šmejdy, ale ten jako hlavní tvůj teda rozhodně ten filmový odkaz je ta komediální role a mě by zajímalo, jestli to, že si možná i třeba spousta lidí myslí, že seš ta komediální postava, že s tebou musí být hrozná sranda, že seš ten bavič a tak dále, tak jestli je to nějaký třeba mediální obraz a ve skutečnosti v tom osobním životě je to třeba jiný. Protože to tak častokrát třeba u těch komiků nebo u těch veselých lidí navenek je taková třeba nějaká zástěra a ve skutečnosti to je jinak. Tak seš stejný, jako tě vnímá i Česká republika v rámci toho mediálního obrazu.
0: Já jsem třeba hrozně špatný vypravěč vtipů. Já když řeknu vtip, tak se většinou lidi tak jako pouchtnou, ale zejména proto, že ho znají a vědí, že je to vtip. A, takže v tomhle jsem dokázal porazit i Jirku Langmajera. To nám jednou takhle zadali, z legrace nám zadali právě, že bude test, kdo ten
1: vtip jako nejvíc zkazí.
0: Nejvíc zkazí svým podáním. Jo? My jsme dodrželi všechno, co v tom vtipu bylo, takže i pointa tam byla, ale tím podáním jsme to dokázali zkazit a to jsem i toho Jirku porazil, který teda na konzervatoři ho měli přesně za tohle toho, který neumí říct jediný vtip. Takže tam jsem ho zdrtil, což nevím, jestli teda vlastně mám říkat nahlas a chlubit se tím, ale Já nevím, jestli jsem

0: ten vtip pochopil. Myslím, že kdyby jsi tady byl i obraz, tak bys nenápadně nějakou propisku takhle si chtěl strčit do sáčka. Myslím, že všichni pochopili.
1: Shodou okolností jsme o propisce. Tady se bavili s panem Vrátným, protože mě nechal něco, abych mu vypsal, aby mě mohl zapsat tady na seznam hostů. Do této ostře střežené katedrály rádiových vln České republiky. Ale já jsem říkal, no tak, protože si ji ode mě nevzal zpátky, tak jsem říkal, no tak já ji nechám ležet tady, on ji ukradne někdo jiný. Říkal jsem, no já nejsem specialista na pera, ale za to, prosím vás, buďte vždy pozorní, když si od vás půjčím zapalovač.
0: Jo.
1: Zapalovače strkám automaticky do kapsy.
0: A tam stejně úplně.
1: No, jako, a nedělám to na schvál. Jo.
0: To je reflex prostě.
1: To je reflex, takže já v podstatě toho pana prezidenta chápu, on má prostě reflex na ty pera, no.
0: My tady v tom pořadu častokrát hledáme nějaký, ne že návod, ale bavíme se o tom, kdy se z těch kluků stávají ty chlapy, co jsou ty zásadní životní milníky, kdy se to všechno jako potká a člověk se najednou dívá do zrcadla a říká si, tyjo, tak já už jsem ten chlap, já už jsem do toho jako dospěl. Častokrát to třeba bývá, nevím, příchod potomku nebo nějaký překonání životního významného milníku, ať už třeba věkovýho nebo pracovního a tak dále. Když se ty podíváš dozadu, tak jsou tam nějaký momenty, které byly pro tvůj život zcela jako zásadní, kdy jsi uvědomil, teď už fakt jsem ten zodpovědný dospělý chlap.
1: Ne.
0: No nemuseli nutně přijít, to ne, nevadí, ne, třeba ne, to ještě přijde.
1: Ne, ještě nepřišli, ještě nepřišli. Abych jako opravdu mohl říct s čistým svědomím, že už jsem dospělej, to člověče to ještě ne, jako byly milníky, byly. Když mě ve 40 letech nebo ve 42 letech, to já jsem nikdy nehrál divadlo, protože nejsem vystudovaný herec. A upřímně řečeno mě to divadlo ani nelákalo. A pak mě pozvala Hanka Gregorová do divadla, protože jsem nějak jsem předdomlouval pokračování Sněženek a potřeboval jsem mluvit s Radkem Brzobohatým, tak jsem tam přišel. To je slovo dalo slovo, tak jsem přišel se podívat na nějaké představení a já jsem seděl, díval jsem se na to představení. A já jsem najednou pocítil vevnitř, že bych chtěl tam stát. Že bych chtěl být ne tady v té řadě, ale chtěl bych být tam v té řadě. A bylo to neuvěřitelné, protože skončilo představení, my jsme si tam sedli v klubu a Hanka na mě vybalila, jestli bych nechtěl hrát u nich v divadle. A mě upadla čelist. A přiznám se, že kdybych tenkrát věděl, jak tvrdě za to zaplatím a co mě čeká, tak bych asi řekl ne. Já jsem si vzal 24 hodin na rozmyšlenou a asi po 12 hodinách jsem jí volal teda, že strašně rád. A dneska jsem tomu neuvěřitelně jako vděčný za prvé té nabídce, kterou Radek schválil, protože on byl hlava divadla, tak jsem za to strašně vděčný, protože sice to bylo 2 měsíce velkého trápení pro mě naskoušet první hru ve 42 letech, těch stresů a nervozit prostě hrozný. Ale mě to dalo tolik. A to byl třeba milník. Tam se on vůbec, ten Radek prostě vedle mě stál, co se herectví týče u mých dvou zásadních zlomů. Ve Sněženkách a Machrech, protože oni v té době s Hankou čekali Ondru a on se ve mně nějakým způsobem jako zhlídl nebo ať to nezní takhle nabubřele.
0: Vzal si tě trošku pod ty křídla.
1: A vzal si mě pod křídla. Jo. To není důležitý, co se ve mně, ale vzal si mě tam pod křídlo. A on mi radil. Protože já jsem byl naprosto nedotčený. Takže on mi dával takový jako věci, jak se vyrovnat s některýma jako problémama, který tam jsou, který já jsem ani pořádně nevnímal. A třeba jsem dělal nějakou chybku, o který jsem třeba možná ani nevěděl, nebo jsem jí dělal, protože jsem chtěl vyřešit ten problém, který jsem před sebou viděl a on mi radil. Takže on se tam o mě tak jako staral a pak mě vzal do divadla. A bylo to skoro po 20 letech od sebe, jo. Takže on byl opravdu u dvou mých jako životních milníků zcela zásadních. Protože ty Sněženky, ty mě prostě odpálily z nějakých představ, že budu stavební inženýr někam úplně jinam, protože herectví mi nikdy nenapadlo. A pak mě vzal do toho divadla, čímž mi dal strašně moc. To divadlo mě prostě úplně přeformovalo na něco jiného. Dneska divadlo miluju. miluju prostě hrát divadlo, miluju dívat se na divadlo, protože je jedinečný. Tam se nikdy se nic nezopakuje stejně. Přestože samozřejmě profíci se snaží být úplně stejný. Stejně nejsou. Vždycky je v tom jemná niance. Je v tom trošičku může být jiná nálada, jiný rozpoložení, jiný trápení, jiná radost. Všechno nás ten okolní svět hrozně determinuje a vždycky se to na tom, ať už pozitivně nebo negativně, vždycky se to projeví a u těch extra profíků se to neprojeví, že by byli lepší a horší, ale projeví se to, že jsou trošku jiný. Oni furt držej tu laťku a to před těma velkýma profíkama právě smekám a jsou mi velkým vzorem, nebudu jmenovat nikoho, ale jich spousta.
0: Jaký ty seš táta, a když třeba teďka máš ty teenagery, tak když to srovnáš s tím, jaký jsi byl teenager ty a jaká byla i ta doba, tak máš pocit, že třeba i ta výchova taková, jakou jsi zažil ty, je úplně jiná tý, kterou ty sám aplikuješ na ty děti?
1: Nemyslím si. Myslím, že žijeme v jiné době, která je vybavená jinak, která má jiné souvislosti, jiný determinace, ale jinak zůstalo všechno stejný. Když mý ročníky řeknou to za našich mladejch, ročníky mých rodičů řeknou to za našich mladejch, to se furt mění. Ale v principu si myslím, že to je furt stejný. Ty dnešní mladí nejsou horší než my. Oni víc používají techniku a technologie, který my jsme neměli k dispozici. Jako obvyklý je to, my jsme práskli taškou do kouta a šli jsme ven. Já jsem teda práskl taškou přímo na tom hřišti a teprve z toho hřiště jsem si ji donesl domů. To je první věc. To si myslím, že nejsou upřímní, protože většinou jsme domů ani nedošli. Jo. Takže už v tom trošku jako to se snaží zrůžovatět tu dobu. Jo. Zrůžovět tu dobu. Ale jinak si myslím, že v principu je to stejný. To prostě ve Sněženkách se řeší, chlapci řeší pořád bar. A dneska možná řeší víc než ten bar, kde si zalézt za který roh a dát si tam trošku tý travičky, jo, třeba. Ale jinak v podstatě oni v principu mají stejný problém. Oni už chtějí být dospělí a ještě nejsou. A už jsou, je to takový, jako už jsou ochmířený, ale ještě se na těch křídlech sami neudržej. Ale už chtějí vyletět z toho hnízda, jo. No, v těch podmínkách, v nějakých jako v souvislostech, kam se ta doba posunula. V tom je to jiný, ale v principech vnímání světa, problémy, strasti, úspěchy, neúspěchy, v tom myslím, že ta dnešní generace je vlastně úplně stejná, jako byla ta předcházející a ještě ta předcházející a pak ta moje teda, dejme tomu, jo, když to jako vemu hezky po těch desetiletích zhruba, tak si myslím, že tam není žádný velký rozdíl. Prostě ano, okolnosti jsou jiný, ale problémy jsou furt stejný.
0: No mě tady napadá to, co vlastně potvrzuje tu velikost těch Sněženek, protože dneska, když se podíváš na nějaký jako populární teenagery, tak tím, že tady máme právě ty sociální sítě, tak je tady spousta influencerů a těch populárních teenagerů je vlastně docela hodně, protože prostě je velmi jednoduchý s tím začít, samozřejmě těžký se tam vybudovat, ale začít je celkem lehký, stáhnout si aplikaci a začít něco točit, oslovovat. Těch lidí je hodně. Když půjdem 20 let dozadu, a já budu třeba srovnávat tebe s tím Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem taky pro jinou generaci zásadní zimní film, tak tam nebyly žádný sociální sítě, ale už byl třeba internet. Už si někdy lidi mohli někde jako četovat o tom, že tady je tenhle ten už jako velmi brzo po natočení vlastně kultovní film. To, co já si neumím představit a co mi možná ty vysvětlíš, je, že ty Sněženky přece přišly v době, kdy nic z toho nebylo ani náznakem a byl fakt jako jenom to, co šlo v té televizi, respektive v tom kině. A ty jsi byl najednou ta obrovská hvězda, samozřejmě ten film nabídnul víc těch teenager postav, ale ty jsi tam přece jenom byl ten zásadní Dřepkins, všichni to samozřejmě do dneška i po těch letech jako známe. Ustát tu slávu je z mýho pohledu složitější podle mě právě v téhletý době, protože jako kdo byla tvoje vlastně, když to tak řeknu, jako konkurence, víš? Dneska, když se budou někde scházet influenceři na různých akcích a samozřejmě i mladí herci a mladí lidi z showbiznisu, tak jich tam prostě bude hodně. A zároveň každý jich dokáže vyjmenovat. Dneska ti 16-letý kluk holka řeknou 30 takových lidí. Ale tehdy, jako vlastně možná na pár výjimek nikdo jiný nebyl. Tak přemýšlel jsi i nad tím, jako z tohohle pohledu, jak vlastně šíleně těžký, ale teda muselo být ustát tu jako bleskovou popularitu té doby.
1: Zase se domnívám, že ustát nějaký boom popularity je úplně stejný. Nebo stejně těžký. Já jsem na to připravený nebyl. Se mnou to dozamávalo. To musím přiznat. Že jsem jako podlehl nějakým vlivům a že jsem se asi velmi často choval jako úplný hovado. Tak asi takhle bych to měl, abych byl upřímnej. Ale principiálně, a zase se vracím k tomu principu, je to stejný. Pokud nemluvíme o popularitě zvící, nevím, Toma Hankse, který nemůže jít na ulici bez ochranky, Madony, takovejlech. My furt tady v Čechách bez problémů může mít bez ochranky na ulici. Jo. To jako, já normálně vlezu do metra a jedu metrem. Když se mnou někdo jede, já už se ani nevšímám, že si mě prý lidi všímají. Nevnímám to. Zastaví mě lidi, chtějí fotku. Jasně, proč ne? Naopak, když budete chtít fotku, tak mě doma zastavte, řekněte si o fotku, protože mě taky mrzí, že jsem si o jednu fotku kdysi neřekl. To je vzkaz pro posluchače. Ale jasně, já vnímám v tomhle tom, já mnohem větší rozdíl mezi tím, když já jsem prožil ten boom té popularity a třeba Vojta Kotek s Jirkou, ten rozdíl je v tom, že oni ho prožili v době svobody tisku. Já v době nesvobody tisku. Svoboda tisku nám přinesla třeba bulvár. Jo, což úplně si nemyslím, že bychom k životu potřebovali, ale lidi to baví. Je to, i to je disciplína. Jo? Za nás, nebo v době, kdy já jsem zažil tenhle ten boom popularity, tak to bylo snad jako buď to prostý slovo nebo zakázaný slovo, bulvár. Tudíž o mě napsalo jednou dobře Rudý právo a asi pětkrát špatně, když jsem měl nějaký peripetie životní, na který taky nejsem hrdej. A zatímco o 15 let později najednou píšou úplně o všem. Jo, už píšou o tom, jestli jsem si někde dal skleničku a já jsem se nad tím třeba rozčiloval chvíli a teď už je mi to úplně jedno. Mně je úplně jedno, co o mě kdo napíše. Když bude moc lhát, tak se asi budu bránit. A když jsou to jenom takový jako keci, tak mě to nechává chladným. Dokud to nezačne poškozovat a ubližovat mý rodině, včetně mý tedy ex-partnerky, maminky mých dětí, protože jí furt je všechny považuji jako rodinu a je to pro mě rodina, tak prostě si myslím, že už se snad proboha nenechám rozhodit tím, že někdo napsal, že tamhle zase byl ze skleničkou. No a co? Co je vám sakra do toho? Jo, jako dokud se neválím někde po zemi, pozvracen, nenapadám příslušníky něčeho, tak je to, nerozbím nějaký veřejný zařízení, tak je to vlastně, a co, jako, hoď kamenem, kdo jsi bez viny. Jo?
0: No jasně.
1: Prostě takhle. Ale nemyslím si, že vyrovnávat se s nějakou popularitou, když na to člověk není připraven, je to těžký, ale nemyslím si, že v principu by to tenkrát bylo těžší a teď je to lehčí, nebo naopak. Vojta Kotek měl tu obrovskou výhodu, že on byl vlastně z umělecké rodiny a on na to byl hodně připravený. Nebo měl zažitý prostě z rodiny, nějakým způsobem se to u nich řešilo, u nás se to neřešilo. Moje maminka sice studovala herectví, ale když otěhotněla, tak toho nechala a nikdy tu damu nedodělala. A naopak ona se mě snažila uchránit před tím, abych nastoupil do nějakého filmu. A tenkrát, jak byli rozvedený a nepotřebovali, nikdo nepotřeboval dva podpisy, no tak to podepsal můj otec, protože vůbec jako vlastně nechápal tu souvislost, že jo. Máma nechtěla, abych do toho šel. Ať si dělám po maturitě, co chci, ale dokud nebudu mít aspoň to střední vzdělání ukončený, tak prostě, že ne. A ten táta tohle to nechápal, no. Tak prostě jsem v 17 hrál ve Sněženkách, no.
0: No, samozřejmě je to film, který se reprízuje, že jo, každý rok a všichni z toho ty hlášky milujou. Ty tady nabízíš docela upřímnou sebereflexi toho, že víš, že jsi vlastně potom díky té slávě nějakým způsobem nespracovaný choval nějak, což bys asi třeba vrátil zpátky, ale když si to vezmeš, jako vzal ti ten film víc, než ti dal?
1: Ne, takhle bych to určitě nehodnotil. V zásadě máme, každý máme nějaký kaňky na svém životě. A ať jsou sebevětší a já jich sebe více lituju, tak jsem vlastně vděčnej, že tam jsou. A že díky tomu jsem si mohl cosi uvědomit. Ono mě to, i ty velké chyby, které jsem udělal, mě někam posunuli. Minimálně mě dovedli k tomu uvědomění si, že chovat se takto není dobře. Že to není správný. Proto třeba já jsem úplně běsnej z dnešní politické situace. Ale běsnej, já jsem nešťastný. Protože ty lidi lžou, kradou. Každý jsme více či méně jsme nějak prospěchářský, ale to, co dělá dnešní garnitura, která je u vlády, jak dokážou být sprostý, jak dokážou prostě pohrdat hodnotama, těma základníma lidskýma hodnotama. Z toho mě se zvedá žaludek dnes a denně.
0: Ty jsi tady říkal, že spousta těch věcí se vlastně jakoby nezměnila, že ano, ty technologie a technika, to se mění, ale když teda třeba teďka dáš nahlídnout do té svojí výchovy těch dětí, tak máš pocit, že je vedeš nějakým směrem, že třeba ty chceš být tím pozitivním vzorem, přidat jim nějaký hodnoty, které třeba tobě byly předané, aby se to udrželo po generace a tak dále. A zároveň třeba, jestli v tom teenage období nevidíš sám sebe trošku, jak jsi byl ten drzej floutek, tak jestli najednou nemáš pocit, že když se koukáš teďka na mladýho dolu, tak teďka tady bude dramaticky přikyvuješ s úsměvem.
1: To je právě ten problém, jo. Prostě, ale zase si myslím, že kdokoliv z vás, nebo kdokoliv z nás rodičů, jako nemá úplně čistý svědomí. A rád bych byl tím vzorem, tím princem.
0: Opěvovaný tatínek,
1: prostě, který všechno zná, všechno umí, všechno dělá správně, je spravedlivý. Tak to v životě stejně není. Takže nemám čistý svědomí. Ale třeba chlapcům od malička jsem je učil zdravit. Všechny. Jak říká můj kamarád svým synům, říká, hoši, všechny zdravte. A zejména chlapy. Nikdy nevíte, který z nich je váš fotr. Ne, to jsem odbočil samozřejmě.
0: Jasně.
1: Takže vždycky všechny zdravit. A je pravda, že se mi už mnohokrát stalo, že mě lidi třeba zastavili takový jako v lékař a že je mám hrozně hezky vychovaný, že vždycky pozdravují a vždycky poděkujou za to, že jim tu kotvu podal. Jo. A třeba klukům jsem říkal, pánové, je úplně jedno, kdo a co dělá za práci. Důležitý, jestli ji dělá dobře. A když ji dělá dobře, tak je potřeba ho respektovat a respektovat jeho práci. A že to je popelář. Umíte si představit, že by vám tu popelnici nevyvezli? Umíte si představit, co by se dělo? Takže kdokoliv dělá svoji práci správně, ať je to od nevím, co nejmín, uklízečka, nevím, jestli nejmín je uklízečka, není nejmín, nic není nejmín, žádná profese není nejmín. Vůbec, jako dobře, možná, že tam nepotřebuju téměř žádný vzdělání a potřebuju tam mít svoji nějakou vnitřní poctivost, abych tu chodbu, po který ty lidi chodějí, vytřela dobře a nevynechala ani to, co je skrytý dveřma, třeba. Jo? A když tu práci dělá dobře, tak si zasluhuje naší úctu. A to jsem třeba vždycky klukům říkal. Doufám, že třeba tohle se mi podařilo jim štípit. Takže je pár věcí, které snad jsou v pořádku, ale čistý svědomí u té výchovy. Tyjo, ale to snad nemůže mít nikdo. Jako soudnej člověk, který přemýšlí sám nad sebou a pochybuje sám nad sebou a umí se sám sobě zasmát, tak s čistým svědomím neřekne, že se mu všechno povedlo. To nejde.
0: Ty jsi tady tak trošku tituloval do toho 60-letého boomera a jakým způsobem naznačuješ jakoby ten věk a to stárnutí, tak ještě taková otázka na závěr rozhovoru, jak vlastně to stárnutí chlap v tom věku jako přijímá a jestli byly nějaký momenty, nevím, třeba když jsi s předčasem někde našel první šedivý vlas, tak se z toho začal hroutit, nebo naopak jsi řekl, a tak teď přichází takový ty moje George Clooney roky a tak dále, že jo? Jak tohle vnímáš? Protože spousta hostů mě velmi oslovil, když tady seděl Ondra Sokol a říkal, jak po nějaký 40 vlastně začal nad tím životem přemýšlet, ne že jako fatalisticky, ale vlastně najednou říkal, hele, oni postupně ti odcházejí ty tvoje mužský vzory, že jo, ty herecký vzory, kolegové a tak dále a ten život najednou je prostě jako hranej v jiných kulisách, tak jestli i ty s tím přibývajícím věkem, teď s tebe nedělám žádný důchodce, jo, ale právě, že i ti, kteří to poslouchají, tak je to samozřejmě zajímá, jak se s tím každý jako vyrovnává, protože co si budem, samozřejmě ty Sněženky jsou film z 80. let, že jo.
1: No je to peklo. Já jsem poměrně krátce před svatbou jsem z legrace začal svý tehdy nastávající ženě, dnes už bývalé. Jsem jí začal říkat, že to vlastně letos bude 25 let od natočení toho filmu, čímž se stává ten film už filmem pro pamětníky. To je stejný jako u veteránů. Takže ho teďka jako předělávají na černobílej a už ho budou vysílat jenom černobílej. A jí ta informace tak zaskočila, že na mě vytřištěla oči a říká, fakt jo.
0: Že si to jako ještě musí promyslet.
1: A ta grupa kolem vybouchla v hrozný huronský řev, protože já jsem si dělal legraci. Ale je přeci krásný film, který se jmenuje Lepší už to nebude. A já myslím, že je v tom obrovský moudro. Lepší už to nebude. No a co? Tak prostě pracuj s tím, jaký to je a počítej s tím, že to bude o fous horší. Ale horší to bude jenom, když to jako horší budeš vidět. Jako lepší už to nebude. Ale nedívej se na to jako na horší. Dívej se prostě na to, že tak to je. Dobře, tak nevím, už nejdu lyžovat na první sníh nebo na první lano, tak říkajíc. Nebo jdu, snažím se. Ale v každém případě nejezdím do poslední kotvy. Jo. Udělám si pauzu, dám si kávičku, svítí sluníčko, sedím si chvíli na terase, chvíli nelyžuju, odpočinu si. Protože vím, že už na to fyzicky jako úplně by to nešlo. A když mám být třeba 5 dní na těch horách a užít celých 5 dní lyžování, tak se přeci nestrhnu první den, abych pak kňoural a nemohl. Jo. Prostě beru ten život tak, jak přichází a přesně vrásky a šedivý chlupy nepočítám. Jako na to kašlu. To je prostě, to je tak nepodstatný. Jo. Podstatný jsou jiné věci. Prostě dívat se na svět s nějakým optimismem, nadějí, vírou. A tak se má žít. No. Jako užít si třeba každý den, protože fakt nevíme, jestli není poslední. Jo. Ale ono to zní jako klišé. Ale já jsem přesvědčen o tom, že tak to je.
0: Spoustu toho životního optimismu si evidentně teda držíš celý život. Když jsi zmiňoval to, jak jsi říkal, jak dávno u té svatby byly už vlastně Sněženky natočené, teďka je to 18 let od těch Sněženek po 25 letech.
1: No.
0: Takže otázka na závěr, taková velmi nadsázková. Budou Sněženky po 50?
1: Já si myslím, že kdo viděl druhý, tak ví, že nemůžou být. Za prvé, už by nám chyběl ten Radek. A asi by chyběl zásadně. Ale hlavně prostě autoři se bohužel vydali cestou, kdy tak zničili, rozbili ty vztahy vevnitř. Místo toho, aby je využili pozitivně, tak je otočili do negativa. Já si myslím, že na to se nedá prostě navázat. Nedá. Je to škoda, protože když jsme šli po té myšlence udělat dvojku, s několika lidma, tak a zkoušeli jsme to nějak dávat dokupy, tak nás najednou vlastně uprostřed nějakého přemýšlení o tom napadlo udělat rovnou trojku. Ale vzhledem k tomu, co autoři scénáře bohužel předvedli a způsob zpracování prostě od pana režiséra, myslím, že neumožňuje vůbec. Prostě oni oni to bohužel zabili. No.
0: Tak ať končíme na nějakou pozitivní notu, tak si ještě pořád otevřený nějaký, nevím, zajímavý filmový, seriálový roli, něco, co bys ještě tak nějak jako chtěl do toho CVčka přidat, že tě to láká třeba znova nějaký film, nevím, právě z toho prostředí těch hor, který evidentně teda po celý život jsou nějakým tvým leitmotivem a stále si to užíváš?
1: Já bych hrozně rád.
0: Nebo dokument z hor. Jed do Himaláje.
1: Zaližovat. Možná, že by... No, já jsem tolik těch hor jsem prošvihl. Já jsem třeba kvůli druhým sněžinkám neodjel s kamarády do nad Osety, nad...
0: Do Gruzie.
1: Do Gruzie a teď už je to prostě jako velmi jako problematický. Ne, že by to nešlo, jo, ale rozhodně už ne do míst, kde oni tenkrát jako prošli. Zajímavá role by mě taky bavila, ale rád bych...
0: Třeba šéf horské služby v Krkonoších.
1: No, nevím, jestli... No, asi bych...
0: A to by si stál na straně těch pravidel. Možná, že ty bys měl být víc ten, co se vydá
1: ne,
0: na ten lavinový
1: jako
0: svah.
1: Já mám kamaráda, který teda bohužel už není mezi námi. To byl taky šéf horské služby ve Špindlu a ten taky jako ne úplně všechny pravidla dodržoval. Jako nikdo z nás je úplně nedodržuje. Tak svatí nejsme. Ale byl skvělej. A rozuměl tomu a dělal to dobře svoji práci, přestože občas nedodržel nějaký pravidlo. Ale jo, jako to by mohlo být možná zajímavý, ale nemyslím si, že by to muselo být nutně zhor. Rád bych samozřejmě ještě nějakou třeba výraznější roli, to bych byl velmi rád, ale rozhodně bych chtěl mít nad sebou režiséra, který by o to měl zájem. Nejenom, abych říkal rychle a správně text, ale aby mě opravdu režíroval. To jo, to bych rád zažil.
0: Tak já ti budu přát, ať se to stane. Jan Antonín Duchoslav byl hostem Voice na Radio Wave. Díky, ať se ti daří, měj se hezky.
1: Děkuju moc, tak někdy naschle.
2: Voice. O mužích, emocích a maskulinitě. Voice. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fabula.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Like NASCAR, nigga, you better not go.

0: šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Rádio Wave.

Český rozhlas.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotného prosince protikl.

0: got girls as cold as it gets.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.